tvoje mlčení. I když jsem sám, jsem s tebou ve dne v noci a tiše doufám ve vysvobození. A když ostatní jenom přihlíží a ty smíš.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč na zešáty neplatí. Ani práš.

každém přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska, je to víra

Ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vás v pravidelném čase vítá k poslechu ostravské hodinky Oldies. V playlistu je tentokrát 17 hudebních titulů, na úvod to bude pohled do americké horké stovky. Přesně před 44 lety v ní na čtvrtém místě kulminoval remake Handyman zpěváka a skladatele Jamese Taylora.

Pokud vaše zlomené srdce potřebuje uzdravit, jsem tady, můžete se holky hlásit. V žebříčku singlu už po třetí a to v pomalém tempu. Poprvé to bylo v roce 1960 v podání Jimmyho Jonese, po druhé o 4,5 roku později to byla nahrávka Del Shannona. Pan Květoš z Brna si napsal o písně použité v americkém filmu Divoká karta.

Američané si dokážou vybrat do filmu parádní muziku a dost často právě oldies. Třeba Johnnyho Thundera a jeho I'm Alive z roku 1969. Ten single tehdy bublal pod stovkou a já jsem vám přidal do dvojice jeho B-stranu s názvem Verbal Expressions of TV. A ještě tu mám pro pana Květoše Berta Stronga jeho písničku Dobře znáte.

Když jsem před chvílí říkal, že písničku zdáte, měl jsem samozřejmě na mysli tu první. Bert Strong zaspíval Money, That's What I Want. Měli v repertoáru také The Beatles, uzavírá jejich druhou dlouhohrající desku. A do dvojice jsem opět přidal B stranu toho amerického singlu, jak název Oh, I Apologize napovídá, je to taková zpívaná omluva. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Olga Sabová zaspívala Musíš zabudnout, doprovázelo jí sexteto Juraja Velčovského. Je to rozhlasová nahrávka z roku 1966, autorem textu je Alois Bouda. Název originálu ve fonotéce na Slovensku sice chybí, ale identifikace nebyla složitá. Už proto, že se v Čechách zpívalo Nekřič na mne stůj a v Británii Sandy Shaw Message Understood.

Dopisy už od posluchačů nedostávám, všichni jste přešli na elektronickou komunikaci. A najednou, ejhle, pan Pavel Petkov z Ostravy dopis poslal. Adresa nebyla úplně správná, takže trochu bloudil, ale nakonec se ke mně dostal. Pan Pavel má dvě úplně obyčejná přání z Tuzemska, ale proč ne? Říká se, že opakování v muzice neškodí.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

0: dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Josef Zima zaspíval původně japonskou Bílou vránu, zpěvák originálu, který je o smutku po rozchodu, zahynul při leteckém neštěstí v roce 1985. Milan Směták přidal Hvězdy nad Brnem, tady musím upozornit, že pamětní deska k této písni, odhalená letos v Brně, není asi historicky zcela v pořádku, ale to si musí Brňáci vyřídit sami mezi sebou.

Barta Kubišová zaspívala ze svého prvního alba Songy a balady z roku 1969 píseň Proudy. Text ní napsal Zdeněk Rytíř, doprovázel orchestr Golden Kids. Už při prvním vydání byly převzaté písně na tom albu dobře zdokumentovány, je zřejmé, že vzorem byl paní Martě song Prove It. A dá se předpokládat, že verze Rity Franklin.

Průvit znamená česky dokaž nebo potvrď a je to píseň o vztahu dvou lidí. Přiznám se, že mi z anglického textu není úplně jasné, jestli se tedy nakonec rozejdou nebo ne. Najdete ji na albu Aretha Wright.

Ives z roku 1967, které bylo v popovém pořadí páté a v rhythm and bluesovém pětkrát první. A teď tu mám napřání dvě instrumentálky.

Pan Jiří Krpata si napsal o instrumentálky z mé databáze. Vybral si čísly, jak jsem doporučoval, a to 333 a 444. Takže jste slyšeli Music to Watch Girls By v podání The Bob Crew Generation a So What's New Herba Alperta. Připomínám, že jsou v tom seznamu ty u nás nejznámější, teď je jich 581. Jako poslední jsem přidal Torpedo od Fleminga.

Po třetí dnes porovnávám, Pavel Sedláček zaspíval Penny Lane s českým textem Eduarda Krečmara. Doprovázela ho skupina Rudolfa Rokla, vydal Suprafon v roce 1968, a to na EP desce, na které byly ještě další tři převzaté písně do Beatles. Pamětníci si možná ještě vybaví, že ten vinyl se čtyřmi písničkami byl v české i v anglické verzi. Penny.

V rámci druhé předělávky jsem zmínil album Aretha Franklin Aretha Arrives. Mám ho tady ve studiu, chtěl jsem vám z něj nabídnout dva kousky, ale když jsme s Vojtěchem spočítali stopáže, tak jsme zjistili, že to časově nevyjde. Tak až příště, dnes vmáčkneme alespoň ten nejkratší song z celého alba, a to předělávku hitu 96 Tears.

oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMSky na číslo 723 102 513. To jsou kontakty, kdybyste chtěli napsat. Pan Jiří si napsal ještě o instrumentálku číslo 555, tu jsem nechal na závěr. Je to skladbička Boba Dylana s názvem Wigwam, pochází z dvojalba Self-Portrait z roku 1970. Mějte se hezky, přeji vám příjemné babí léto.

třeba pálit mosty stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jdu končí.
2: Končí, končí. Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho zdrudaná?
3: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásné odpoledne.
4: Každému prospěje, když se na svět usměje.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se toho Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak.
0: Ale i v životě. Ještě
1: legenda, dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano.
0: Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže je všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo ano. Ivu Jahelkovi, Ivo Jahelka a Zdeněk Izer, no tak tahle dvojice to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Já jsem váš obhajce, ex ofo, dobrý den, já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co, hlejte, tak jsem to četl, no, není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Myslím vás, takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako je to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nebojte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět jako je to. Vstaňte nebo zasnu, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tenhle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak...
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Ano. Zírejte. Tak... Pane souče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhajče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tady táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst. Teďko celou cestu v autě po Vinohradské až...
3: Dobře, prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to mele ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle, já jsem říkal koukat jako jelito, ale tady koukáte, jak když mám na dloubeček, kdyby vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. No čumte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou. Znám každého samozřejmě solo. Mm-hmm. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: tak dvojice jsou... Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
4: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
5: Děkuju.
4: A já bych si přál pana Nepila.
3: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
3: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
3: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
5: Souboje napínavý.
3: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
3: Takže vy jste ne Nepilové, vy jste Pilové a chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
3: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
9: Dobré odpoledne, Honzo Vlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
3: Dobrý den.
9: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pusťte tam hodně nějaký kousek.
3: No tak to není jenom na mě. Já nejsem tak hlavní hudební dramaturg,
9: nějaký dramaturg,
3: ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
9: Dobře, díky,
3: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
10: Tak,
3: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
10: Chtěla bych dvojku.
3: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
10: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
3: Dobře.
10: Ať jste zdraví.
3: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
5: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený.
3: Ochlup.
5: Napnutej teda.
3: Ochlup. Chlup. Čili o dva hlasy.
5: Ano.
3: Zvítězilo Ačko.
5: Ačko.
11: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
12: Pane Obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
11: Ano,
12: rozumíte?
11: Hned.
12: K věci.
11: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
13: No tak to tohle už ale...
11: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
12: Pane obhájče, já tedy úplně nevím,
11: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
12: Pane Obajče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte, povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
14: 10 let?
12: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
11: My se vzdáváme odvolání, pane.
12: Vzdáváte se. Pane obhájče, na slovíčko.
11: Moment.
12: Řeknu vám, dobrá práce.
11: Ano, ano.
12: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
11: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě, o čem povídat. Hlavu vzhůru, ale z chutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tady tak přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschalou. Naschalou. Machagorily.
0: Humoriáda.
3: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
5: Nebo já jsem to zapomněl.
3: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
15: Poslyšte příhodu.

bylo ze šulistu, kráče ti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám vy jste byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty B. Dišulisty v podání Iva Jahelky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přeluč, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému
1: dabérovi. Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten, nemám, protože no, bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločinců.
1: To o tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a tak, smíchu. Tak. Co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to veselé oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Baloun, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec, nejsme doma.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a

0: Jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
2: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Mm-hmm. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné, do zítřka.
1: Co umí?
2: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
2: Tak no jo, určitě, děkujeme rozhlasu za pomoc.
1: Tak a vracíme se nám do humoriády a máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský, Skořepová, Skopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900, dobrý den. Haló.
3: No, haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan Zasadský.
1: Ano.
3: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
1: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
1: Zdravíme.
4: Pavle, co byste řekli dramaturgovi, ať protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
1: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? To by nešlo. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
2: Já bych to klidně vydržel další
1: až do konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
2: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
4: reagovat.
1: Berte nebo neberte.
2: Ano.
1: Kam dáme váš hlas, Petře?
4: Já bych měl chuť na pokračování.
1: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den, pane Ketka.
2: Díky moc.
5: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Pavle pro Ačko, všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža humoriádnice z Ryknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek, nashledanou.
1: Ano,
2: no,
1: tak
2: prosím.
1: Všichni se pozdravili a vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
6: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce. požehnaném stavu hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlým mladým mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
2: Ano, visím.
1: A já to přehraju na něj. Koho by si vybral on do finále?
2: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
1: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti? Já. Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holý a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Co my všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no to byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a to ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Brno daruje Jihomoravskému kraji pozemky v městské části Ivanovice. Vznikne tam centrum pro lidi s autismem. Koaliční rada znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Hokejisté Brna vstoupili do extraligy porážkou s Litvínovem 1-2 a dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Jihomoravský kraj vybuduje v brněnské části Ivanovice centrum pro lidi s poruchou autistického spektra. Město mu na něj daruje pozemky. Schválili to brněnští zastupitelé. Jedná se o nevyužívanou plochu mezi ulicemi Hradecká a Černohorská v hodnotě víc než 26 milionů korun. Stavbou zařízení kraj reaguje na rostoucí počet lidí s touto poruchou a chce jim zajistit lepší dostupnost služeb. Pokračuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Ňuchálek.
2: Ono to zařízení bude intenzivně sloužit veřejnému zájmu a také mnoha lidem s poruchou autistického spektra a také jejich rodinám v Brně. Proto vnímáme jako důležité poskytnout kraji podporu, a to pomocí tohoto bezúplatného daru.
1: Podle darovací smlouvy musí kraj městu doložit smlouvu o výstavbě nejpozději do konce roku 2031. Centrum pak musí provozovat minimálně 20 let. Návrh státního rozpočtu na příští rok by měla dnes ráno mít znovu na programu koaliční rada. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Deficit se nelíbí vládním partnerům SPD a motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o škrtech. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí. Podle předsedy SPD Tomio Okamury by dnes měla k finální dohodě o rozpočtu dospět koalice.
3: Za SPD se jednoznačně k ní blížíme a v podstatě já jsem na poslední koaliční radě, což bylo v pondělí, tak já už jsem za SPD shrnul, že vlastně to, co jsme si vyjednali, takže my jsme spokojení.
1: Koaliční špičky mají dnes podle Okamury jednat i o možném termínu zahájení sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu a o zmrazení platů vrcholných politiků. Prostějově dnes odklidí z kašny na Pernštejnském náměstí květinovou výzdobu. Město ji nechalo instalovat při příležitosti hanáckých slavností, které se konaly o víkendu. Lidé si můžou část květin odnést. Akce začne v 8 hodin ráno. Vyplývá to z informací na webu města.
0: Sport.
1: Hokejistům Brna nevyšel vstup do nového ročníku Tipsport Extraligy. V úvodním kole Kometa prohrála v Litvínově 1-2, když jediný gól vstřelil až 7 sekund před koncem Tomáš Zohorna. Zklamaný byl z výkonu i výsledku brněnský trenér Libor Zábranský.
4: Těžký zápas to byl. Já si myslím, že to mělo velký tempo na to, že to bylo první utkání. Podle mého názoru rozhodla druhá třetina, kde jsme měli zbytečné vyloučení a tam nás soupeř jasně přestřílel 15-4, tuším, že to bylo. Měli jsme bohužel horší poměr na vhazování a celkově některé věci musíme zlepšit.
0: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Vát bude mírný, severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno. Jsme rádi, že jste si nás naladili ve čtvrtek 17. září, což je 260. den letošního roku. Dokonce zbývá pouhých 105 dnů. Jen pro zajímavost, podzimní rovnodennost připadne letos až na středu 23. září. Svátek podle kalendáře dnes slaví Naděžda, Naďa, Naděnka, což je velmi zajímavé jméno, protože nejde jen o jméno s pouhým přeneseným významem, ale doslova a do písmene znamená naděje. Hrát budeme písničku Všem nadějám po 8. hodině. Teď si dáme jízdu králu sourozenců Ulrichových. V zápětí se na vás těší také Tomáš Klus s písničkou Nina. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme vám krásné ráno bez spěchu a když už spěchat musíte, tak aspoň s dobrou muzikou. Hezký poslech a krásný den.
0: Český rozhlas Brno.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 11 minut, zpíval vám Tomáš Klus. Dnes je čtvrtek 17. září 2026. Před 194 lety se narodil spoluzakladatel a první náčelník Sokola Miroslav Tyrš. Od dětství měl chatrné zdraví a proto na radu lékaře začal cvičit. Vypracoval si mužnou atletickou postavu a cvičení se pak stalo smyslem jeho života. Před 116 lety se narodil básník, dramatik, prozaik a překladatel František Hrubín. Podílel se mimo jiné na založení dětského časopisu Mateří douška. Před 121 lety se narodila herečka a operní pěvkyně Jiřina Šejbalová. Po studiích byla členkou operního souboru tehdejšího státního divadla v Brně. Později působila v Národním divadle v Praze a přestože byla na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách v roce 1958 nejvýraznější favoritkou na hlavní cenu za herecký výkon, o jediný hlas ji tehdy nakonec porazila Sofia Lorenová s filmem Černá orchidej. Před 104 lety se narodila spisovatelka, překladatelka a režisérka Olga Zezulová, původem z Brna. Dlouhá léta působila v brněnském rozhlasu a patřila i k zakládajícím členům satirického divadla Večerní Brno. Před 54 lety se vysílal první díl legendárního seriálu MeŠ ze života lékařů, sester a vojáků v mobilní vojenské nemocnici uprostřed války v Koreji. 41 let má dnes valašský rodák tenista Tomáš Berdych a dnes je to 32 let, co byly poprvé uděleny ceny Františka Filipovského za dabing. I memoriam získal cenu právě František Filipovský. Jedna z nejtragičtějších nehod na tuzemských silnicích se stala před 11 lety, když polská dodávka narazila na D1 u Rousínova zezadu do kamionu. 5 lidí, muž a 4 ženy zahynuli na místě. 6. obětí se stala pasažérka, která v nemocnici později podlehla svým zraněním. Nejpravděpodobnější příčinou tragédie byla podle policie nepozornost polského řidiče dodávky, který zřejmě nestihl včas zareagovat na to, že kamion před ním brzdí v místě oprav silnice. Je 5 hodin a 14 minut, tady je Český rozhlas Brno. Pavel Kašpár přeje dobré ráno.

0: Svého času velmi populární španělské duo Bacara je 5 hodin a 17 minut. Tady je Český rozhlas Brno. Neseme vám počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy díky oblačnosti jsou dnes výše ve srovnání se včerejškem. Momentálně se pohybují mezi 13 a 16 stupni Celsia. A jaká bude předpověď pro dnešek? Čeká nás zataženo, slábnoucí déšť, bude od západu ustávat, kolem poledne oblačno, později až polojasno. Přehánky už jen výjimečně. Nejvyšší teploty dnes mezi 19 a 22 stupni Celsia, chladněji tedy než včera. Mírný severozápadní až západní vítr do 20 km za hodinu. Ptylové podmínky dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyjde v 6 hodin a 32 minuty, zapadne 5 minut po 19. hodině. Přejeme krásné ráno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Rádia zpívali vám Činasky, je 5 hodin a 23 minut, tady je Český rozhlas Brno. Hasiči včera dopoledne asi hodinu zasahovali v nemocnici v Ivančicích, kde uniklo ve skladu několik litrů dezinfekčního prostředku na bázi kyseliny peroctové. Jeden člověk je zraněný. Hasiči zasahovali v přetlakových protichemických oděvech. Událost neměla vliv na pacienty. Jde o druhý obdobný zásah v poslední době. Z kraje minulého týdne hasiči zasahovali v laboratoři ve Studentské ulici v Brně, kde unikly desítky mililitrů žíravé toxické látky. Záchranáři měli v péči dva přiotrávené. Jeden z nich skončil v nemocnici. Více než 80-letá žena spadla v úterý v Dubňanech na Slovácku do 8 metrů hluboké studny. Slabé volání o pomoc zaslechli v úterý odpoledne sousedé seniorky. Muž pomocí schůdku od bazénu překonal plot a brzy zjistil, že volání vychází ze studny. Uvnitř se podle všeho až několik desítek minut nacházela seniorka, která se z posledních sil držela hadice vedoucí k čerpadlu. Byla zesláblá a část těla měla pod hladinou. Zatímco muž se seniorkou mluvil, jeho partnerka přivolala pomoc. Na místo dorazila hlídka dubňanských policistek, které se pokoušely s pomocí žebříku, ale na hloubku nestačil. Záchranné práce následně převzali hasiči. Do zásahu se zapojili také letečtí záchranáři, kteří k události přiletěli na palubě policejního vrtulníku. Seniorku se hasičům podařilo vyprostit pomocí lanové techniky přibližně po 20 minutách. Po většinu záchranné akce byla žena při vědomí, přibližně metr před vytažením na povrch však upadla do bezvědomí. Po vytažení zdravotníci uvedli do umělého spánku, zajistili dýchací cesty a napojili nařízenou ventilaci. Následně jej pak převezli do hodonínské nemocnice. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 5 minut. Dobré ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Některá okresní města na jihu Moravy letos hlásí větší zájem lidí o členství ve volební komisi. Českému rozhlasu to potvrdili například radnice ve Znojmě, Blansku a v brněnských částech Střed, Sever nebo Královo Pole. Vysvětlují si to navýšením odměn pro komisaře. V Hustopečích opravují dělníci barokní hřbitovní kapli. Kulturní památka byla kvůli vlhkému zdivu ve špatném stavu a město ji v posledních letech nevyužívalo. Teď probíhá sanace, na kterou naváže v příštím roce obnova interiéru. Vnitřní opravy vyjdou na necelé 2 miliony korun. Hotovo má být do podzimu příštího roku. V Kroměříži otevřeli rekonstruovaný prostor, kde nově našla zázemí odlehčovací pobytová služba pro dospělé. Nachází se v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka a práce vyšly na téměř 47,5 milionu korun. Kapacita zařízení se navýšila z původních 12 lůžek na 15. Ostrý provoz se spustí 1. října. Bankovní rada České národní banky odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů rady nejspíš zůstane na stávající úrovni 3,75%. K opatrnosti centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí, i když srpnová inflace zůstala podle předběžného odhadu nízká na úrovni 1,9%. Od sazeb se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na D1 na kilometru 115 ve směru na Brno. Na krajnici je tam odstavený kamion. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Petra Černocká, je 5:39, tady je Český rozhlas Brno. V desítkách měst po celém Česku včera lidé poslouchali ukázky ze současné evropské literární tvorby. Do festivalu Noc literatury se letos zapojilo i Brno. Na rozdíl od minulých let ale program organizátoři na Moravě výrazně rozšířili. Ke společnému celorepublikovému výběru přidali další místní autory a čtení uspořádali na 30 místech po celém městě.
1: Slohový úkoly do školy jsem tady psala, pak jsem tady rozepsala román v 8 letech o řediteli hotelu, který byl jako akvarijní hotel, takže všichni ti hosté hoteloví, co tam jezdili, tak byly akvarijní ryby.
2: Spisovatelka Dora Kaprálová se vrátila do svého rodného bytu v brněnské Údolní ulici. V bývalém obývacím pokoji sedí na židlích návštěvníci Noci literatury. Ti poslouchají ukázku z knihy Mariborská hypnóza v podání herečky Kateřiny Jebavé.
3: Kéž mě zhypnotizuje slovinské město Maribor, napadne mě v polosnu. Kéž mě zhypnotizuje silou druhého největšího města v zemi, tak jako mě kdysi dokázalo zhypnotizovat mé rodné město.
2: Byt básníka Zena Kaprála dnes slouží jako literární salon. Původní interiér se ale téměř nezměnil.
1: Pokoj jsem sdílela s bratrem, ten byl tam. Tady táta psal v noci, ťukal na psací stroj, takže se nedalo spát. Tady byly kukačky, takový ty nástěnný velký hodiny, které odbíjely každou hodinu jak šílený.
2: Spojení známého jména a starého bytu zaujalo i návštěvníka Miloše.
4: Mě právě jméno Dora Kaprála už přišlo povědomé, protože jsem zaznamenal vítěze Magnesia Litera. I právě zhoda právě Kafe Kapral, tak jsem se to pak jako propojil a tak nás to zajímalo.
2: Další čtení navštívili lidé na skoro 30 místech v Brně, doplňuje tajemník pořádající městské části Brno Střed Petr Štika.
5: Řada z těch míst, kde Noc literatury probíhá, není běžně přístupná. Je to například primátorský salonek nebo velmi pěkný salonek v Grand Hotelu, salonek v paláci Opata Žďárského, ale samozřejmě i atraktivní místa, kam se také dá dostat poměrně obtížně, protože o návštěvu je velký zájem, jako Villa Tugendhat a podobně.
2: Pro letošní ročník vybrali organizátoři 23 knih.
5: Původně se zaměřovali na knihy z Evropské unie, které posléze rozšířili o ukrajinskou literaturu, o romskou literaturu, ale v současné době vybírají i knihy z celého světa. Například pro letošní Noc literatury byla vybrána kniha slavného argentinského spisovatele Jorge Nediče.
2: V takto rozšířené podobě si lidé v Brně Noc literatury zopakují zase za rok. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6:15 přesně, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 13 a 16 stupni Celsia, hodnoty jsou tedy vyšší ve srovnání se včerejším ránem a předpověď, ta slibuje zataženo, slábnoucí déšť bude od západu ustávat, kolem poledne oblačno, později až polojasno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, mírný severozápadní až západní vítr, povane rychlostí do 20 km. Za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyjde 6:30, zapadne v 19:05. Přejeme krásné ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Jana Kratochvílová, je 5 hodin a 50 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Co v učebnicích nebylo, dnes se zaměříme na Francii. Má společnou hranici s Nizozemskem, co myslíte? Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 km východně od Porto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 km čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Sklizeň hroznů bude letos podle vinařů asi o třetinu nižší, může za to horké léto. Na kontaktní místo olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání se za první rok fungování obrátilo 11 lidí. Brněnské prvoligové týmy postoupily do osmifinále fotbalového poháru. A dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 milionů korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech.
6: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
7: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
6: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
7: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
8: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelná kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
7: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům, ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: 11 lidí se zatím obrátilo na kontaktní místo olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání. Funguje od loňského října. Určené je lidem, kteří v církevním prostředí pocítili různé formy zneužívání. Obrátit se na něj můžou i blízcí obětí. Zájemcům centrum nabízí například pomoc psychologa. Pokračuje pracovnice kontaktního místa Marcela Řezničková.
9: Víme, bohužel, že v církvi jsou lidé, kteří byli nějak zraněni. A právě pro tyto lidi a proto, aby se to třeba neopakovalo, pro větší osvětu bylo tohle místo zřízeno.
5: Na protialkoholních záchytných stanicích v Česku zanechává dluh zhruba 80% lidí. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení, podle kterých postupně rostou i náklady na provoz. Záchytky ale často nebývají s vymáháním dluhů úspěšné. Například městské nemocnici v Ostravě se dařilo dostat zpět jen zhruba čtvrtinu pohledávek a tak už od vymáhání raději ustoupila, vysvětluje mluvčí Andrea Vojkovská.
10: Dluhy jsme přestali vymáhat, protože úspěšnost byla minimální. Letošní rok přitom evidujeme neuhrazené pohledávky ve výši téměř 2 milionů korun.
5: Záchytky se snaží ztrátu pokrývat buď vyššími poplatky, nebo žádají kraje o více peněz.
0: Sport.
5: Oba brněnské prvoligové týmy postoupily do osmifinále fotbalového poháru, když ve třetím kole vyhráli 3-0 na hřišti třetiligových soupeřů. Artis porazil Vítkovice. Zbrojovka Králův Dvůr utkání proti Králově Dvoru hodnotil asistent trenéra Zbrojovky Jan Baránek.
11: Jsme se měli s respektem, samozřejmě jsme chtěli postoupit, chtěli jsme dát nějaké goly, což se povedlo. Samozřejmě úplně zase na 100% to nebylo. Byly tam nějaké ztráty, které znova pramenily z nekoncentrovanosti, což prostě nechceme. Jinak si myslím, že povinnost jsme splnili, takže jsme rádi.
0: Počasí.
5: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno a později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Nesouvislá kolona se už tvoří na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy. Kamiony zastavují v pravém pruhu kolem kilometru 185 a pomalu se sunou až do Brna k omezení. Tolik doprava pohodové cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. S vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili ve čtvrtek 17. září 2026. Svátek dnes slaví Naďa a možná nevíte, že dnešek je také Mezinárodním dnem country hudby. Tento neoficiální hudební svátek má zvolené datum 17. září, kdy se narodil Hank Williams, jedna z nejvlivnějších postav country hudby vůbec. No a pokud patříte mezi mlsouly, pak určitě oceníte, že dnešek je také dnem jablečného knedlíku, takového speciálního zabaleného do máslového těsta se skořicí přelitého sladkou omáčkou, a nebo také se dnes slaví Národní den sendviče Monte Cristo. Nevěděl jsem, co to je, tak sendvič Monte Cristo je šunka, krutí maso mezi dva plátky chleba, které se namočí do vaječné směsi a opečou podobně jako francouzský toast. A představte si, někdy se dává navrch dokonce i moučkový cukr a džem. Takže opravdu dobrou chuť. Pochutnejte si na snídani, ať už si dnes zvolíte cokoliv, hrát vám k tomu budeme Plavce, pár koní a přidáme také Lucí Bílou SMS. Pavel Kašper u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně

0: Známý výherní signál ohlásil další kolo naší hry o temné letopisy Moravské v knižní podobě, který u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno vysíláme celé září. Vždycky v různých časech, tak abyste měli šanci zavolat na linku 726465200 a zkusit být první. Dnes se to povedlo posluchačce Draze. Draho, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Gratuluju.
1: Vám i celému vašemu kolektivu a celému rádiu. Jste nejlepší rádio, jaký znám, protože já s rádiem vstávám, s rádiem usínám.
0: Je, to je milé.
1: A víceméně usnu a třeba to rádio hrá do rána, protože ani se nestačím to. Ale je to nádherný, nejlepší rádio, jaký znám, a přeju vám hodně úspěchů v práci a strašně dobrý moderátoři jste a mám s vám velkou radost a přeji, abyste jenom hlasili sami dobré zprávy. Já když si vzpomenu na rok 68, tak to bylo něco hroznýho. Ať už se to nikdy neopakuje, je jenom klid a pohoda a žádný špatný katastrofy.
0: Draho, moc krát děkujeme za tady tohle krásné vyznání a je nám opravdu velkým potěšením, že vám můžeme být takovým milým společníkem v podstatě po celý den. Dneska jste se dovolala jako první, takže knížka Temné letopisy Moravské je určena jen a jen vám. Posloucháte tady tuhle rubriku v našem rozhlase?
1: Poslouchám, mají pana Pista říká, prostě všechno, když můžu, nemusím nikam odejít, tak rádio hraje od rána do večera, protože je to něco nádherného, ty písničky všechno, protože to jsou staré písničky, ještě mě už je 82 a žiju jenom s váma, takže nádhera.
0: Draho, když už jsme u těch písniček, představte si, že budete slavit třeba 102. narozeniny, když už se bavíme o těch 102. narozeninách Českého rozhlasu Brno. Jakou písničku byste si ke 102. narozeninám nechala zahrát? Jakou máte ráda?
1: Já miluju písničku a vůbec Michala Tučného a písničku Abych tu žil. To byla píseň mýho muže, kterou měl rád a když ji vždycky slyším, tak mě úplně to chytne za srdce a prostě pro tu písničku to je moje hobby.
0: Krása, tak možná se na ní dneska ještě dostane, uvidíme. V každém případě gratulujeme k dnešní výhře a mějte se moc pěkně, děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
1: Strašně moc vám děkuji a mějte se všichni moc dobře, hlavně ať je klid a mír. Děkuji pěkně.
0: Mějte se hezky, Draho, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin a 16 minut, čas na počasí. Teploty na jihu Moravy stále v rozpětí mezi 13 a 15 stupni Celsia, ale těch 13 už je v tuto chvíli jen v Tišnově Hájku. Na většině sledovaných míst se teplota pohybuje v hodnotě kolem 15 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek, zataženo slábnoucí déšť bude od západu ustávat, kolem poledne čekáme oblačno, později až polojasno a přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni Celsia, mírný severozápadní až západní vítr, povane rychlostí do 20 km za hodinu a rozptylové podmínky budou dobré. Bio je na jedničce a slunce to dnes teprve vyjde 2 minuty po 6:30 a zapadne v 19 hodin a 5 minut. Přejeme krásné ráno.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Z 17. srpna přivítá čtvrteční dopoledne hosta Zdeňka Machaře, s kterým si budu povídat o vyhořelé záchranné stanici pro zvířata. Jak se toto místo pro ptáky a malé savce v brněnské Slatině vyrovnalo s letošním květnovým požárem? Kdo přiložil ruku k dílu? A co by záchranné stanici, která je v provozu od roku 1991, aktuálně nejvíce pomohlo? Bude to mít smysl a vy si to nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

dotazník společně vyplňovali Hana Zagorová s Petrem Reskem. Je 6 hodin a 21 minut. Tady je Český rozhlas Brno. Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve na začátku 30. let. A zda tomu tak skutečně bude, záleží i na tom, jestli Správa železnic dostane peníze ze státního rozpočtu. Po dotázání tak odpověděl mluvčí Správy železnic David Kabele. Zároveň to podle něj závisí na etapizaci přestavby celého brněnského uzlu. Definitivně tak pozbývá platnosti termín zahájení stavby v roce 2028, který železničáři i politici dlouhá léta uváděli. Celkové náklady na přestavbu uzlu se už před lety vysplhaly na více než 70 miliard korun. S ohledem na inflaci lze očekávat, že spíše ještě porostou. Více informací najdete v zajímavém článku, který pro vás připravili na webu irozhlas.cz a přečíst si ho tam můžete v kompletním znění. 6 hodin a 22 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.

Hvězdičky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravský kraj vybuduje v brněnské části Ivanovice centrum pro lidi s poruchou autistického spektra. Město mu na něj daruje pozemky. Schválili to brněnští zastupitelé. Jedná se o nevyužívanou plochu mezi ulicemi Hradecká a Černohorská v hodnotě víc než 26 milionů korun. Stavbou zařízení kraj reaguje na rostoucí počet lidí s touto poruchou a chce jim zajistit lepší dostupnost služeb. Nejmenší čtenáři mají v Blanenské městské knihovně k dispozici nově zrekonstruované oddělení pro děti a mládež. Kvůli stavebním pracem bylo uzavřené od poloviny června. Dnes ho slavnostně otevřou pátrací hrou pro děti. Rekonstrukce zahrnovala výměnu podlah, opravu elektroinstalace a klimatizace a taky nový nábytek. Opravy vyšly na 2 miliony korun, 3/4 nákladů pokryly dotace. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Vojenský technický ústav budou společně pracovat na projektech zaměřených na kybernetickou bezpečnost. Smlouvu o spolupráci podepsali zástupci obou institucí. Jedním z prvních úkolů bude vývoj ochrany zařízení před únikem citlivých informací prostřednictvím elektromagnetického záření. Koncertem Filharmonie dnes začíná třídenní festival Náplavka Open u řeky Svratky v Brně. Cílem prvního ročníku je víc přiblížit lidem nově upravené nábřeží, které má kromě protipovodňové ochrany sloužit také jako místo k trávení volného času. Hudebníci proto vystoupí přímo na molu nad řekou. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy vás zdrží kolony. Brzdí se za Kývalkou v obou průzích, potom se fronta rozjede. Zastavíte potom v Brně před omezením, to zdržení celkem asi na 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hráli a zpívali vám Bee Gees, je 6 hodin a 39 minut, tady je Český rozhlas Brno. Milí posluchači, obvykle touto dobou vás zveme za volant, ani dnešek nebude výjimkou. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je čtvrteční Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Teploty na jihu Moravy dnes díky oblačnosti poměrně vyrovnané. Pohybují se kolem 14 až 15 stupňů Celsia. A jaké počasí dnes čekáme? Zataženo, slábnoucí déšť bude od západu dále ustávat, kolem poledne oblačno, později až polojasno a přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů Celsia. Vítr mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky budou dobré. Bio je na jedničce a slunce to dnes vyšlo 2 minuty po 6:30 a zapadne 5 minut po 19. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Václav Neckář s letmou pomocí Heleny Vondráčkové v písničce Kde jsou ta rána stříbrná. Je 6 hodin a 50 minut, krátce před sedmou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem čtvrtkem 17. září 2026. Radní Jihomoravského kraje dnes rozhodnou mimo jiné o tom, na kterých silnicích nebudou kvůli malému vytížení objednávat zimní údržbu. V Břežanech na Znojemsku dnes začne kompletní modernizace tamního větrného parku. Změní se i struktura tamních elektráren. Organizátoři festivalu Prototyp dnes v Brně představí podrobnosti audiovizuální show Cesta světla, která vzniká pro kostel svatého Jakuba. V Rajhradě dnes otevřou výstavu Zobrazit svět, kterou tvoří historické mapy z rajhradské klášterní sbírky. A v Ivančicích se dnes v RAF House koná od 19. hodiny další zastavení akce Rozhlas jede za vámi. Přiveze tam mimo jiné Ilonu Čákovou a Jana Rosáka a výtěžek podpoří Ivančickou nemocnici. 6 hodin a 52 minut, to je aktuální čas. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman. Za 8 minut jsou tady. Dobré ráno.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Blansku, Znojmě a některých městských částech Brna je letos větší zájem o členství ve volební komisi. Moštárny ve Zlínském kraji trápí kromě malé úrody jablek i nedostatek vody. Lidé v Brně se můžou naučit první pomoc prostřednictvím virtuální reality. A počasí dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Některá okresní města na jihu Moravy letos hlásí větší zájem lidí o členství ve volební komisi. Českému rozhlasu ho potvrdili například radnice ve Znojmě, Blansku a v brněnských částech Střed, Sever nebo Královo pole. Vysvětlují si to navýšením odměn pro komisaře.
3: V Brně, Středu, Králově poli nebo ve Znojmě kandidující uskupení navrhla přes 90% členů komisí. Zbývající místa radnice doplnili lidmi, kteří se sami přihlásili. Ani v Blansku nemusí kvůli dostatečnému zájmu posílat do komisí úředníky, přitom v minulosti to tak několikrát udělali. Volby do obecních zastupitelstev a části senátu budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Dlouhé sucho ovlivňuje provoz moštáren ve Zlínském kraji. Kvůli chybějící vodě ve studni už omezila provoz moštárna v Halenkovicích, kde nyní zpracovávají ovoce jen od místních. Nedostatek vody pro provoz řeší i velká moštárna v Hostětíně na Uherskohradisku. Vodu bere z vlastního zdroje, který ale během léta téměř vyschl. Vedoucí hostětinské moštárny Radim Machů tak zvažuje dodávku z náhradního vodního zdroje.
4: To, že v našem potoku v podstatě více než měsíc skoro neteče žádná voda, tak je jasný důkaz toho, že ty naše podzemní zdroje jsou velice omezené a proto se musíme nachystat na krizovou situaci, kdy naše studny nebudou schopné dávat dostatek vody a budeme to určitě řešit nějakou krizovou zásobou dovezené pitné vody.
2: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes budou jednat o státním rozpočtu na příští rok. Ten má v pondělí finálně schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce na schůzce informovat o základních pilířích navrženého rozpočtu, který má mít schodek 389 miliard korun. Zaměstnavatelům v něm chybí více peněz na výzkum, vývoj a inovace. Odboráři zase chtějí na jednání mluvit o platech zaměstnanců veřejného sektoru. V brněnském Bobicentru se dnes lidé můžou naučit poskytovat první pomoc. První části programu organizátoři projektu Moc pomoc připravili pro základní a střední školy. Odpoledne od 15 hodin je určeno pro další zájemce. Prostřednictvím virtuální reality si nacvičí dovednosti, které jsou potřeba při život ohrožujících situacích. Zejména pokud záchranáři nemůžou přijet včas, popisuje zakladatel vzdělávacího projektu Marek Bárdy.
5: Cílem iniciativy Moc pomoc je zachránit až 2000 životů ročně. Jsou situace, kdy během prvních 3-5 minut odumírá mozek a prostě ten dojezdový čas záchranné služby není vždy dostatečný. Těch situací je konkrétně 35 tisíc a skládají se z akutních zástav srdce, masivních krvácení a cévní mozkové příhody.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy je silný provoz. Kamiony brzdí poprvé už na kilometru 175, osobní auta jedou v levém pruhu o něco rychleji. Je to až k omezení v Brně. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 7 hodině. S vámi Český rozhlas Brno, je čtvrtek 17. září a tradičně po 7 hodině hned po prvních 2 písničkách, které dnes obstará Jaroslav Vikrent s Růžovou pentlí a potom Jediná Anna K., tu bude soutěž Jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude z Valašska, napovím, že budeme hádat sloveso, ale jaké to bude, to se dozvíte až za chvíli. Pro výherce dnes máme knihu Svět úžasné báry, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Radioservis. Linka sem k nám do studia 726465200 se nemění a už za chvíli můžete zkusit své štěstí. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a dobře dojeďte do svého cíle. Dobré ráno.
6: Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Anna K. Je 7 hodin a 10 minut, tady je Český rozhlas Brno a je to tady, soutěž, jak se u nás mluví, začíná právě teď. Dnešní soutěžní slovo, tedy konkrétně sloveso, byste mohli slyšet na Valašsku. Jestli pak víte, co znamená, když se tam řekne čahýňat. Co děláte, když čahýňáte? 7264652000, linka sem k nám do studia, zavolejte, zkuste to. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno. Kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Věra.
0: Věro, přeju vám dobré ráno. Tak dnes máme pro vás sloveso. Ptáme se vás, co nebo kdo to je, když se řekne čahýňat. Tušíte? Slyšela jste někdy?
1: Ne, neslyšela vůbec.
0: Neslyšela jste, tak dobře, vyzkoušíme to. Tedy s možnostmi, které jsme pro vás připravili, tak schválně. Může to znamenat buď jít dlouhým krokem, nebo za B troubit na trubku, anebo za C jíst dobrá jídla. Co to podle vás tedy bude? Jít dlouhým krokem Ačko, troubit na trubku Bčko, jíst dobrá jídla Cčko. Co typujete?
1: No, typuji Ačko. Typujete
0: Ačko a dobře děláte, protože je to skutečně tak, jak říkáte. Gratuluju vám, perfektní. Takže byl to jenom tip, jenom jste tak střelila od boku.
1: No, jenom od boku.
0: Výborně, no tak dneska máte štěstí. Věro, gratuluju. Poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Mějte se hezky a přejeme krásný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Rádia zpívali vám Rickyho Povery. Možná si vzpomenete i na českou verzi, kterou kdysi zpívala Jitka Zelenková, jmenovala se Když se narodíme. Je 7 hodin a 15 minut, tady je Český rozhlas Brno, neseme vám počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy díky oblačnosti stále velmi vyrovnané. Mezi 14 a 15 stupni se pohybuje teplota na většině sledovaných míst. Jen v Nemochovicích a v Tišnově Hájku se drobně ochladilo a blíží se tam teplota spíše 13 stupňům. Předpověď slibuje zataženo, slábnoucí déšť bude od západu ustávat, kolem poledne oblačno, později polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, mírný severozápadní až západní vítr, povalné rychlosti do 20 km za hodinu. No a rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 6:30, zapadne 19:05. Dobré ráno přejeme.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Nám by postil?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 19 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Český rozhlas Plus vyráží už tuto sobotu za posluchači do Znojma. V centru Louka na festivalu Spotlight Znojmo nabídne hned dva své živé pořady. V 16 hodin to bude pro a proti na téma umělé inteligence a kreativity a v 17.30 se můžete zúčastnit vysílání pořadu Osobnost Plus se Světlanou Vitovskou. Jejím hostem bude politický komentátor Václav Dolejší a mluvit budou o letošních volbách, předvolebních kampaních a o tom, co dnes rozhoduje u voličů. V Hustopečích začínají dnes burčákové slavnosti. Zahájí v 16 hodin vystoupení dětí z místních škol, kroužků a spolků a pak od 19. hodiny proběhne koncert kopely Kužuch na Dukelském náměstí. Také další dny nabídnou bohatý program zahrnující další koncerty, divadla, soutěže nebo ohnivou show. Podrobnosti na burčákoveslavnosti.cz. Příběhy expozic představí komentovaná prohlídka Domu umění ve Znojmě. O historky, zajímavosti a zákulisí jejich příprav se podělí kurátoři Klára Benešovská, Květoslava Poláková a Libor Šturc. Prohlídka se uskuteční v rámci Dnů evropského dědictví od 17. hodiny. Ondrášovské putování se dnes zastaví v Moravském Krumlově. Pořad vojenského uměleckého souboru Ondra až diváky provede pestrým světem českých, moravských a slovenských lidových tradic. Program je sestaven z tanečních, hudebních i pěveckých vystoupení a přináší kombinaci oblíbených čísel i zcela nových choreografií. Akce začíná v 18 hodin na arkédovém nádvoří zámku v Moravském Krumlově. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou už za 9 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme hezký poslech a krásné ráno. Samozřejmě písničky, které nestárnou, nebudou chybět ani před zprávami. Na řadu přijde teď Iveta Bartošová s písničkou PS a za chvíli po ní také Michal Tučný. V písničce Mám páru. No a po půl osmé po zprávách se můžete těšit na Honzu Nedvěda mladšího, tentokrát v osobitém zpracování podvodu a bláznovu ukolébavku Pavla Didoviče. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné ráno.

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 milionů korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech. Vedení nemocnice v Blansku nakoupilo nová lůžka pro pacienty na některá oddělení. Celkem jich v dodávce dorazilo 33. Nahradila část starých lůžek na jednotce intenzivní péče, interního a neurologického oddělení, na anesteziologicko-resuscitačním nebo třeba na rehabilitačním oddělení. Uherské Hradiště dokončilo rekonstrukci domu dětí a mládeže Šikula. Opravené jsou všechny učebny i kanceláře. V budově jsou nové podlahy, zateplení, hydroizolace, rozvody elektřiny, vody, topení a kanalizace a opravená je také střecha. Práce stály 29 milionů korun. Zhruba polovinu nákladů pokryla evropská dotace. Další 2 miliony přidala ze svého dům dětí a mládeže. O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat beze změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat a v ekonomice přetrvávají další tlaky na růst cen. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy čekejte silný provoz. Brzdí se kousek za sjezdem na Domašov na kilometru 169 a nesouvislá kolona se sune až do Brna k omezení. Místy zastavíte i v levém pruhu. A hustý provoz i na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Tam je kolona před Rohlenkou. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. V desítkách měst po celém Česku včera lidé poslouchali ukázky ze současné evropské literární tvorby. Do festivalu Noc literatury se letos zapojilo i Brno. Na rozdíl od minulých let ale program organizátoři na Moravě výrazně rozšířili. Ke společnému celorepublikovému výběru přidali díla místních autorů a čtení uspořádali na 30 místech po celém městě.
1: Slohový úkoly do školy jsem tady psala, pak jsem tady rozepsala román v 8 letech o řediteli hotelu, který byl jako akvarijní hotel, takže všichni ti hosté hoteloví, co tam jezdili, tak byly akvarijní ryby.
2: Spisovatelka Dora Kaprálová se vrátila do svého rodného bytu v brněnské Údolní ulici. V bývalém obývacím pokoji sedí na židlích návštěvníci Noci literatury. Ti poslouchají ukázku z knihy Mariborská hypnóza v podání herečky Kateřiny Jebavé.
3: Kéž mě zhypnotizuje slovinské město Maribor, napadne mě v polosu. Kéž mě zhypnotizuje silou druhého největšího města v zemi, tak jako mě kdysi dokázalo zhypnotizovat mé rodné město.
2: Byt básníka Zena Kaprála dnes slouží jako literární salon. Původní interiér se ale téměř nezměnil.
1: Pokoj jsem sdílela s bratrem, ten byl tam. Tady táta psal v noci, ťukal na psací stroj, takže se nedalo spát. Tady byly kukačky, takový ty nástěnný velký hodiny, které odbíjely každou hodinu jak šílený.
2: Spojení známého jména a starého bytu zaujalo i návštěvníka Miloše.
4: Mě právě jméno Dora Kaprála už přišlo povědomé, protože jsem zaznamenal vítěze Magnesia Litera. I právě zhoda právě Kafe Kapral, tak jsem se to pak jako propojil a tak nás to zajímalo.
2: Další čtení navštívili lidé na skoro 30 místech v Brně, doplňuje tajemník pořádající městské části Brno Střed Petr Štika.
5: Řada z těch míst, kde Noc literatury probíhá, není běžně přístupná. Je to například primátorský salonek nebo velmi pěkný salonek v Grand Hotelu, salonek v paláci Opata Žďárského, ale samozřejmě i atraktivní místa, kam se také dá dostat poměrně obtížně, protože o návštěvu je velký zájem, jako Villa Tugendhat a podobně.
2: Pro letošní ročník vybrali organizátoři 23 knih.
5: Původně se zaměřovali na knihy z Evropské unie, které posléze rozšířili o ukrajinskou literaturu, o romskou literaturu, ale v současné době vybírají i knihy z celého světa. Například pro letošní Noc literatury byla vybrána kniha slavného argentinského spisovatele Jorge Nediče.
2: V takto rozšířené podobě si lidé v Brně Noc literatury zopakují zase za rok. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 7:45 a k tomu tady je Český rozhlas Brno. Sledujeme pro vás vývoj teplot po ránu. Dnes díky oblačnosti jsou celkem vyrovnané, to rozpětí těch teplot je úzké, mezi 14 a 15 stupni Celsia se pohybuje teplota na všech sledovaných místech. No a předpověď, ta slibuje zataženo, slábnoucí dešť bude od západu ustávat, kolem poledne oblačno, později až polojasno, výjimečně přehánky a večer se bude i vyjasňovat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni. Celsia. Vítr mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 6:30, zapadne v 19 hodin a 5 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se i spřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Luci by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: zpívala vám Věra Špinarová, je 7 hodin a 51 minut, tady je čtvrteční Český rozhlas Brno. Vedle literatury, divadla a politiky měl bývalý prezident Václav Havel blízko také k architektuře. K 90. výročí jeho narození otvírá Národní památkový ústav novou výstavu. V areálu brněnské vily Šťastny připomíná stavitelskou tradici Havlovy rodiny i architektonické zásahy na Pražském hradě v době, kdy byl prezidentem. Lidé ji mohou navštívit od zítřka až do konce prosince.
1: Vlastně bych to řekl tak, že na každém baráku vevnitř by měla být cedulka, kdo to staví.
2: Jestli se nemýlím, tak ty to tak máš v baráku.
1: Jo, to byl můj dědeček. No.
3: Václav Havel pocházel ze stavitelské rodiny. Jeho dědeček Václav postavil Pražský palác Lucerna, jednu z prvních železobetonových budov v zemi, pokračuje historik architektury Vladimír Šlapeta.
4: Společenský centrum, kde se tancovalo, kde bylo kino, kde byly výstavní síně, významný centrum společenského života.
3: V tradici pokračoval i prezidentův otec Václav Mária Havel, který vybudoval vilovou čtvrť na Barandově.
4: To byly dva impulzy, které inspirovaly tu barandovskou osadu. Viděl ty vilové čtvrti nad Hollywoodem a proto vlastně si myslel, že by se nějaká taková kolonie dala postavit i nad Vltavou. A za druhé potom výstava německého Werkbundu ve Stuttgartu a to mělo ohromný ohlas všude. Tak řekl, když to jde v Hollywoodu, jde to i ve Stuttgartu, já jsem koupil ty pozemky, tak proč to neskusit?
5: Každý, kdo navštíví Československo, navštíví Prahu a kdo navštíví Prahu, jde se podívat na hrad.
3: Tak Václav Havel v roce 1992 vysvětloval svou snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Právě úpravám této památky v době, kdy byl prezidentem, se věnuje druhá část výstavy. Doplňuje kurátorka Vlasta Loutocká.
6: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy hrad žil, byl střediskem umění, střediskem vědy, střídali se tam význační umělci, učenci, byli tam i žebráci, o kterých se ale Václav Havel zmiňuje, že ty tam rozhodně zavést nechce.
3: Hrad se od té doby dál měnil.
6: Zmizela Havlova pracovna, kterou projektoval, navrhoval Bořek Šípek, ale na druhé straně zůstala oranžerie Evíříčné, baldachín z leopardicí od Božka Šípka.
3: Fotografie staveb a rodiny doplňují i výtvarné portréty samotného prezidenta.
6: Jsou to skici a bysty, které vytvořil malíř a architekt Zdeněk Makovský. Myslím si, že krásně vystihují jeho zadumanou tvář.
3: Výstavu Havlova architektura si lidé v brněnské vile Šťastny prohlédnou až do konce roku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brno daruje Jihomoravskému kraji pozemky v městské části Ivanovice. Vznikne tam centrum pro lidi s autismem. Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Hokejisté Brna vstoupili do extraligy porážkou v Litvínově 1-2 a dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Jihomoravský kraj vybuduje v brněnské části Ivanovice centrum pro lidi s poruchou autistického spektra. Město mu na něj daruje pozemky. Schválili to brněnští zastupitelé. Jedná se o nevyužívanou plochu mezi ulicemi Hradecká a Černohorská v hodnotě víc než 26 milionů korun. Stavbou zařízení kraj reaguje na rostoucí počet lidí s touto poruchou a chce jim zajistit lepší dostupnost služeb. Pokračuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Ono to zařízení bude intenzivně sloužit veřejnému zájmu a také mnoha lidem s poruchou autistického spektra a také jejich rodinám v Brně. Proto vnímáme jako důležité poskytnout kraji podporu, a to pomocí tohoto bezúplatného daru.
2: Podle darovací smlouvy musí kraj městu doložit smlouvu o výstavbě nejpozději do konce roku 2031. Centrum pak musí provozovat minimálně 20 let. Zlínský kraj podpoří 16 projektů zaměřených na rozvoj sportovní infrastruktury v regionu celkovou částkou 75 milionů korun. Poskytnutí dotací schválili krajští zastupitelé. Největší částky zamíří na nový zimní stadion v Uherském Hradišti a sportovní halu v Chropině, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
5: Peníze dále zamíří do celého kraje. Například podpoří stavbu sportovní haly v Nivnici, modernizaci sportovních areálů v Holešově, ve Valašském Meziříčí, Hračovicích, Liptále, Dolní Lhotě, Kněžpoli, Tupesích nebo v Rymicích.
2: Tripartita má dnes na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy před tím, než by ho měla v pondělí finálně projednat a schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO říká.
6: Co se týče rozpočtu, tak budeme informovat o těch zásadních pilířích, na kterých je sestaven.
2: Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Zaměstnavatelům podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje v rozpočtu chybí více peněz například na výzkum, vývoj a inovace. Pavel Bednář z odborového svazu státních orgánů a organizací bude chtít na tripartitě zase mluvit třeba o platech zaměstnanců veřejného sektoru.
7: Sport.
2: Hokejistům Brna nevyšel vstup do nového ročníku Tipsport Extraligy. V úvodním kole Kometa prohrála v Litvínově 1-2, když jediný gól vstřelil až 7 sekund před koncem Tomáš Zohorna. Zklamaný byl z výkonu i výsledku brněnský trenér Libor Zábranský.
8: Těžký zápas to byl. Já si myslím, že to mělo velký tempo na to, že to bylo první utkání. Podle mého názoru rozhodla druhá třetina, kde jsme měli zbytečné vyloučení a tam nás soupeř jasně přestřílel 15-4, tuším, že to bylo. Měli jsme bohužel horší poměr na vhazování a celkově některé věci musíme zlepšit.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnici D1 kolona na příjezdech do Brna jak od Vyškova, tak z Prahy. Další kolona aktuálně z Prahy od kilometru 175. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny. A opatrně v Brně v Husické ulici. Osobní vozidlo tam srazilo chodce. Nehoda je se zraněním a na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 8:05. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je čtvrtek 17. září a svátek dnes slaví Naděžda, nebo také Naďa zkráceně. Toto jméno je u nás stále velmi oblíbené, znamená ve svém významu naději a v Česku je nositelek tohoto jména necelých 18 tisíc, takže stále velmi oblíbené jméno. Nejenom Naďám, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba i zpěvačka s typickým chraplavým hlasem Anastasia. Přejeme všechno nejlepší, buďte zdraví, šťastní a spokojení a posíláme vám písničku Petry Janu a Petra Jandy Víc než stylovou. Prostě jedeme dál. A doufám, že stejně dobře a rychle pojedeme i na vlnách Českého rozhlasu Brno. Přidáme Argemu, tohle je ráj a za chvíli už je tu také počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme dobré ráno všem, kteří už vstali i těm, kteří jsou duchem ještě pod peřinou. Ať se vám hezky vstává, snídá a poslouchá. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 13 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Petr Hruška. Petr, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině? Prší ještě někde?
2: Už príliš neprší, sem tam ešte taký slabý občasný dážď, ale už je to veľmi nevýrazné. Celkovo nám napršalo celkom dosť na tejto fronte, väčšinou to bolo 7 až 15 mm zrážok, menej bolo len na juhu z Noemska, tam na niektorých miestach okolo 4 mm. Obloha ale teda väčšinou ešte zamračená, v tejto chvíli teploty sú väčšinou od 12 do 15 stupňov, no a fúka nám slabý premenlivý vietor.
1: Ty srážkové úhrny sú rozhodne dobrou správou. Jaké počasí přinese 17. září? Ovlivní ten včerejší déšť nejak to dnešní počasí?
2: Čaká nás o niečo chladnejšie počasie, než bolo v predošlých dňoch, maxima 19 až 22 stupňov, na Blanensku lokálne ešte trochu chladnejšie, okolo 18 stupňov Celzia. Inak v prvej časti dňa ešte väčšinou zamračená obloha, sem tam pár dažďových kvapiek, potom okolo poludnia už by malo prevažovať skôr také oblačné, popoludní postupne i polojasné počasie, takže viac sa začne ukazovať slnko, výnimočne by sa tam ešte mohli potom objaviť prehánky. No a večer môže byť i skoro jasná obloha. Vietor mierny severozápadný až západný, ktorý potom večer bude slabnúť.
1: Když sa podíváme aspoň letmo ešte na dny následující, pátek, sobota, jaké počasí prinesú tyto dny?
2: Čaká nás počasie bez zrážok. Zajtra ešte skôr také oblačnejšie počasie, len sem tam prechodne polojasno a hlavne zo začiatku dňa sa tiež môžu vyskytovať hmly, prípadne nízka oblačnosť, minima 10 až 7, maxima 20 až 23 stupňov Celzia. Sobota by mala byť slnečnejšia, teplotne maxima sa budú trošinku zvyšovať a aj tá nedeľa začne väčšinou slnečnejším počasím. Potom cez deň o niečo viac mrakov a večera alebo v noci na pondelok sa môžu objaviť zrážky.
1: Moc krát díky, poprosím vás ešte o teplotní rekordy pro 17. září.
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2015, Diakovice 32,7 stupňa Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1959, Olešnice minus 2,8 stupňa Celzia.
1: Říká meteorolog Petr Hruška. Petr, moc krát díky, krásne dny přejeme, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, do počutia.
1: Ďakujeme.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: 17. srpna přivítá čtvrteční dopoledne hosta Zdeňka Machaře, s kterým se budu povídat o vyhořelé záchranné stanici pro zvířata. Jak se toto místo pro ptáky a malé savce v brněnské Slatině vyrovnalo s letošním květnovým požárem? Kdo přiložil ruku k dílu? A co by záchranné stanici, která je v provozu od roku 1991, aktuálně nejvíce pomohlo? Bude to mít smysl a vy si to nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Větší zájem o členství ve volebních komisích mají letos před komunálními volbami některá města na jihu Moravy. Zaznamenali ho radnice v brněnských městských částech Střed, Sever i Královo pole, nebo také ve Znojmě a v Blansku. Jedním z důvodů je navýšení odměn. Tam, kde volná místa neobsadila kandidující uskupení svými zástupci, využili radnice přihlášené lidi. Téma probereme s reportérem Jakubem Hollerem, který už je se mnou ve studiu. Jakube, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Budou ve volebních komisích jihomoravských okresních měst převažovat lidé, které dosadili kandidující strany a hnutí, nebo spíše lidé vybraní radnicemi?
1: Je to individuální a třeba ve Vyškově záleží i na konkrétním okrsku. Největší problém tam tradičně bývá obsadit komise v místních částech. Vyškov vydal inzerát ve zpravodaji a ten pomohl přilákat zájemce. Například v Brně severu strany delegovaly 114 komisařů a úřad doplnil dalších 257 lidí, kteří se sami přihlásili. Dále v Brně středu kandidující uskupení navrhla do komisí téměř 95% lidí a ve Znojmě je to podobné. Úřad v Brně Králově poli doplnil pouze 2 lidi a radnice v Blansku tentokrát nemusela povolávat do komisí žádné své úředníky.
0: Když jsme u Blanska, tak tam se v jednom z okrsků při volbách do poslanecké sněmovny objevil problém při sčítání hlasů. Řešila to dokonce policie. Budou u letošních voleb stejní komisaři jako u těch loňských, kde hlasy neseděly?
1: Při sněmovních volbách v komisi na základní škole Salmova sedělo 5 členů a teď jich bude jednou tolik. A co je zásadní, složení se kompletně proměnilo, jak potvrzuje mluvčí Blanska Pavla Komárková.
2: Volební okrsek číslo 28 už máme obsazen a nikdo ze členů komise, která by měla zasednout u komunálních voleb v letošním roce, nebyl členem komise při posledních parlamentních volbách, kde se vlastně zjistily nějaké chyby při sčítání.
1: Teoreticky ale klidně mohli v komisi být ti stejní členové i letos. Zákon to totiž nevylučuje. Záleží ale na kandidujících uskupeních, jestli delegují ty stejné lidi, případně na radnici. Připomenu, že na nesrovnalosti ve výsledcích voleb do poslanecké sněmovny v blanenském okrsku 28 přišel nejvyšší správní soud na základě stížnosti Pirátů. Hlasy přepočítal a počty neseděly. Piráti jich měli po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. A tak podal soud trestní oznámení. Policie ale vyšetřování odložila s tím, že se neprokázalo, že by se někdo těch chyb dopustil úmyslně. Členové komise tvrdili, že si neumí vysvětlit, proč ty počty hlasů neodpovídaly.
0: Říkal jsem, že zájem opozice volebních komisařů roste díky zvýšení odměn. Pro zajímavost, o kolik si členové komisí polepšili?
1: Nyní si řadový člen přijde na 2500 korun, dřív to bývalo 1800. Předseda a zapisovatel mají 3500 místo původních 2200, respektive 2100 korun. K navýšení ministerstvo vnitra přistoupilo po 8 letech. Každopádně některé radnice, třeba ta břeclavská, tvrdí, že zájem je i přes tenhle krok stabilní. Ještě připomenu to zásadní, tedy že volby do zastupitelstev obcí a části senátu budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Senátní volby se na jihu Moravy týkají volebních obvodů Vyškov, Znojmo, brněnského obvodu číslo 60, ale také části Hodonínska, které spadá pod senátní obvod Uherské Hradiště. Pokud nezíská v prvním kole žádný z kandidátů na senátora nadpoloviční většinu hlasů, dva politici s nejvyšším počtem hlasů postupují do kola druhého o týden později.
0: Reportér Jakub Holler pro nás přinesl informace o obsazenosti volebních komisí v Jihomoravském kraji. Jakube, díky, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Hustopečích opravují dělníci barokní hřbitovní kaply. Kulturní památka byla kvůli vlhkému zdivu ve špatném stavu a město ji v posledních letech nevyužívalo. Teď probíhá sanace, na kterou naváže v příštím roce obnova interiéru. Vnitřní opravy vyjdou na necelé 2 miliony korun. Hotovo má být do podzimu příštího roku. Nejmenší čtenáři mají v Blanenské městské knihovně k dispozici nově zrekonstruované oddělení pro děti a mládež. Kvůli stavebním pracem bylo uzavřené od poloviny června. Dnes ho slavnostně otevřou pátrací hrou pro děti. Rekonstrukce zahrnovala výměnu podlah, opravu elektroinstalace a klimatizace a taky nový nábytek. Opravy vyšly na 2 miliony korun. 3/4 nákladů pokryly dotace. Nový předpovědní model chce vyvinout Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Systém má propojit meteorologická, hydrologická a prostorová data a pomoct povodňovým komisím rychleji reagovat na hrozící přívalové povodně. Informace o aktuálním i očekávaném vývoji situace budou dostupné na jednom místě v přehledné podobě. Zlínský kraj chce na jeho vývoj přispět univerzitě téměř 2 miliony korun. Asi 80% lidí nezaplatí za svůj pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Počet takových dlužníků navíc v posledních letech roste a zvyšují se tím i náklady na provoz stanic. Vymáhání dluhů je podle provozovatelů často neúspěšné. Například v městské nemocnici v Ostravě už od něj proto ustoupili. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na příjezdech do Brna silný provoz jak od Prahy, tak od Vyškova. V osobním autě je zdržení kolem půl hodiny. Ucpaná je taky 43 před Lipůvkou a taky průjezd Kůřimí. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem, a důvod je prostý. Začala extraliga a těsně o gól 1-2 prohráli včera hokejisté Komety v Litvínově v úvodním utkání. Přičemž dvě inkasované branky patří do jaké kategorie a výkon Brňanů měl, pane Meixnere, jaké parametry? Vítejte, dobré ráno.
1: Ano, dobré, zamračené, deštivé ráno, což odpovídá tomu včerejšku.
0: Ano, ano.
1: V Litvínově. Tak, to počasí je takové sladěné s tím hokejem. Ano, tak ty góly, dívejte, Kometa dostala první gól, takhle, brankář Česka chytal výborně, i když komentátorovi toho utkání se nelíbil a stále měl k němu nějaké připomínky, to bylo zvláštní, já nevím, co mu ten Aleš Česka udělal. Ale chytal výborně, ale ten gól, který inkasoval od jednoho z bratrů Kašeových, byl špatný, protože to bylo z úhlu, z čáry, kruhové čáry, a to je ten styl toho dnešního chytání. Útočník ještě nevystřelí, jenom se naznačí a ti golmani už jdou dolů, takže samozřejmě se zkasí klikl a hvízd a rovnou do vinglu. Takže kdyby stál, vytočil se, tak by ho to trefilo. Ale to je takový styl, on za to nemůže. Takhle je to učí a oni takhle ti golmani chytají. Já se těším na to, že jednou někdo přijde a řekne ne, počkejte a neklekejte si hned. Tak a druhý gol, který dostali za stavu 0-1, Kometa hrála přesilovku, odvolala golmana, to bylo v závěru zápasu, hrála 6-4 a dostala gól, to je teda špatně, sehráli to mizerně, já taky nemám rád, já jsem taková stará garnitura, že tedy útočník hraje na té modré čáře, takže tam přišel puk, kiks, gól do prázdné branky, pak Kometa dala asi 7 vteřin před koncem a 1-2, to už nic neřešilo. Takže ty góly byly opravdu špatné a jinak ten výkon Brňanů, no nic moc nepředvedli, v podstatě měli takové dvě, řekněme, skoro šance, jednu Kolár a jednu Flek, ale jinak nic. Pravda je, že Litvinov dobře bránil, takže v tom předbrankovém prostoru se litvinovské se nic neodehrálo. Tam nešly ty puky, Kometa tady v tomto směru teda úplně vyhořela. Správně to řekl trenér Zábranský, že dnes jsme neměli taková čísla, abychom mohli pomýšlet na úspěch. A samozřejmě má také pravdu v tom, že rozhodla druhá třetina, měli 3 vyloučení, Kometa měla celkem 5 vyloučených. Sice je všechny ubránila, to je pravda, ale vždycky, až jo, teď tam někteří hráči nehrají a tak dále. Na druhou stranu Kometa hrála 4 přesilovky.

0: nedala nic. Takže asi tak k tomu výkonu nebylo to nic moc a nejsem si jistý, jestli to byl dobrý nápad, tenhle ten zápas, který se měla v Brně přeložit ve snaze co nejvíc utkání přesunout do nové haly. Protože hrát doma na začátek je vždycky, myslím si, nemusí to být výhoda, což potvrdili ty zbývající zápasy extraligy.
1: Velká očekávání provázela při nabité soupisce sestava na utkání a přinesla pane Mexnere nějaká překvapení.
0: Tak překvapené trošku bylo, že do utkání nastoupil Hlínek Zohorna, to je ten prostřední z těch tří bratrů, který neodehrál ani jedno přípravné utkání. Měl nějaké problémy se zády, ale potom už trénoval, takže ho poslali, tak to bylo takové mírné překvapení. Nehrál obránce Svozil a také finský útočník Leino, u obou zaznělo, že mají zranění. Nedostal se do sestavy obránce Mikiska, to se nějak tak dalo očekávat, no a samozřejmě pak už nehrálo pár těch mladíků, kteří někteří jsou na hostování a tak dále. Takže neřekl bych, že ta sestava přinesla nějaké velké překvapení. Tak to je asi tak tady k tomu včerejšímu zápasu. Je to škoda. Prohrát o gól je vždycky na draka. To je horší, jak když dostanete nařezáno. No a samozřejmě v noci hurá do Brna, dneska trénink, nějaká regenerace a zítra do Třince. Tečka.
1: Pane Mexnere, moc krát díky. Těšíme se na další setkání zítra ráno. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Černý.

0: Zpíval vám Petr Hejduk, svého času olympický bubeník, je 8:45, na řadě je počasí.
1: Počasí.
0: Předpověď počasí na dnešek slibuje zpočátku zataženo slábnoucí déšť, který bude od západu ustávat. Kolem poledne oblačno, později by mělo být polojasno a vyjasňovat se bude směrem k večeru. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, vítr dnes mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu a rozptylové podmínky budou dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 6:30, zapadne v 19:05. Dobré ráno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Impozantní stromy vysoké desítky metrů a žijící tisíce let. To jsou sekvoje původem z Kalifornie. Daří se jim však i tady u nás na jihu Moravy a jednou se možná stanou dominantou brněnských jehnic. Do sekvojového lesoparku se vypravil náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Nejdřív vám ukážu naši novější část sekvojového lesoparku.
2: My se musíme dostat dovnitř.
3: Sekvojový lesopark v Jehnicích mi ukazuje jeho zakladatel Lukáš Maršálek.
1: Tady je ta nejmladší výsadba sekvojovců, co máme teda v lese, jsou zhruba do těch 5 let stáří.
3: No já jsem si kromě těch sekvojovců tedy všiml hlavně takového obrovského kruhu z kamínků. Co to je? To bude dětské hřiště?
1: Ne, ne, to ne. Tenhle obrovský kruh, to je model kmene nejmoutnějšího stromu na planetě, který se jmenuje generál Sherman.
3: Proč jste se rozhodli právě tady založit sekvojový lesopark?
1: No tak já pocházím z Brna Ivanovic a už delší dobu jsem hledal nějaký les, kde bych tady tyhle krásné stromy mohl zasadit. A dlouhý roky jsem hledal, než přišla příležitost a prodávala se tady holina, která byla ideální pro tento projekt. A ta holina byla právě v Brně Jehnicích.
3: Proč zrovna sekvoje?
1: No, protože sekvoje mají takový ty top, jsou to nejmoutnější stromy na planetě, jedny z nejstarších organismů na planetě a jsou prostě úctyhodný krásný stromy s obrovskou symbolikou dlouhověkosti, síly, jo, nesmrtelnosti, takže to mě na nich zaujalo nejvíc.
3: Jaký největší strom tu máte?
1: Ty největší stromy, které tady máme do těch 6 metrů, tak ty se nachází v té staré části lesoparku. Tam vás teď vezmu.
3: Z popisku, který tady u stromu je, čtu sekvojovec obrovský.
1: Není to teda ten nejstarší strom v lesoparku, ale je ten nejmohutnější. Opravdu už má poměrně tlustý kmen, roste skoro až metr za rok a v téhle lokalitě se mu daří obzvlášť dobře.
3: To by mě právě zajímalo, jak se sekvojím daří v našich podmínkách, zvlášť teď, když jsou taková období sucha.
1: No, to máte pravdu, to není úplně nejlepší prostředí pro ně. Oni, ty sekvojovce, mají rádi vodu, mají rádi slunko a když jim jedno z tohle chybí, tak prostě trpí. Jo, tady ty velký sucha, co teď byly, tak dávali, ale jde na nich vidět, jak hodně těch jehlic padlo a bojovali o přežití. Takže my jsme i dokonce těmhle větším stromům museli během léta pomáhat.
3: Sekvojovec obrovský, to je zatím nejvyšší strom, který máte tady v lesoparku, ale vy tu máte zasazen i ten, který je vlastně nejvyšší na planetě.
1: Ano, přesně tak. Takže nejmohutnější to jsou sekvojovce obrovský na planetě, ale přesně jak jste řekl, tak máme i tady ty zástupce nejvyšších stromů na světě, tak já vám je budu ukázat. Tak, nacházíme se teda u toho druhu nejvyššího stromu na světě, což je sekvoj vždy zelená. A momentálně sekvoj vždy zelená, ten nejvyšší strom na planetě se jmenuje Hyperion a měří necelých 116 metrů.
3: Procházka sekvojovým lesoparkem je docela příjemná, ale za jakým účelem je tady vybudován nebo ho budujete?
1: Za prvé teda velký koníček a za druhý chtěl bych předat i ty informace a tu krásu té přírody a úžasné schopnosti, co tyhle stromy mají a dokážou nejen pro člověka, ale obecně pro ekosystém, tak bych chtěl předat i ostatním lidem, kteří tento náš lesopark navštíví.
3: Lze nějak pravidelně navštívit lesopark?
1: Během jara a podzimu nejvíc, během léta tolik ne, protože ty velké teploty nejsou úplně optimální pro prohlídky, ale děláme tady pravidelní prohlídky většinou každý 14 dní v sobotu.
0: Říká zakladatel sekvojového lesoparku v Brně Jehnicích Lukáš Maršálek. Pokud i vy byste měli zájem o exkurzi, je třeba se předem registrovat na internetových stránkách lesoparku.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno, čtvrteční s datem 17. září se pomalu chýlí ke svému konci a o to rychleji začnou srdcovky se Zdeňkem Junákem. Skvěle naladěným, jak Zdeněk říkal před chvilkou, také výborně vyspaným. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Vzpomínáš si včera, jak jsem přišel do toho studia, hrála se písnička Háj modřínu?
0: Ano, ano, ano.
1: A ty jsi říká, Zdeněk přichází z Háj modřínu, a jsem říká, jsi skoro přesně, já teda přicházím z Háj, ale s modřinou.
0: S modřinou.
1: Tak jsem to prostě řekl a představ si, jak jdu přes Moravské náměstí, tak no. Tam na lavičce seděly dvě dámy a říkají, čekáme na vás.
0: Fakt jo.
1: Kde tu modřinu máte? A já říkám, jak to víte? Říká, no my vás posloucháme ráno. A když se o tom jako mluvil s panem Kašpárem, tak protože oni už si chytnou i toto asi, že jo, jak mi tady...
0: Dobrý.
1: Protože ti ostatní zlí nás neslyší, že jo.
0: Ano, ano.
1: No, tak představ si to. Jak to bylo rychlý.
0: A ukazoval jsi?
1: Ne, no tak prosím tě. Ale já nemám modřinu, na koleni nemám modřinu. Já mám modřinu na hýždi, tu mám ale z pondělka, ne z úterka.
0: To možná to chtěli dáme vidět.
1: Ne, o té jsem nemluvil.
0: A jo, takhle. Teď už to ale ví.
1: Teď už to ví. Takže včerejšek byl opravdu jenom fakt jako v tom divadle, už se nám to rýsuje, pan režisér byl spokojen, byli takový jednotlivý, já bych řekl, připomínečky, co kde vylepšit a jako pořádně mluvit a doslovovat a takový ty normální jako věci. No a tak dneska máme další dvě generáličky, večer máme takzvaný guláš, to vždycky pan režisér připraví po poslední takové té generálce guláš, no a pak už zítra odpoledne máme veřejnou, to už přijdou lidi.
0: A už se jede.
1: V pátek už je předpremiéra, tam už, jak já říkám, už to jede z kopce. Tam už to nikdo nezastaví.
0: Krása.
1: Tam jak vyjdeš na jeviště, tak prostě to jede. Takže už se jako těšíme a ty se těšíš taky. Venku je teda pošmourno.
0: To mě vůbec nevadí.
1: Když jsem šel, tak lehce kapkalo, lehce, ale vzduch je tedy pročištěný a je to prostě úžasný. Takže zítra máme pátek. Bereme kabátek, ano, a přicházíme. Budu se na tebe těšit.
0: Já se těším, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera českého klasika Josefa Kainara. Aby tlama tlamou byla, zavřená musí se usmívat. To je řád, to je zákon. Pro tlamy jako pro úsměvy. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Sklizeň hroznů bude letos podle vinařů asi o třetinu nižší, může za to horké léto. Odlehčovací pobytová služba v Kroměříži má nově zrekonstruované prostory. Brněnské prvoligové týmy postoupily do osmifinále fotbalového poháru. A dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova svítá David Hasman. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech.
2: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
3: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
2: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
3: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
4: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
3: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes budou jednat o státním rozpočtu na příští rok. Ten má v pondělí finálně schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce na schůzce informovat o základních pilířích navrženého rozpočtu, který má být schodek 389 miliard korun. Zaměstnavatelům v něm chybí více peněz na výzkum, vývoj a inovace. Odboráři zase chtějí na jednání mluvit o platech zaměstnanců veřejného sektoru. V Kroměříži otevřeli zrekonstruovaný prostor, kde nově našla zázemí odlehčovací pobytová služba pro dospělé. Nachází se v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka a práce vyšly na téměř 47,5 milionu korun. Ostrý provoz se spustí 1. října a podle ředitelky společnosti sociální služby města Kroměříže Dagmar Klučkové se kapacita navýšila z původních 12 lůžek na 15.
5: Co se týká počtu těch klientů, tak v loňském roce prošlo vlastně službou 143 klientů a bylo uzavřeno 426 smluv. To znamená, že někteří klienti opakovaně tuto službu využívali. Sport.
0: Oba brněnské prvoligové týmy postoupily do osmifinále fotbalového poháru, když ve třetím kole vyhráli 3-0 na hřišti třetiligových soupeřů. Artis porazil Vítkovice, Zbrojovka Králův Dvůr. Utkání proti Králově Dvoru hodnotil asistent trenéra Zbrojovky Jan Beránek.
6: Jsme se měli s respektem, samozřejmě jsme chtěli postoupit, chtěli jsme dát nějaké goly, což se povedlo, samozřejmě úplně zase na 100% to nebylo, byly tam nějaké ztráty, které znova pramenily z nekoncentrovanosti, což prostě nechceme, jinak si myslím, že tu povinnost jsme splnili, takže jsme rádi.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů, biozátěž mírná.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S kolonou teď počítejte na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kamiony zastavují kolem kilometru 175 a pomalu se sunou až do Brna k omezení na kilometr 196. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty přeje od mikrofonu David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Doma nebo na zahradě, popřej k svátku každé Nadě. A doufám, že dneska též na Naděždu vzpomeneš. Půvabem žen obou jmen též jsem lehce opojen. Ovšem i v tom zvláštním stavu stále myslím na oslavu. K té náleží chutný mok a pár pěkné písně slok. Od stresu se oprosti s hity první jakosti. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Což, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska je čtvrtek, 17. září roku 2026 a pomerančový expres vám přivezl srdcovky Zdeňka Junáka. V Brně máme vošklivě. Já, když jsem se ráno podíval z balkónu, jemminko, to je zataženo, tak nepršelo, ale když jsem šel do studia, tak kolem té 8:15 troši linku krápalo, takže není to pěkné. Je tedy vošklivě, ale co se dá dělat, takový je září a už se pomalinku chystáme na ten podzim, ale prý se to má ještě trošku vyjasnit, prý má dokonce vysvitnout sluníčko a pak zase má přijít chladná vlna, pak zase má vysvitnout sluníčko, takže uvidíme a potom už budou Vánoce. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že svátek mají děvčata, která se honosí jménem Naděžda nebo taky Naďa. Obě tahle jména a děvčata, nositelky těchto jmen, jsme oslavili v úvodní básničce. A teď už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Ráda bych poslala velký pozdrav a písničku mým prarodičům, babičce Bohumile a dědovi Stanislavovi Mikuláškovým. Dědo, chci ti z celého srdce poděkovat za všechno, co jsi pro mě v životě udělal. A moc bych ti chtěla vyjádřit obdiv za to, s jakou láskou a péčí teď provázíš babičku každým dnem. Vím, že to někdy vyžaduje hodně sil a chci, abys věděl, že v tom nejsi sám. Babičko, i tobě posílám obrovskou pusu. Jste pro mě ti nejdůležitější lidé na světě a oba vás mám moc rád. Děkuju vám za všechno. Vaše vnučka Tereza. Tož, moje milá paní Teresko, je to krásné. Já vám zahraju rád pro vaše prarodiče. Je vidět, že máte opravdu ráda, ale krutí brko drát. Proč jste nevybrala písničku? Ano, vy znáte vkus svých prarodičů, dědečky a babička. Co s tím mám dělat já? No tak doufám, že se trefím taky. Takže přáníčko bylo vysloveno a já vám posílám Helenu Vondráčkovou.
1: Český rozhlas Brno.

Sladké mámení, písnička doufám, že potěšila babičku Bohumilu a dědečka Stanislava a doufám, že i Teresku a taky doufám, že vás všechny, kteří jste si teď řekli a rozhodli jste si, spolu strávíme už, no, necelou 3/4 hodinku. Tak a teď se vás na něco zeptám. Máte doma svůj hrnek? Nemyslím nějaký zvlášť vzácný. Klidně může být trochu otlučený, obrázek už na něm skoro není a možná by se našel i hezčí. Ale stejně vždycky sáhnete právě po něm. A proč? To je právě záhada. Možná dobře padne do ruky. Možná je tak akorát velký. Možná z něj káva prostě chutná líp. I když všichni dobře víme, že to je pořád ta samá káva. Pak přijde někdo jiný, otevře skříňku a ten váš hrnek si vezme. V tu chvíli zjistíte, že k tomu kusu porcelánu máte možná hlubší vztah, než jste si mysleli. Ve skřínce stojí dalších 10 hrnků. Jeden s kytičkami, druhý z dovolené, třetí jste dostali k Vánocům. Ale ne. Vy chcete ten svůj hrnek. A tak si říkám, že člověk asi nepotřebuje mít všechno nové a dokonalé. Někdy stačí hrnek, na který je zvyklý. Musím se vám přiznat, já mám svůj hrnek. Nemám jeden, mám dokonce 4. Protože jeden mám tady v rozhlase, právě z něj piju Turka, je to plecháček. Pak mám v divadle, tam mám taky plecháček. Doma mám z růžového porcelánu. Ale velký, já mám rád velké kafe. No a na chatě mám taky hrníček. Ne, že by se k tomu vázaly nějaké duchaplné, já nevím, příhody, že ten jsem dostal od toho a to jsem dostal od toho. Jejda, kdyby se mi rozbil, to bych krvácel. Já zase takovej nejsem, že bych bazíroval, já nevím, na věcech, jako třeba jsem měl kamaráda, a který jako říká, člověče, já, víš, jako ráno takhle vstanu a podívám se z balkónu a tam vidím ten strom a tu lavičku. A já vím, že jsem doma. No a potom se museli stěhovat, protože docházelo k rekonstrukci a dokonce k asanaci. No on to byl tak nemocnej, že tam nemá tu lavičku, nemá tam tu lípu nebo ten strom. To já takovej nejsem. No ale zase, víte, jak bylo psáno, že vlastně ta káva je stejná. A ten hrnek, jakože vlastně to je jedno, po kterém sáhnete, ale vždycky si vzpomenete na ten váš. Tak já ještě rozlišuju, kdo vám tu kávu vaří. A když vám to vaří děvče, opravdu nemusí to být krasavice z titulní strany Playboye, kde pak, ale děvče, které to kafe vaří s takovou rozkoší, že víte, že vám ho vaří ráda. Možná se přetvařuje, ale dělá to tak výborně, že vy to nepoznáte. Tak to já taky mám rád. Mám tady v Brně jednu kavárnu. Já vím, že teď se všichni na mě vrhnete a budete loudit, která to je. Neřeknu vám to. A tam je slečna servírka, která když přijdu, tak ona říká, je, už vám to nesu. Ví, jaký kafe mě má přinést, ale oni to nosí v takových těch skleničkách, takže s tím ouškem, takže to je jedno, která to je. A teď to přinese a já se dívám do těch očí. Minkote, to je paráda. Normálně se vznáším na takovou 10 cm nad kávovou zemí. Tož tak, už vám posílám reflexy.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Karel Zich dospíval a já tady mám pro vás připraveno další přáníčko, tentokrát z mailové adresy, a to zní takto. Zahrajte prosím paní Miladě Vinické do Modřic, jen tak pro radost, písničku Tajná zpráva od Vlasty Bláhové. Milátko, ať ti písnička zpříjemní dnešní den a udělá ti radost. Myslíme na tebe, bratr Jaroslav a sestra Květa s rodinami. Tož, moji milí, rád zahrají vaší sestřičce. A tak to má být. Vybrali jste písničku Tajnou zprávu, ale mám tady ještě jedno přáníčko z mail, ze záznamníku. To si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den. Říci promiň nestačí. Proto prosím, zahrajte ve čtvrtek 17.9. moji spolužačce a dlouholeté kamarádce Marii Kmentové, Rozené Lopatové, z Ostrožské Lhoty písničku Hospůdko, hospůdko malá. Moc děkuju a zdraví z Uherského Hradiště, Aťka. Děkuji.
0: Paní Aťko, vy když to posloucháte, víte, že říkám, že rád plním vaše přáníčka, ale tady se mi to zdrclo. Bohužel, váš záznamník přišel téměř na poslední chvíli a my už jsme nestačili zařadit písničku Hospůdku do playlistu, protože paní, tedy bratr Jaroslav a sestra Květa vybrali písničku pro svoji sestru Milátku, takže zazní písnička Tajná zpráva. Doufám, že se nezlobíte a doufám, že potěší i vaši kamarádku. Tady je.
2: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Dny opuštění autorky Eleny Ferrante. Tak, dnešní, tedy čtvrteční indicie zní takto. Tak jste si rádi hráli na stavebnici Merkur? Opakuji. Tak jste si rádi hráli se stavebnicí Merkur? Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Brno.

to byl Vaby Daněk a jeho písnička Outsider Waltz a já se dívám na hodiny za 2:45 a mám tady ještě jedno přáníčko z webového formuláře. Zní takto. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro tatínka Milana, který se o nás všechny velmi hezky stará a pečuje o celou naši rodinu. Tatínku, díky za tvoji obětavost a lásku, které si všichni moc vážíme. Radek z Holešova. Milý Radku, rád zahrají pro vašeho tatínka samozřejmě, ale taky jste si nevybral písničku, tak doufám, že se vám Marek Ztracený bude líbit a potěší nejen vašeho tatínka, ale taky vás. Tady je.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní čtvrteční srdcovky s datem 17. září pomaly lilingu končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Tak jste si rádi hráli se stavebnicí Merkur? Tak to byla čtvrteční indicie, ještě bude páteční a tam už doufám nám všem bude jasno. A ještě než se s vámi úplně rozloučím, tak jen připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád hrají vaše písničky na přání, ale to mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to pošlete, nebo tedy namluvíte svým hlasem, pokud nechcete psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, musíte mi volat v dostatečném předstihu. A hlavně víte, já musím upřednostnit vždycky ty, když si přejí písničku, která přijde nejdřív. Proto třeba dnes se podařilo, že tedy se zdrcly dvě písničky, každá jiná, a já jsem tedy upřednostnil tajnou zprávu. Tak to prostě je. Takže neváhejte a v dostatečném předstihu posílejte svá přáníčka. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v pátek po 9. hodině se budu na vás těšit opět. Na shledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Blansku, Znojmě a některých městských částech Brna je letos větší zájem o členství ve volební komisi. Ve Vile Léfber v Brněnské ulici Drobného je k vidění socha, která byla do letošního února 14 let ztracená. Zrušení poplatků za rozhlas a televizi se do sněmovny dostane až po volbách. A dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Některá okresní města na jihu Moravy letos hlásí větší zájem lidí o členství ve volební komisi. Českému rozhlasu ho potvrdili například radnice ve Znojmě, Blansku a v brněnských částech Střed, Sever nebo Královo pole. Vysvětlují si to navýšením odměn pro komisaře.
2: V Brně, Středu, Králově poli nebo ve Znojmě kandidující uskupení navrhla přes 90% členů komisí. Zbývající místa radnice doplnili lidmi, kteří se sami přihlásili. Ani v Blansku nemusí kvůli dostatečnému zájmu posílat do komisí úředníky, přitom v minulosti to tak několikrát udělali. Volby do obecních zastupitelstev a části senátu budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Po 14 letech nalezená socha sirotci je od včerejška k vidění ve Vile Léfber v Drobného ulici v Brně. Lidé mi odhalili potomci židovských manželů Léfberových. Ti ji do konce 30. let vlastnili ve své vile v ulici Hlinky.
3: Na začátku naprosté překvapení a potom potěšení. Opravdu jsme nečekali, že ji někdo najde. Potom bylo druhé překvapení, když jsme ji našli v tom depozitáři. Říkali jsme si, proč ji pro boha nenašli dříve.
4: Říká Petr Kénik, vnuk manželů Léfberových. Socha se ztratila před 14 lety. Letos v únoru ji našli pracovníci depozitáře Muzea města Brna ve Vyškově. Jak dlouho bude vystavena ve vile v Drobného ulici, popisuje krajský zastupitel Michal Doležel z TOP 09.
5: Tady bude vidění veřejnosti minimálně rok, než jednak se vyřeší právní vztah vlastnictví a než se s rodinou domluvíme, kam ji umístit dál.
4: Potomci Léfberů by v budoucnu chtěli sochu navrátit do vily na Hlinkách. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Českou televizi a Český rozhlas chce vláda ANO, SPD a motoristů financovat ze státního rozpočtu. Zároveň plánuje snížit objem peněz, se kterými hospodaří. Opozice záměr kritizuje s tím, že omezí svobodu veřejnoprávních médií. Za televizi teď lidé platí 150 korun měsíčně, za rozhlas 55 korun.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Vát bude mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v Rokycanově ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy popojíždí kolona, aktuálně od kilometru 177 až k omezení v Brně. V osobním autě se zdržíte asi 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: září je spjato s oslavami Dne vojenského letectva. Dnes si připomínáme i Mezinárodní den country hudby. No každopádně za malý okamžik budeme ve vysílání a moc rádi vítat po delší pauze naši oblíbenou moderátorku a zpěvačku. Víte, o které je řeč? Budu vás chviličku napínat, ale co můžu prozradit už v úvodu, je to, že přinese i svůj oblíbený recept. No a pozvu vás také na festival světelných překvapení. Nabídnu Skořápkové babské rady a věřím, že by to mohlo být dost dobrých důvodů, proč zůstat v naší společnosti celé čtvrteční dopoledne. Mějte dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. To je přání Jarky Vykoupilové.

0: Hanka Zagorová zpívala v Dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno Nešlap, nelámej a mezi tím velmi elegantně vstoupila, trošku našlapala Ivanka Slabáková. Uslyšíte její smích. Ivanko, vítej, ahoj.
1: No tak já jsem velice ráda, že jsem zpátky a jsem jak Víříkově vidění. Všechno je pro mě takové
0: nové.
1: Všechno jen i některé úkony tedy na počítači, který
0: trošku
1: úplně zapomněl, že jsem na něm pracovala.
0: Samozřejmě.
1: Tak jsem si musela pozvat našeho Honzíka Ajťáka, aby mě s tím pomohl. Ale jo, tak jako...
0: Těšíš se?
1: No tak samozřejmě, že se těším po tolika, po tak dlouhé době
0: doma. Jak dlouho jsi tady nebyla, prosím tě? Trošku
1: víš
0: to
1: co, já jsem nastupovala do nemocnice 4. května.
0: Tedy.
1: No, dívej na to, jak to strašně uteklo, no. Mm-hmm.
0: No, každopádně vypadáš výborně. Úsměv na tváři ti nezmizel.
1: Ne, tak určitě.
0: A ty si dnes dáš i vlastně takovou obnovenou premiéru, řekněme.
1: Ano, ano, obnovenou premiéru, jak povedne, tak večer. Mm-hmm. Proto říkám, jsem se zasekla na některých věcech a potom ten Honzík mi říká, no jo, ty jsi tady dlouho nebyla a ten počítač si tě nepamatuje. Ty si mě pamatuješ,
0: já moc
1: Igor
0: dobře
1: si mě pamatuje, holky z produkce, ale počítač ne.
0: Já už jsem se tě i obejmula, musím říct, to bylo moc příjemné tě zase vidět v plné síle, jsme rádi. Ty jsi kdysi řekla v nějakém rozhovoru, že jsi se ke zpěvu dostala jako slepý k houslím.
1: No já k většině věcí jsem se
0: i
1: dostala
0: k slepý k houslím. Se chci
1: no
0: zeptat.
1: Taky, no jak slepý k houslím. Chápeš, otěhotněla zpěvačka, někdo musel zpívat, nebylo co, tak jsem to byla já a já už jsem ale předtím moderovala. Tak mě zůstalo obé, no a ušetřil se jeden honorář.
0: Tak se to prostě udělalo, no, přesně. Ty jsi dva v jednom, jako šampon skoro.
1: Dva v jednom, ale to prý není příliš dobré, tak já teda nevím, no.
0: Já myslím, že to zvládáš velmi bravurně a elegantně. Těšíš se na posluchače?
1: Těším, samozřejmě, že ano.
0: A víš, že se po tobě ptali ve vysílání?
1: No, já to vím, já jsem vůbec nevěřila, že, on, znáš to, sejde z očí, sejde z myslí.
0: Sejde z uší.
1: Takže oni si, tak ono zase ty 4 měsíce, to není tak dlouhá doba, ale strašně mě to potěšilo. Mm-hmm. Jsem říkala manželovi, vidíš, nejen ty si na mě pamatuješ.
0: Přesně, no, i posluchači. Takže děkujeme vám, naši milí, že jste posílali ty vzkazy pro Ivanku, aby byla zase zdravá a fita v plné síle. Ivanko, no a máš třeba i trošku trému, jak jsi říkala, něco jsem zapomněla, technika malinko pozlobila, ale myslím, že ta vyřídilka, slyšíme tvůj skvělý hlas, to se nestratilo.
1: Tak vyřídilka snad ne, tak jako my ženský to máme v genech, no.
0: Co si budeme říkat, prostě Ivanka je báječná naše kolegyně, moderátorka, zpěvačka, jak bylo řečeno v úvodu. Já tady pro tebe mám malé překvapení a jménem našeho úzkého kolektivu, tedy rozhlasového, bych ti ráda teď něco předala, ale musím si to podat, jo, tak něco říkej zatím.
1: Tak co já bych, no snad jsi pro mě něco nepřipravila. Jako na, já jsem dostala
0: jako
1: krásnou rudou růži. Já ti děkuju, Jaruško.
0: No, já taky děkuju, že zase tady jsi asi taková ozdoba a doslova růže v našem vysílání.
1: No, to bych neřekla.
0: Ale je to takový společenský stmelovač. Ivanka je podporovač ostatních a věčný optimista. Já jsem moc ráda, že si usedla za mikrofony i dopoledne a slibuju posluchačům, že si dáme teď chviličku hudby a potom nám Ivanka Slabáková prozradí svůj velmi osobní a velmi sladký recept. Je to
1: ano,
0: tak,
1: recepísek, ano.
0: Který si zrovna včera pekla.
1: Ano, pekla včera
0: tak
1: jsem.
0: Je to.
1: Ano.
0: Čerstvé a vonavé.
1: Čerstvé a vonavé.
0: Zůstaňte s námi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Věřím, že dobrou společnost vám dělá dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová, také Ivanka Slabáková, kterou tady dnes vítáme. Po nějaké zdravotní pauzice se vrací za mikrofon. Moravy krásné země, je to takový oblíbený pořad plný písniček, přání, gratulací, všeho hezkého. Vlastně si říkám, Ivanko, ty moderuješ ideální pořad, protože tam si nikdo nenadává, nikdo si nestěžuje.
1: No tak, někdy stane se, ale to je pořad, který má navodit pohodičku.
0: Tak.
1: Krásná vlídná přání, hezké písničky s úsměvem.
0: Výborně, výborně. Takovou
1: tak to má být.
0: Poobědní a podvečerní
1: ano,
0: příjemnou hodinku. Přesně, tak ať to vyjde i dnes. A já tě poprosím o recept, co jsi připravila pro nás? Jsem zvědavá.
1: Včera jsem pekla buchtičku.
0: Ano.
1: Tak já vám řeknu recept. Je to 500 gramů mouky, já jsem dala hodně hladké a ještě tak 100 gramů polohrubé.
0: Mm-hmm.
1: Jeden prdopeč,
0: ano, prášek, víme, co
1: do to je. Prášek do pečiva,
0: ano.
1: 300 gramů cukru, krupice, teď 150 ml oleje, 250 ml mléka, 3 větší jablka oloupaná, nastrouhaná na hrubo, no a hrst nasekaných vlašských ořechů a taky rozinky v rumu. Můžeš tam nalít trošičku toho rumu.
0: Toho rumu pro provoněníčko.
1: Provoněníčko, ano. 3 lžíce kaká a 1 čajová lžíce z kořice, jak kdo má rád, když to nemusíš, tak to tam prostě nedáš. No a jak já to dělám? Já už si do toho cukru nasypu to kakao, tu z kořici rozmíchám to, pak tam dám ty tři vajíčka a teď šlehám.
0: Jasně.
1: Pak tam přilévám olej, pak tam přilévám to mléko, pak tam dám tu mouku s práškem do pečiva, pak tam dám ty ořechy, rozinky, jablka, to zamíchám, vymazaný, vysypaný plech, vyleju a peču. Já to peču tak, jak která trouba. Já radši na 170, mě ta trouba nějak blbne. Až je to upečené, tak chvilku to nechám a potom to potřu, aby se to vsáklo marmeládou, nejlépe rybízovou nebo nějakou takovou pikantní,
0: ano,
1: ne něčím moc sladkým. No. A až to vychladne, tak si nechám rozpustit 2 polevy čokoládové, poleju to,
0: pocákám,
1: nechám stuhnout, mňam, dobrota.
0: To je taková ta mokrá buchtička, to máme všichni
1: mokrá
0: rádi.
1: Mokrá buchtička, s tím mám teda, to bych mohla dlouho povídat o mokré buchtičce.
0: Je to nějaká dvojsmyslná historka, která nejde
1: použít. Ano, je to dvojsmyslná historka, kluci se ráno ani nenasnídali. No.
0: Tak děkujeme za naznačení, každopádně děkujeme za prakticky a pěkný podzimem a jablky vonící recept na sladkou buchtičku, tedy Ivanky Slabákové, řeknu elegantně. Ještě jednou přeju pohodové první vysílání po nějaké té pauzičce, ať ti to dělá radost a ať se zase vrátíš do těch jako moderátorských kolejí, víš, a pěkně svištíš pohodově.
1: Já se pokusím.
0: Myslím, že posluchači tě zahrnou přízní, obdivem a láskou,
1: to,
0: a to je v pořádku.
1: Ne, tak jako to není o mně, že jo, ten pořád, tak už předem děkuji a fakt se strašně těším.
0: Tak my na tebe, ještě jednou Ivana Slabáková, opět vysílání Českého rozhlasu Brno. Bylo mi ctí a radosti, Ivanko, se s tebou povídat, dokonce i péct. Měj se moc hezky, naviděnou, naslyšenou.
1: Děkuji, Jaruško.
0: A my si teď dáme řeku lásky, jak symbolické.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Budeš světlo. Tahle známá věta se stane velmi aktuální už během blížícího se víkendu. Ano, já vás teď budu zvát doslova za světlem. Festival Prototyp je brněnská umělecko-technologická přehlídka, která propojuje umění, vědu a technologie. Návštěvníky čekají světelné a interaktivní instalace, ale i pohyblivé videomappingy. Právě dnes tvůrci tedy představují pořádně své plány. Ve vysílání nám o nich řekne blíže Jan Machác z Dua Vizuálové. Krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne, zdravím všechny posluchače.
0: Já jsem ráda, že spojení funguje a musím na vás prozradit, že jste toho moc nenaspal, protože jste piloval v noci právě tu světelnou show v kostele svatého Jakuba. Já možná v úvodu poprosím o zpřesnění, protože festival světla se v Brně letos uskuteční v takových pomyslných dvou etapách. Ta první začne tady už zítra v kostele, co se tam bude dít, než se dostaneme k té další etapě?
1: No, tak my jsme do pozdních ranních hodin ladili v kostele audiovizuální představení Cesta světla a je to taková jako malá ochutnávka toho, co bude festival Prototyp začátkem října. A vlastně teď se odehraje od pátku 18. do neděle 20. A my jsme vlastně pro tenhle nádherný kostel připravili představení a zaplnili jsme ho světlem, zvukem, projekcemi a pracujeme se samotnou tou úžasnou gotickou architekturou. A chceme i pro diváky vlastně tohle místo udělat jinak, než ho znají, než ho jako běžně zažijí. A co teda můžu i říct teďka, že máme takřka vyprodáno pro tyhle termíny, ale vlastně během prototypu 1. až 3. října, tak bude ten Jakub vlastně stejný a můžu si ho zažít ještě s mnohem dalšíma věcma zajímavýma.
0: Ano, další diváci. Už jste zmínil, že tady následující program ozdobí začátek měsíce října. Co tam chystáte pro veřejnost a hlavně třeba na jakých místech se různé světelné kouzla a čáry budou dít?
1: Pro nás je to úplně zásadní změna, protože opouštíme historické vodojmy na Žlutém kopci a jdeme zaplnit centrum města, veřejný prostor světlem, zvukem, projekcema a vytvoříme takovou galerii světel, digitálních umění. A máme vlastně pro lidi různou jako, nebo můžou si to projít svým tempem, jak budou chtít, máme mapu. A těch míst je velká řada, třeba na Zeleném trhu bude velký videomapping, krásný od barcelonského studia, a pak třeba Dominikánské náměstí, Nová radnice, Biskupský dvůr, Park Koliště, Moravské náměstí, Náčkovo divadlo, samozřejmě svatý Jakub ale i Spielberg zahrnujeme do programu.
0: Mm-hmm. Já jsem viděla, že vstupné je tam volné na ty projekce venku, jsou prostě běžně k vidění a nejlepší tedy návod, jak to všechno zvládnout, stihnout a nic nepropást, je tedy mít v ruce vytištěnou mapu nebo v mobilu mapu.
1: Jo, budou i vytištěné mapy, budou i v mobilu, takže každý si může podle svého zvolit tu formu. A vlastně velká část toho programu je zdarma, drtivá většina těch věcí, ale některé, které musíme kapacitně omezit, jako nějaké interiéry nebo vnitrobloky, tak máme v rámci placené trasy.
0: Mm-hmm. Tak to jsme si ujasnili, ale pojďme ještě na doprovodný program. Například workshopy jsou velmi zajímavé, co se v nich zájemci mohou naučit.
1: Tak my vlastně pomocí workshopu chceme v lidech

0: nám jde jako o to, aby vlastně i ta kreativita a tady ty věci prošly i mezi ty mladý, mezi lidi, a aby něco tvořili.
1: To je krása, to je propojování vlastně různých generací a rodin. Tak děkuju za pozvání, Jan Machat, a jeho informace k zítra začínajícímu festivalu Prototyp, který má, jak jsme řekli, dvě fáze, tedy tu zářijovou a také tu začátkem října. Veškerý program najdou posluchači přehledně na vašich stránkách webových. A já přeji tedy akci zdar, a jak jste říkal, že máte ještě ten dopamin z toho nočního osvícení v kostele svatého Jakuba, tak ať to trvá, ať ty zážitky mají i návštěvníci. Mějte se hezky.
0: Děkuju a budeme se těšit.
1: Naslyšenou, naviděnou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se i spřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Lucii by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Činasky a jejich Tamarišek od 11. nás dělí pouhých 12 minut. Tak schválně, co mají společného slimáci, vaše zuby a ořechové skořápky? No, možná víc, než by se zdálo. Vše už teď objasní dnešní Babské rady.
1: Babské rady.
2: 5 očištěných skořápek ořechů dejte vařit na 20 minut do hrnku vody. Předseďte a vzniklým odvarem si pravidelně čistěte zuby. Budou bělejší. Pokud vás dlouhodobě trápí kašel plný hlenů, udělejte si nápoj ze skořápek vlašských ořechů. Umýjte zhruba 10 skořápek, dejte do půl litru vody vařit na mírný plamen asi 30 minut. Nechte odstát a slijte. Ideální je dát nápoj do termosky a popíjet ho ještě teplý v průběhu celého dne. Skořápky z ořechů se skvěle hodí také jako mulč kolem rostlin. Pomohou zadržovat vlhkost, brání růstu plevele a chrání kořeny před přehříváním i mrazem. Tvrdé a ostré skořápky jsou na zahradě noční můra pro slimáky. Skořápky od ořechů můžete bez obav dát i na kompost, nejlépe rozdrcené. Budou se potom pomalu rozkládat a užitečně vám prokypří kompostovou směs.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech nakonec zřejmě zůstane, dohodla se koalice. Hřbitovní kaple v Hustopečích má po opravě sloužit i k kulturním akcím. Lidé v Brně se můžou naučit první pomoc prostřednictvím virtuální reality. A dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítla část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
6: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit, takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. V Hustopečích opravují dělníci barokní hřbitovní kaply. Kulturní památka byla kvůli vlhkému zdivu ve špatném stavu a město ji v posledních letech nevyužívalo. Teď probíhá sanace, na kterou naváže v příštím roce obnova interiéru. Vnitřní opravy výjdou na necelé 2 miliony korun. Hotovo má být do podzimu příštího roku.
7: Kaple by měla mít nová světla, dřevěné lavice i oltář. Dělníci taky osadí nové prosklené dveře, které by měly kaply z 18. století opticky otevřít. Prostor pro asi 40 lidí chce město po opravě využívat kromě smutečných rozloučení taky pro koncerty, přednášky nebo výstavy. Z Hustopečí Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: V Bánově na Uherskobrodsku ještě v letošním roce instalují dvě nové fotovoltaické elektrárny. Panely budou umístěné na základní škole a domě s chráněnými byty. Výkon každé z elektráren bude 30 kW-peak a jejich součástí bude i bateriové úložiště.
8: Energii vyrobenou na základní škole obec využije i pro sportovní halu. Vybudování obou elektráren bude stát 2,5 milionu korun. Více než polovinu nákladů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Michal Sladký, Český rozhlas.
4: V brněnském Bobby centru se dnes lidé můžou naučit poskytovat první pomoc. První části programu organizátoři projektu Moc pomoc připravili pro základní a střední školy. Odpoledne od 15 hodin je určeno pro další zájemce. Prostřednictvím virtuální reality si nacvičí dovednosti, které jsou potřeba při život ohrožujících situacích, zejména pokud záchranáři nemůžou přijet včas, popisuje zakladatel vzdělávacího projektu Marek Bárdy.
9: Cílem iniciativy Moc pomoc je zachránit až 2000 životů ročně. Jsou situace, kdy během prvních 3-5 minut odumírá mozek a prostě ten dojezdový čas záchranné služby není vždy dostatečný. Těch situací je konkrétně 35 tisíc a skládají se z akutních zástav srdce, masivních krvácení a cévní mozkové příhody.
5: Počasí.
4: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů, biozátěž mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 popojíždí kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Hlavně kamiony v pravém pruhu, a to už od kilometru 175. Je to nesouvislá frontáž k omezení v Brně. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Záchrana poraněných zvířat, to je celoživotní náplň Zdeňka Machaře, kterému v květnu letošního roku požár přepsal historii slavné brněnské záchranné stanice. Právě on bude hostem našeho vysílání v následujících 60 minutách. Muž, který nemá nikdy dovolenou, protože je od rána do noci každý den mezi zvířaty a řeší desítky telefonátů denně. Pojďme si zrekapitulovat tu situaci z května, tedy požár, co všechno zničil, vzal, jak to vypadá momentálně na místě, přežila všechna zvířata, jaké jsou vize do budoucnosti. I o tom všem si budu povídat se Zdeňkem Machařem, který také nedávno vydal knihu Strážce Noémovy archy. I o ní bude řeč, proto zůstaňte s námi, bude to stát za to. Dobrý poslech i náladu vám tradičně srdečně přeje Jarka Vykoupilová.

0: Janek Ledecký a jeho Budu všechno, co si budeš přát v úvodu druhé poloviny dnešního dopoledního vysílání. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, teď srdečně vítá hned dva hosty. Jednak je to slíbený Zdeněk Machař, krásné dopoledne, dobrý den.
1: Pěkný dobrý den.
0: Přeji. No ale přišel i se synem Matyášem, kterého tady taky vítám. Krásné dopoledne.
2: Přeji hezký den.
0: No jsem ráda, pánové, že jste tady. Já možná v úvodu nebudu úplně tak zvesela, nepůjdu na to optimisticky, protože bych se ráda vrátila k tomu osudovému požáru v květnu. Pojďte připomenout, co přesně se vlastně ve vaší záchranné stanici, která je v provozu už neuvěřitelných 35 let, stalo.
1: No tam vlastně ten celý příběh se odvíjel od toho, že tam jsme spali ve čtyřech lidech, přítelkyně vlastně od syna mě zbudila, že tam dýmí prostě kdesi cosi. Jo, takže člověk byl rozespalý, jako, takže jsem vyběhl ven a vidím, že teda hoří jako celý ten náš dům, co jsme tam měli, jako zvenku tedy, což bylo hodně zajímavý. Tak jsem si ještě myslel a doufal jsem, že si to nějak uhasím a hadici, jo, což během několika málo minut prostě vyšlehl ten oheň do výšky 40 metrů, jo, hasiči to pak konzultovali, že to bylo neskutečná vatra. Takže já ještě, když jsem zahodil hadici, co jsem viděl, že nepůjde, tak jsem vběhl vlastně do pokoje, vytáhl jsem Sašku, jo, syn s přítelkyní vlastně, ten už pobíhal venku, všechno bylo otevřený, jo, vyběhli jsme tedy ven a pak už jsme jenom koukali a couvali, protože ten žár byl pekelný prostě. Hasiči se dořítili, jo, a byl to hrozný zážitek.
0: Zážitek, no, protože jste přišli vlastně nejen o zázemí pro zvířata, ale také o střechu nad hlavou.
1: Střechu nad hlavou, veškerý sociální zázemí, vlastně a co to všechno se dá vybudovat, dá se navrátit do původního stavu i v lepším provedení, řekněme, ale bylo hrozný s těma psama vlastně, jo, přepejsci tam zůstali vevnitř, všechno bylo otevřený, zadýmený tedy, my jsme hledali mezi hasičema, jako, protože to mě nenapadlo, ale jak mě vysvětloval pan chirurg z Košické nemocnice na Slovensku, říkal, že ti pejsci, že má do kinologie, že jsou velice citliví na kouř a voden jdou dřív jak člověk. Takže oni vlastně na nalezení potom byli v požářistí na místě, kde spali. Takže při té hrůze aspoň, že nelítali popálení někde po venku, ale usnuli prostě spánkem hlubokým. No hrůza.
0: Jaká další zvířata se tam ztratil v té chvíli?
1: Nějaký kočky vlastně, jo, některé kočky vyskákaly dírou, jo, jak se zpívá, jo, tak to se jim podařilo.
0: Kočka leze dírou, tak
1: to se jim podařilo, jako, jo, a co bylo úžasné, protože to byly hrozná psychická zátěž, jako, jo, protože ti pejsci to nás klopovalo, jo, a tvořili nám vlastně takový ty příjemný momenty a všechno bylo prázdný a tichý, jako. No, takže jsme vlastně okamžitě začali pořizovat štěňátka, prostě lidi, když teda to odehrálo a tak dále, tak dokonce se nám podařilo sehnat z naší krve tibetských dog, jako štěňátko. Po naši, která tam zůstala, tak se chová úplně jak babička tedy, jo, no úžasný, to pes bude veliký, krásný prostě.
0: Takže vám to vrací. Já se omlouvám, že jsem otevřela tady tenhle zážitek, který asi si neumíme my ostatní ani představit, ale možná to bylo nutné a je dobré to říct v úvodu, abychom je pozbudili k následné třeba nějaké pomoci a podpoře, kterou ještě budete potřebovat. Takže Matyáši, pochopila jsem to správně, vy jste tam byl také přítomen v té chvíli, v tu noc.
2: Já jsem tam přítomen nebyl, já vlastně bydlím v centru Brna, jako sběrný místě, vlastně byt. Já se o té události dozvěděl tím teda, že já jsem teda spal, mi vletí mamka do pokoje, že se slovami, že oni tam vyhořili a kdo, co se stalo, vůbec nevím. Pak mi teda řekla, že se teda jedná o tátu a bráchu a takhle, tak já první, co jsem udělal, bylo, že jsem tam jel, to už bylo 5 hodin ráno a šel jsem tam pomáhat, jsem prehledal ty pejsky v tom spáleným domě, vlastně vyhořelým domě, který jsem vlastně já sám všechny našel, všech těch 4 nebo 5 jich bylo, 5, no. Tak sám jsem je tam našel, což bylo jako řekněme dost traumatizující, protože já jsem s nima vyrůstal, vlastně byl zhruba stejně staří jak já, nebo trošku mladší.
0: Takže ten zážitek byl spíš takového až traumatického charakteru, jak naznačujete, bylo to silné, těžké. Pánové, ale tak sedíte tady, život jde dál, čas jde dál, květnem už uplynuly nějaké měsíce. Já musím říct, že mě vlastně velmi potěšil ten zájem veřejnosti, ta vaše podpora, o které si budeme povídat za malý okamžik, která se tohleto událostí vlastně odstartovala. Možná, že dnešní povídání v dopoledním vysílání bude takovým důkazem, že všechno zlé k něčemu je dobré.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dnešním hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno je Zdeněk Machař, s kterým si povídám o obnově vyhořelé záchranné stanice pro zvířata. Připomenu ráda, že tohleto zařízení bylo v provozu od roku 1991, což je neuvěřitelných 35 let. A kdybychom to měli potrhnout se číst, já nevím, jestli to vůbec jde, počet těch zachráněných zvířat někde se uvádí až 50 tisíc. Je to možné číslo?
1: Standardní číslo ročně nějakých 1500, jo, z toho se to dá nějak odvodit, protože to se nedá se za ní vypočítat, ano. A odbavuju ročně zhruba 9000 telefonů.
0: 9000 telefonátů k záchraně různých zvířat.
1: Ano.
0: Tak klobouk dolů, my jsme teď řekli, že vlastně to všechno se obrátilo v prach. Vy teď jste v jaké situaci? Máte nějaké provizorní ubytování?
1: No, my jsme v situaci, kdy vlastně ta stanice, byť bez toho zázemí, se nedá opustit. Mm-hmm. Jo, tam je cirka nějakých 350 zvířat, naštěstí to neskočilo prostě do zvířat jiných. Za stanici to nepohltilo. Jo, a zůstali tam vlastně několik takových jakoby příbytků, řekněme, tak jeden příbytek je pro ovce, jo, tam se uchýlila přítelkyně, tam se mi to trošku upravil, jo, mm-hmm. Že tam se dá jako vyspat, no a já jsem v bývalým vepříně.
0: Tak to máte.
1: Jo, ale to je jako fakt, to není jako zkreslující, jo.
0: Dobrodružné.
1: Jo, dobrodružný a je pravda, že teda potom po požáru vlastně ještě to ráno se mě dýmilo od noh, tak paní ředitelka z mateřské školy mi přemlouvala, ať dojedu na výstavku, že jsem to slíbila, až kam ještě hoří u noh, jako a ne, to
0: nejde
1: tak,
0: to.
1: To nejde a já jsem vlastně ani sbírku nevyhlásil, jo, a opravdu během dvou dnů to udělalo boom nahoru, jako to chci ještě jednou všem poděkovat, jo. Co mysleli na naše zvířata a na to naše zařízení, bylo to neskutečné a výjimečné to bylo v tom, že to nebyly žádné charitativní akce a koncerty a firmy a to. Jo, to prostě babičky, dědečci, štamgasti z hospod, jo.
0: Mlináři,
1: myslivci, sokolníci, jo, prostě valili po malých částkách a ve finále, když jsem dostal výpis
0: z banky,
1: tak to bylo jak ti Novákovi, jak si tam hráli za tu korunu, zítra to roztočíme, nebo jaký to byl ten zábavný pořad, tak on to pošťák ani nemohl unést. Oni to vynášeli vlastně v takových balíkách a to byl vlastně týdenní výpis.
0: To bylo
1: neskutečný.
0: Úžasná smršť podpory.
1: V bance paní pověděla, paní Machřeč, vy tam, já jsem si šel pro mých 5000, co tak vždycky s tím vydržím pár dnů, jo. A teď vy tam máte víc, jo, teď vy tam máte víc. A říkám, a co víc, jako, jo.
0: Nějaké nuly přibyly.
1: Teď vy tam naskákali nuly, jako, tak jsem byl fakt, jakoby v šoku. A já že nejsou na prachy, jak jsem, já jsem to nikdy nedělal pro prachy, to, co dělám, jo. Ale pravdu zůstává to, že člověk má takový, rozšířili se ty obzory, jako, jo, a můžete si pořídit nový voliéry, třeba, jo, to zázemí.
0: Zvelebit
1: důležitou věc je relaxační místo na vypouštění zvířátek, protože já jsem obklíčený halama, železnici, silnici, prostě, takže už máme pořízeno, jo.
0: Výborně.
1: Krásný, na kraji Moravského krasu už tam vypouštíme zvířata, už se to tam rozjížďovali, jsme potůčky, tůňky, jo. Takže léčebna zůstává na místě, tam ne, v té nové budově. Vlastně by mělo být zooveterinární zázemí, sociální, líhně, kvočny, prostě, jo, pro zvířata to nejnutnější. A na stanici, která na to navazuje, tak tam jsou ty boxy pourazový, jo. Takže to jako už je tak zaběhlý a bude to fajn a hlavně budu rád, že budu mít nový to zooveterinární zázemí.
0: Jste budovatel a tady jste mi ještě řekl v písničce, že kdybyste nebyl zálesák, asi by to bylo těžší. Takže jste se s tou ztrátou a s tím úplně novým začátkem symbolickým vyrovnal statečně.
1: No, to mám to tak asi po těch předcích, to byli držáci, teda pytláci, vlastně oni pak s ní hradní udali nádlesní, jakože milovali les, vodu, zvířata. A já jsem to tak nějak přešel, protože já nemůžu si dovolit moc nějak bubulit a hořekovat v křoví. Já na to nemám ani čas, jako jo. Takže to jsem ustál a proto v příspěvcích bylo, že jsem byl málo stresovaný a dověsi jsem si to sám nezapálil a takový tyto, jo, jako, takže to člověk musí nějak vydržet tu psychiku tady těch některých pozorovatelů, jako jo.
0: Názory na sociální síti jsou různé. Já se ještě zeptám Matyáš, jako syna, jak vnímáte svého tátu ve smyslu té povahy, když jste ho tam viděl třeba to osudové ráno, vypadal, byl v šoku, bylo to přece jen jiné?
2: No, ono šlo vidět, že táta se snažil jako hodně držet, že vlastně jako to nějak jako zveličit, že vlastně, aby se udržet jako tu pozitivní energii, to vlastně byla katastrofa, tak ať vlastně my se držíme nějak emocionálně v pohodě, ať vlastně ty pocity vlastně nezhorší celou tu situaci, tak jsme snažili zůstat jako pozitivní. Zůstat nějak jako nějaké, zkusit být v té lepší náladě a jako nám to pak pomohlo v průběhu toho dne, kdy vlastně nám pak volali ti lidi, kteří se pak dozvěděli skrz ty sociální sítě, tak nám pak jako volali a to nám pak strašně pomohlo, že vlastně to byla taková obrovská vlna solidarity a podpory. Že byl úplně úžasný.
0: Tak palec nahoru i za to, že takhle dokáže vlastně táta podpořit své nejbližší i v takhle tíživé situaci, tak by to vlastně mělo být. Já jsem moc ráda, že Zdeněk Machař a jeho syn jsou hosté našeho dopoledního vysílání. Zůstaňte s námi.
3: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
4: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
3: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
4: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
3: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
5: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
3: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
4: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
3: Hodně štěstí!
6: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, písně.

0: Dospíval Pavel Novák, stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a mými hosty jsou Zdeněk Machař a jeho syn Matyáš. Povídáme si o obnově vyhořelé záchranné stanice pro zvířata v brněnské Slatině. Jakási sezónnost, máme začátek podzimu, zeptám se, jak to teď vypadá s obsazeností a místy pro zvířata ve vašem útulku. Kolik tam toho máte a co se teď aktuálně děje?
1: No, furt nějak standardně zachováváme těch 300 kusů. Výhodou tady těch záchranných stanic je, že zvířatka na jednou stranu přichází, druhou odchází, zpátky do volné přírody, takže není to jak v útulcích, že se to nahromadí a pak neví, co s tím, a kde prachy na to a tak dále. Jo? Takže to je otevřená brána a v tom středu je právě ta pomoc těm zvířatům. Mm-hmm. Jo? Takže sezona ptáků, ta letní skončila tím tou katastrofou těch tropických veder, kdy vyskakovali ptáci z hnízd, protože tam prostě být nemohli.
0: Pod těmi střechami, to jsem slyšela, mláďata.
1: Pod střechami, poštolky, čápy na komínech, jo, prostě. Tak to jsme ustáli, měli jsme, já, tam padl vlastně letos rekord, já jsem měl za den 217 telefonů. Jo, a ono je to záběr na hlavu, jako každý případ je individuálně jiný, jako já nikoho neodmítnu, nikdy jsem nepoložil telefon, jo, i když narazíte na takového, řekněme, přírodního analfabeta, jo. Ale ti lidi to myslí dobře, taky musíte vysvětlovat ty zákonitosti té přírody, jo, je to složitý. Teď nám začíná sezóna ježků, jo, začínají zvířata ze silnic prostě, a co je zajímavosti strašných, je popálených ptáků. Letos elektrického vedení. Nikdy to nebylo, prostě jsem tam něco třeba do 20-30, ale tady já mám každý den 2, 3, 4
0: Čím to
1: ptáky.
0: Je podle vás?
1: Tam prostě ty ptáky něco žene na ty sloupy, jo. Je fakt, že bylo období, kdy se vítr nehnul prostě, jo, hlavně u těch poštolek, jako ty převládají. Jo, a ona poštolka jako taková využívá toho protivětru, aby třepotala vlastně za letu na místě. A když ten vítr není, je pro ně to namáhavý, jo, že nemá tu oporu toho větru. Jo, a odletují prostě sedat na pozorovací lovecký místa na ty sloupy. Mm-hmm. A propojí vlastně vodič tou konzolí železnou a jde dolů. Jak když svařují o chlapi, prostě to zabzučí, se zadýmí a ptáci padají dolů. Jo. Mm-hmm. Takže to jsou strašně nepříjemné věci. A my máme teda a ty stanice a tak to prostě ta hlavní pomoc ani není v tom, že tam naberu, já nevím, 1500 zvířat a snažím se to tam, že to jsou těžký případy všechno, jo, to je pravda, že to. Ale ta vlastní pomoc těm zvířatům v tom telefonu, jo, těm oznamovatelům, jo, já je navádím, jak ty zvířata vracet zpátky těm rodičům. Protože to místo rodičovské je důležitý, jo?
0: To je v životě
1: rodiče
0: uvidím.
1: Jsou důležitý prostě. Jak se to odpojí a odveze a krmí se to zvlášť, začínají strašně komplikace. Tak dokávat to jde, tlačí se to, daří se to, knížka tomu pomáhá naše, protože tam mám všechny ty prvky zakomponované, jak si počínat v lese, sovička na zemi, jak ho dostat do stromu, aniž byste na strom lezla, větvy tam nejsou, že byste si někdo udělal kozu a vyzvedl vás, nejde to. Jak mě učil děda, větev dlouhou na konci vidličku, posadíme sovičku, ona se chytne a jak výtahy mu sunete nahoru. Jo, a tam mu přiložíte na větev, prostě ona si přešlápne. Lidi jsou z toho v šoku a už to jede, už to zvedají nahoru, jsou strašně rád, pomáhají těma fíglama těch našich předků, ty moudra, jo. Dřív jste se zeptali mlýnáře, statkáře, rybáře, myslivce, že oni to znali. Dneska to odplulo, ty vědomosti, ty mozky růžovi, ty zčernaly, jo, do toho ta umělá inteligence, což je v této oblasti katastrofa. Pán našel ptáka a inteligence mu řekla, že to je fosilie jižní. To neexistuje, to je nějaký trilobit, jo. Vezli kormorána z pasohlávek, dovezli holuba, jako inteligence. Jo, tady to nehraje. Jo,
0: neumí prostě to, co lidé. Zeptám se ještě syna Matyáše, ten vztah ke zvířatu nebo k té práci toho táty, vy máte jaký? Budete nějak následovat jeho stopy nebo mu pomáháte třeba v jiném směru?
2: Tak samozřejmě, já mu tam jsem jako velmi aktivní na té záchranné stanici, už jsem z toho důvodu, kde jsem vlastně jako mladý, plný energie, tak rozhodně tam se starám třeba tu údržbu, tu manuální výpomoc a takhle. Zároveň teda já studuju práva, takže spíš hodně starám o tu administrativu, ať všechno je v souladu se zákonem, všechno je v pořádku administrativně, ať vlastně na nás jako úředníci lidově řečeno nemůžou vlítnout, tak se starám spíše jako o tuto
0: důležitou
2: součást jako řízení té společnosti. A vztah ke zvířatu mám jako velmi pozitivní, protože jsem vždycky byl obklopený od malička jako mnoha zvířat, ať to byly psy, ptáci, obojživelníci a takhle, takže já mám jako velmi pozitivní jako vztah ke zvířatům.
0: Asi se to ve vašem rodu nedá minout tohle.
2: Určitě.
0: To jde krví. Tak já jsem rád, že si stále povídám s báječnými hosty Zdeněk Machař a jeho syn Matyáš. Zůstávají až do pravého poledne a vy se k nám prosím připojte, protože tohle stojí za poslech.
3: Český rozhlas Brno.

Myčce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Zdeněk Machař a jeho syn Matyáš jsou mými milými a vzácnými hosty a povídáme si tedy nejen o záchranné stanici pro zvířata, která zažila v květnu tohoto roku velký požár. Všechno se obnovuje, my už jsme to naznačovali. Já bych se každopádně chtěla zeptat, jak to vypadá s vaší knihou, protože když jste byl mým hostem, tuším, jsou to 2 roky, tak jsme mluvili, že bude. Ona už je na světě, Strážce Noémovy archy. Máte už nějaké ohlasy od čtenářů?
1: Jako ten zájem o tu knihu je, řekl bych, velký. Přes prázdniny vlastně bylo pozastavení jenom lidi, co donesli zvířátka na farmu, tam je k dispozici neustále, u přebírkového místa nebo na sběrném místě na Štěpánské, a teď už se znovu rozjíždí prodej knížek. Paní mě volala: pane Machař, co jste to vydal za knížku? Já od toho nemůžu odejít. Jo, a spousta lidí, jako je strašně si to chválí, protože pan spisovatel, co žil na Aljašce s vlkama, Monte Kvasniců, ten to psal nádherně, dal z toho roka 2 měsíce, psal to pro děti malé, pro středně a pro seniory, jo. Jsou tam příběhy, jak myslivci honili mimozemšťana v kukuřici. Jo, oni ho nakonec střelili a opíkali si ho, když měli brigádu.
0: Takže to byl kdo, ten mimozemšťan?
1: Tam se člověk doví, co tam v té knížce, co tam vlastně na ně vykouklo z té kukuřice. Já bych se lepil taky a podotýkám, běželo to po dvou. Starý myslivec tam hned to napálil v podu sebezáchovy, spadl na zem a řval mimozemšťan, tak ho odvezli, ale ono to vyběhlo druhou stranu, šlo to k zemi, protože dostal hned dávku na začátku a maso z toho bylo lahoutkový, tak se to opíkali. No,
0: prostě počkejte, mě... co to bylo? Vy mě děsíte.
1: Pštros. Utekl z odchovny.
0: Tak to jo. Takže pštros na dvou nohách.

0: Rozná dvor,
1: jo.
2: Já jsem v jedné z recenzí od těch vašich čitatelů napsala takové pěkné, tedy opsala takové pěkné zhrnutí. Znalosti autora jsou veterinární i etologické, jsou úžasné, stejně jako jeho pracovitost. Takže čtu s nadšením a děkuju za to, s jakou láskou a obětovostí vrací pan Machař přírodě ptáky i savce. Tak to je, myslím, že krásné poselství a důkaz toho, že co děláte, tak určitě dává smysl. Vy už jste naznačil, že pracujete rád i třeba s dětmi, i z mateřských škol, že právě ukazujete těm nejmenším to, jak se má pečovat o přírodu, jak se k ní má přistupovat.
1: Extrémně rád dělám s malejma dětmi, typu mateřské školy, tam je jiskřička naděje. Podchytit to prostě. Oni vás poslouchají, oni to milují. Oni mě nechcou pustit, mě držej za nohy prostě. Ty základky tak do čtvrté třídy a pak už bohužel.
2: Pak už puberta.
1: Pak ne, já jsem dělával dřív celou republiku, jsme objezdili ještě, když jsem založil Zajferus, jo. Tak to poslouchali i ty druhý stupně. Dneska je to jiný. Oni jsou nervózní, že jim zakážou mobily na hřiště a oni se začnou jaksi vlnit, děcka, začnou se kýmácet. Jo, mají neurózu z toho, že nemají možnost těma prstama, jo, je to děs, no, prostě ty moderní prvky, no. Není to ve všech oblastech úplně ideální, no, já zaplať pán Boh můžu zalít do lesa, prostě to je moje devize, jako já ten les slyším, bo já ty zvířata vyjou, že nemusí utíkat. Dneska, když vám lezou lidi do lesa typu Homolkovi, prostě to je, jak kdyby hořelo. Oni jdou lesem, to slyšíte na kilometry. Když jsem byl malej, 7 let jsem měl, pozoroval jsem ořešníky, to je jak sojka černá, jo. Najednou za mnou, baf! Já jsem se vám tak lékl, a víte, kdo to byl? Děda. On nešel ale po cestě, on šel lesem. On se dostal za mě až úplně metr prostě. Jak gepard. A to je to umění se pohybovat v lese a pak vidíte tu krásu té přírody. Tenhle les na vás mluví, ale musíte to umět se pohybovat. Umět,
2: no já se chci podívat na Matyáše, jiná generace, že jo, mladík, 21 let. Myslíte, že vztah k přírodě je něco, co máte i vy mladí?
3: Já bych myslel, že máme jako velmi odlišný oproti jako těch starším generacím, protože vlastně vyrůstáme ve světě, který se strašně rychle mění, ta umělá inteligence, vlastně ten internet, počítače, mobily. Já sám bych se nedokázal představit vlastně jako být celý den bez mobilu, protože já jsem tak jako strašně propojený přes ty sociální sítě a jako internet, že vlastně sám pro mě by to dělal jako velký problém. Že určitě můžu říct, že ty starší generace jako mají rozhodně lepší vztah k té přírodě, jsou víc propojení s tou přírodou. A my mladí, no, my vlastně jako vyrůstáme v tom městě, okolo těch škol, případně ve škole. A ten vztah s tou přírodou je dost jako menší, protože...
2: Vy vlastně neznáte často, že?
3: Ve finále ani neznáme, protože vlastně u nás, pro nás se jako nevyžaduje, ať do té přírody chodíme, ale jsme v těch lavicích, studujeme, pak jsme v práci třeba někde v nějakém na obchoďáku a takhle, takže, takže tak.
2: To odpojení tam asi nějaké je. No uvidíme, no, co bude dál. Jste optimista?
1: Já prostě mám ohromnou radost z toho. Ano. Já jsem si původně, ty sociální sítě, to šlo mimo mě, paní, tam lidi nahnali prostě.
2: Ano.
1: Jo? A já jsem prostě začal zjišťovat, že mi ti lidi začali sledovat a dodávám jim ty prvky prostě, které oni by možná znali, ale odklonilo se to všechno a je to úžasný prostě, že mají o tu tématiku zájem. Já bych fakt tomu nevěřil, ty ohlasy jsou fantastický a...
2: Je to cesta, jak dostat je to informace cesta,
1: jak to, a lidi už na to čekají, pan Machař, dáte ještě příspěvek, my s dětma čekáme, prosím nás, dejte ještě něco, jo. Já na to nemám moc času, tak tady Matýsek mě pomáhá, Sebík, to je ten druhý kluk vlastně, jo, výborný. Na tyto věci tak se snažím, teď jsem vypadl 3 dny, protože kluci byli rozjeti pryč. Lidi mě psali, jestli se mi něco nestalo, že o mě mají strašný strach, prostě se ozvu, jo.
2: No,
1: to
2: prosím,
1: pocitově
2: pěkně.
1: Úžasný. Jako.
2: Takhle to funguje i v tom pozitivním, to si pojďme říct. Ten čas je neúprosný, já pustím ještě jednu písničku a pak už bude na řadě loučení, ale jsem moc ráda, že si čas udělal Zdeněk Machař a jeho syn Matyáš.
4: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Příjemné dopoledne, dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, dnes tedy se vzácnými hosty Zdeněk Machař a jeho syn Matyáš dorazili do studia. Já jsem chtěla poprosit o nějakou krátkou veselou historku s nějakým telefonátem, který se k vám dostal, že se někdo obracel na vás při něčem opravdu třeba bizardním.
1: Historik je moc taková, jedna hodně bizardní byla v Komárově, tam stáli manželé na mostě. Není to s tím holubem, co jsem chtěl, ale toto je ještě ujetější, řekněme, jo.
0: Ano.
1: Že se dívají s manželem pod most, že manžel je na srdci a že tam stojí pták bez noh. Jo, dokonce nemá ani ocas a že stroufají říct, že nemá ani hlavu, jako. Já říkám, tak tady už něco nehraje. Já říkám, a teď se mi to, teď se vám to musí promítnout, protože to bylo živý, jako jo.
0: Ano.
1: Co? Já říkám, dívejte se, to bude volavka bílá, ona se schovává pod mostem, tam se jí to neleskne, a tam loví rybky.
0: Mm-hmm.
1: Vy jste nějaké chytré položili. Za chvíli telefon, pane Machaře, vy jste Šikulka, my jsme se spustili s manželem pod most, ono vám to vyletělo, čapíska natáhlo, jo.
0: Hlavu ukázalo, dobře
1: jo,
0: to dopadlo.
1: Jo, rozvířilo je to, že jsem jim to tak řekl na začátku a strašně míle to zakončili, že teda opravdu je možný to vyredukovat.
0: Máme poslední minutku a půl na rozloučení. Asi i poděkování, pane Zdenku, máte toho na srdci hodně.
1: Lidi mě znají, že rád děkuju prostě opravdu, že nastala ta sbírka, že to nabralo ty obrátky, že si můžu pro zvířata rybníček, prostě relaxační místa, ledas co zakoupit, jo. A strašně moc se taky poděkovat na ten běžný provoz, co nám lidi posílají, protože jedna věc jsou ty investice, to všechno, co vytváříme na základě toho, té hrůzy, ale ten běžný provoz, aby jsme zase pokryli a jsou strašně věčným lidem a na těch našich povídačkách pomáháme zvířátkům, se uvidíme na ostro a rád si s lidma budu vykládat.
0: Říká Zdeněk Machař, host našeho dopoledního vysílání. Ještě Matyáš určitě připojí něco na rozloučenou.
2: Bych tak jako chtěl strašně poděkovat za tu obrovskou solidaritu, která od toho května se naskytla pro nás a jsme toto vděční a budeme stát dál zachraňovat zvířátka víceméně jak v Brně, tak v Jihomoravském kraji, to je víceméně po celé České republice. Pro svoje případy dám tu třeba vezuají třeba ze Zlína, z Ostravy a takhle.
0: Děkujeme, pánové, klobouk dolů, držím palce, přeju hodně energie, síly, neutuchající nadšení a tu lásku ke zvířatům, kterou máte. Bylo mi velkou ctí a radostí si s vámi povídat, na viděnou, naslyšenou.
1: Tak loučím se, děkuji moc.
2: Taky se loučím, naschledanou.
0: Díky, no, Jarka Vykoupilová, tedy děkuji za pozornost vám všem, milí posluchači. Pokud jste nestihli celý tento báječný rozhovor, můžete zkusit zpětný poslech na našem webu nebo aplikaci Můj rozhlas, kde ho také celý najdete. Mějte se moc fajn a já se těším v pondělí.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, zhodla se na tom koalice. Městská knihovna v Blansku dnes otevře zrekonstruované oddělení pro děti. První ročník festivalu Náplavka Open zahájí brněnská filharmonie. Dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezké poledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Dalších zhruba 20 miliard korun by podle něj mohl stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Návrh rozpočtu by vláda měla schválit v pondělí. Původně počítal s deficitem 389 miliard korun. Nejmenší čtenáři mají v blanenské městské knihovně k dispozici nově zrekonstruované oddělení pro děti a mládež. Kvůli stavebním pracem bylo uzavřené od poloviny června. Dnes ho slavnostně otevřou pátrací hrou pro děti. Rekonstrukce zahrnovala výměnu podlah, opravu elektroinstalace a klimatizace a taky nový nábytek. Opravy vyšly na 2 miliony korun, 3/4 nákladů pokryly dotace. Jak teď oddělení vypadá, popisuje mluvčí města Pavla Komárková.
2: Celé to dětské oddělení se rozdělilo do několika zón, které vyhovují dětem konkrétní věkové skupiny, tak aby tam měli adekvátní vybavení ty nejmenší, až po teenagery, kteří by vlastně zde mohli trávit svůj volný čas.
0: Koncertem Filharmonie Brno dnes začíná třídenní festival Náplavka Open u řeky Svratky v Brně. Cílem prvního ročníku je víc přiblížit lidem nově upravené nábřeží, které má kromě protipovodňové ochrany sloužit také jako místo k trávení volného času. Hudebníci proto vystoupí přímo na molu nad řekou, doplňuje mluvčí Filharmonie Kateřina Konečná.
3: Tam nehraje celý náš orchestr, ale pouze jeho žestová sekce, protože dřevěné nástroje a smyčce na vodu nesmí. Oni jsou citlivé na rozladění a na vlhkost, takže proto vlastně posluchači uslyší jenom žestě. Bude tam celkem 16 hudebníků a jeden bicista.
0: Dům dětí a mládeže v Uherském Hradišti prošel rekonstrukcí za zhruba 30 milionů korun. Polovinu nákladů pokryla evropská dotace. Budova je kompletně opravená, vznikly tam i nové polytechnické a řemeslné dílny. Děti mají v učebnách k dispozici notebooky, drony nebo badatelské soupravy. Díky novému výtahu je celá budova bezbariérová. Na kroužky tam totiž dochází i děti ze speciální školy s pohybovým omezením.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno, později až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, večer potom bude skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni, vád bude mírný severozápadní až západní vítr a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pravý jízdní pruh je aktuálně neprůjezdný na 2,5 kilometru silnice 52 směrem do centra Brna. Je to kvůli dopravní nehodě. A zpomalte taky na silnici 379 mezi Blanskem a jeho místní částí Lažánky. Na silnici tam rozlité bahno. Šťastnou cestu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Dobré odpoledne, milí přátelé, u poslechu té první hodinky Moravy krásné země. Vás dnes zase po delší době zdraví a vítá Ivana Slabáková. Tak já se musím přiznat, že jsem se opravdu na tuto chvíli těšila a taky bych vám všem chtěla moc poděkovat za všechno ta krásná přání a za vaši podporu a věřte, že si toho opravdu moc vážím. No ale tak teď už zase k písničkám. Tu úvodní mám frajárku Okatu, Václava Maňase a Věry Urbánkové zahrála Valaška. No a pokud jste se ještě nestačili podívat do kalendáře, komu dnes budeme přát k svátku, tak vězte, že u nás je to Naděžda a taky Naďa a na Slovensku Olympia. Tak milá děvčata, přejeme všechno nejlepší. Já ještě připomenu telefonní číslo 726 46 5200. Tak vidíte, já jsem za tu dobu zapomněla i telefonní číslo do živého vysílání, takže jsem ho připomněla nejen vám, ale hlavně asi sobě. A já už to mám první telefon a zdravím do Radíškovic paní Majku. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková, já zdravím všechny posluchače tého krásného pořadu Morava krásná zem a chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky pro mou švagrovou Františku Zemánkovou z Radíškovic, která zítra oslaví své krásné 80. narozeniny. A proto bych se mi chtěla prostřednictvím mé rodiny i celé její rodiny poslat toto přání. Stříbrné máš tvoje vlásky, v obličeji jsem tam vrázky. Srdíčko však tvé je veliké a laskavé. Kdo tě dozná tvé srdce zlaté, musí tě mít rád. A proto ti přejeme aspoň do té jistovky hodně zdravíčka, které tolik potřebuješ. Za celou rodinu Švagrová Majka. Děkuji vám, paní Slabáková, moc krát na slyšenou.
0: No, paní Majko, trošičku vám ten telefon tam, jak bych to řekla, brblal. Tak nevím, jestli byste neměla časem zavolat ještě jednou a zkusit to, protože nevím, jestli ta, které se přála, to pořádně slyšela. Dobře, paní Majko, tak my samozřejmě rádi zahrajeme a zkusím další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kdo pak se k nám dovolal, smím se zeptat?
2: Tady Radka Šamanková a chtěla bych popřát svým rodičům, manželům Krutilovým, kteří včera oslavili 65. výročí svatby, a chtěla bych popřát za všechny z celé naší rodiny, za dcery, vnoučata, pravnoučata, ať se jim dále daří, ať jsou dále takový čili, jako jsou doteď.
0: Dobře, tak my samozřejmě taky blahopřejeme, rádi zahrajeme.
2: A ještě to do zářičí jsem chtěla dodat, jako aby věděli.
0: Ano, dobře, tak jo, tak se mějte hezky, nashledanou. Dnes slaví svátek, jak jsem říkala, Naděžda a Naďa a já tu mám tři krásná přání pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína k dnešnímu svátku. Milá Naďo, přejeme ti hlavně hodně zdraví, které tolik potřebuješ, plnou náruč štěstí, spokojenosti a pohodu. Užij si svůj sváteční den v kruhu milované rodiny, to ti ze srdce přejí Macháčkovi a Drábkovi z Rohatce. A to další posílají taky Drábkovi a paní Macháčková z Rohatce píší všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka paní Nadě Jakubíčkové z Mistřína. A do třetice chtěli bychom paní Nadě Jakubíčkové z Mistřína k jejímu dnešnímu svátku popřát hlavně hodně zdravíčka a také jejímu manželovi Mirkovi zdravíčka, které oba tolik potřebují a také štěstí, lásky a radosti z vnoučat. A to z celého srdce přeje manžel Mirek, dcery Renata a Eva se svými rodinami, sestra Anička s rodinou a připojují se Formanovi a Pakanovi a připojí se také Stříbrňanka a ta písnička se jmenuje Kouzelná písnička.

0: to byla krásná písnička, kterou zahrála Stříbrňánka. No a jako další se z hostě Radic dovolala paní Anička. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. Já vás všechny moc zdravím a dneska bych vás chtěla poprosit o písničku pro moji milou švagrovou paní Naďu Bartuňkovou z hostě Radic. Nadí, já ti přeju hlavně zdraví, štěstí, pohodu, hodně radosti v kruhu tvé velké rodiny, ale hlavně, ať jsi zdravá, spokojená a šťastná. Tak, jak ty říkáš, hlavně, aby to bylo tak, jak aspoň jak doposud. Paní Slabáková, moc vám děkuju.
0: My taky děkujeme.
1: A někdy naslyšenou.
0: Budeme se těšit, paní Aničko. Tak to byla paní Anička a u toho druhého telefonu zdravíme do Frištáku. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát Pavlovi Doležalovému, majiteli firmy Padoza, který dnes slaví 60. narozeniny, aby se mu v životě dařilo, ve firmě dařilo a aby se měl dobře. A my jako zaměstnanci se s ním máme taky dobře. Děkuji, naslyšenou.
0: Dobře, tak my taky blahopřejeme, naschledanou. A jsou to další blahopřání. Našemu milému Kubíčkovi Mikéskovi z Velké nad Veličkou přejeme k 60. narozeninám hodně štěstí, zdraví, pracovních úspěchů a ať tě humor neopouští. A to ti přejí spolupracovníci pružinárny Sečkař a děvčata posílejí panu Kubíčkovi pusu. No a srdečné blahopřání bude také pro pana Jaroslava Šamana, který dnes slaví 60. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Tak to vám, pane Jaroslave, přeje celá domácnost z Jaroměřic nad Rokytnou. No a teď už polka u Moravských Budějovic.

0: to byla Polka u Moravských Budějovic a máme tu další telefon a já se ptám, kdo se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. Tady je Šilková a Dolíček, ale nemusí to jít tam do éteru. Já jenom bych vás ráda s manželem přivítala a jsme strašně rádi, že jste zdravá. Moc štěstí a spokojenosti do vysílání vám přeje Dolíček, Žilková.
0: Tak paní Žilková, já moc děkuju, taky vám přeju hlavně hodně to zdravíčko. To je vlastně to úplně nejdůležitější, co máme. Tak zkusíme další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Marie Jeřábková ze Vsetina.
0: Ano, paní Maruško, a tak jaké přání splníme?
2: Já bych chtěla popřát mojí dcerečce Nadulce Čotkové ze Vsetina.
0: Tak co jí popřejete, paní Maruško?
2: Tak já bych chtěla popřát k dnešnímu svátku hlavně hodně zdravíčka, pevné to zdravíčko, hodně štěstí, lásky od všech, co jí moc milujem, a spoustu hodných pacientů, nebo pracuji jako sestřička na očním oddělení ve Vsetíně. To jí z celého srdíčka přeje maminka a její dětičky, manžel a celá rodina.
0: Dobře, a je to všechno?
2: Je to všechno, děkuji vám.
0: My rádi zahrajeme, nashledanou. No a koho mám u toho druhého telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Mirek.
0: Tak pane Mirku, povídejte, komu byste chtěl poslat písničku a přání.
3: Já bych chtěl dodatečně nechat zahrát paní jako Marín, paní Tetě Škrabolové, paní Tetě do Podvorova Juránkové, Marii také, a ke včerejšímu svátku babice naší Ludmile, ke svátku Šenovské, a dědovi Alojzovi jenom tak pro radost.
0: Dobře. Rádi zahrajeme. A je to všechno, ano?
3: No a všem naděždám dnešnímu svátku také.
0: Jasně. Dobře, tak se mějte hezky, nashledanou. No a já tu mám další dnešní oslavenkyni. Dnes slaví své jmeniny paní Naďa Kolářová z Brna Stránice, rodačka z Břeclavy. No a před jmeninami oslavila také ještě 80. narozeniny, ale nemohla je oslavit v Brně, protože v tu dobu byla v zahraničí u své dcery v Itálii. A teď už přání, paní Naďo, přejeme jí hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů v používání mobilního telefonu, který je pro nás tak velice důležitý, aby to uměla. Blahopřeji syn Martin s dcerou Karolínkou a dcera Renáta se synem Markem. No a s další písničkou je tu připravený Broln a doprovodí Jošku Černého. Bude to Lidová z Podluží, Keď sa dívča vydávalo.
4: Český rozhlas Brno.

0: To byl Broln a Joška Černý. A teď tu mám další telefon, kdo pak se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Hochová Žeravice. Já bych vás poprosila dneska o zahrání k zítřejšímu výročí 50 rokám manželství s mojí sestře Jiřce Smolákovi a Fanošovi Smolákovi. Všetko nejlepší, hlavně hodně zdraví, ještě aj za sestru a za švagrovou s celýma rodinama. Hodně zdraví. Děkuju moc.
0: Dobře, paní Maruško, zahrajeme rádi. Naschledanou a zkusím ještě jeden telefon. Dobrý den.
2: Je dobrý den, paní Ivanko. Tady Lída Slapanice.
0: Zdravím vás, paní Lído, ano, tak povídejte.
2: A přeji vám ještě hodně zdraví a ten nahoře, ať vás chrání. A chci poděkovat všem těm, co mě psali telefonem a rádiem a tak různě. A taky ještě chci popřát mojí dceři Ludmily Šenkýřové do Šlapanic, která nás opatruje, mě a dědečka. A taky chci popřát vnučce a pravnučce Toničce, že mě taky přáli. A ta písnička bude patřit Ivanko a i vám.
0: Dobře.
2: A děkuji moc krát.
0: No, paní Lído, bude i pro vás. Tak se
2: ano,
0: mějte
2: děkuji.
0: Hezky. Naschledanou. S další písničkou je tu připravená Moravanka a já samozřejmě přidám další přání. Zahrajte prosím Nadí Jakubíčkové z Mistřína k svátku. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka. Tak to vám paní Naďo přejí Drábkovi a paní Macháčková z Rohatce. No a teď přání, které poputuje na Slovensko. Zahrajte prosím veselou pesničku paní Aně Vašečkovej z Prietršky, která má dnes narozeniny. Želáme jej veľa zdravia, šťastia, lásky, božieho požehnania a príhovoru panenky Márie Šaštínskej. A to jej zo srdca praje syn Peter s priateľkou Aničkou a celá rodina. A ještě do třetice dopis, ve kterém je prosba o písničku pro paní Naďu Měřičkovou z Hostětína. Na stole dnes leží dortík, guláše je plný kotlík, nechybí pivo ani rum, no a na děnce bude vonět celý dům. Zdravíčko, ať ti slouží, ať splní se ti vše, po čem tvé srdíčko touží, to ti přeje švagrová Zdenka s celou rodinou z Hranic na Moravě. Srdečně přejeme a zdravíme také paní Ludmil, všechny Ludmily, které slavili svůj svátek včera. No a jak jsem slíbila Moravanka, trhala jsem z rána jatelinku.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Tak a teď už jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám u telefonu paní Zdenu Stichňová. Dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím a jsem ráda, že už teda jako fungujete. A chtěla bych prostřednictví Českého rozhlasu poděkovat organizátorům z Českých drah, jako z DEPA, Maloměřic, který nám zprostředkovali krásné setkání seniorů ve Střelicích. A hlavně teda hrozně moc děkuju paní Markétce Milošicové, která teda dovedla svého tatínka, on pracoval celý život u dráhy a perfektní, férový člověk a jeho ženě, protože se s ní známe taky, a takže moc děkujeme a hlavně přejeme zdraví, zdraví, zdraví. K tomu trochu štěstíčka, to vám přeje Zdenička z Kišnova. Bo jim neznají.
4: Takže... Ano, dobře, paní Zdenko, tak mi vám přejem taky hlavně hodně zdraví. Mějte se hezky, nashledanou. A koho mám u toho druhého telefonu? Dobrý den.
6: Haló?
4: Ano, dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Marie Poláchová z Čech pod Kosířem a chtěla bych popřát jednak paní redaktorce hodně zdraví, zdraví, ale chtěla bych hlavně poděkovat. Manžel měl 95. narozeniny, 12. Stala se taková chyba, že mu odehráli špatnou písničku a v pondělí znovu opravovali, že chci paní Ostré mnohokrát poděkovat a tu panu Markovi, že se tolik s tím namordovali, aby našli tu pravou.
4: Dobře.
6: A chtěla bych, nemůžem se na ní dovolat prostě.
4: Já jí to vyřídím, já jí to vyřídím.
6: Chtěla bych také poděkovat. My občan panu starostovi Milanu Kjebelovi z Čech pod Kosířem, kteří manželovi poslali krásné blahopřání a dále hasičům, místním hasičům, kteří ho navštívili osobně, čím mu udělali obrovskou radost, že si mohl popovídat. On totiž jako 20 let pracoval jako průvodce v našem hasičském muzeu. Takže všem děkujeme moc a moc.
4: Tak ještě jednou blahopřejeme. Paní Řinka je moc šikovná a já jí to poděkování určitě vyřídím. Tak jo, mějte se hezky, nashledanou. A já přidám další přání. To první bude pro paní Kaňovou. Milá mamčo, k tvým krásným 70. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, pohody a ještě mnoho krásných let mezi námi. Ať máš každý den důvod k úsměvu a ať tě obklopují lidé, kteří tě mají stejně rádi jako my. Všechno nejlepší ti ze srdce přejí manžel Jaromír, synové Jaromír a Radovan z Kolíčína se svými rodinami a všichni společně vzkazují, máme tě moc rádi. No a ještě prozba o písničku, cituji pro naši kamarádku do Mistřína, paní Naďu Jakubíčkovou, která dnes slaví meniny. Přejeme ti, Nadi, hlavně to, co ty potřebuješ nejvíc, a to zdraví.

0: to byla Šohajka, Alenka Rapáčová a Jindra Kotek a teď už zdravím na Záhorí do Prietršky pana Ernesta. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Šlabáková. Jsou rád, že vás v podlohé době počujem a svoje manželky dnešní narozeninám 78 rokom a prejúť hodne zdravia a šťastia Božieho požehnania a trpezlivosti, lebo že sa mňa od mňa dobre stará. No a všetko, aby sa jej páčilo a ešte ide kolem Pálovi Bojanovskému z Prietršky k narodeninám. To je asi tak všetko.
0: Pane Erneste, vy ste nám neřekli, jak sa manželka jmenuje.
1: Anna Važečková.
0: Tak paní Aničce, blahopřejeme. Doufám, že jste si to krásně oslavili. Naschledanou. A ještě jeden telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady jsou velké Pavlovice, paní Naďo. Já vás zdravím.
0: Já taky, paní Naďo. Tak povídejte,
2: Ivanko,
0: pro koho to bude.
2: Ivanko, mám takové přání. Včera bylo Ludmilek, tak bych prosila zahrát paní Lidušce Halmové a paní Lidušce Čermákové k jmeninám a všem Liduškám z Velkých Pavlovic. Já vám moc děkuji a za prostor a někdy zase naschle.
0: Budeme se těšit na viděnou, paní Naďo. Tak to byla paní Naďa a pro koho bude další přání? Dnes slaví krásné 50. narozeniny mladá paní Barbora Polačková z Lovčic u Kyjova. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. To přejí Blanka a Milan Čožíkovi. A teď z našeho studiového mailu. Prosím o pěknou písničku pro naše milé vnučku Haničku Juráňovou, která měla 15. září své krásné mladé 32. narozeniny. Do dalších let přejeme všechno nejlepší, zdraví, štěstí a ať se svým manželem Markem

0: mají krásný život, naplněný láskou, porozuměním a spokojeností. No a vnučka, a taky pro vnoučka Martínka Polčáka, který má dnes 12 let, také jemu přejeme všechno nejlepší, zdraví, štěstí, hodně dobrých kamarádů a ať se mu líbí ve škole, je to naše sluníčko. Ze srdce blahopřejí babička Věrka a dědeček Mirek Polčákovi z Pozděchova. K přání se připojují sousedíkovi a Zetkovi ze Želechovic a Vajďákovi z Neubuze. Živio, živio, živio. No a teď už jásajte, zpívajte, Straňané a Straňanka.
1: Český rozhlas Brno.

0: všem oslavencům na zdraví a na štěstí připěla dechová hudba Straňanka. No přátelé, nás sem do dnešního pořadu Morava krásná zem přišla navštívit naše ředitelka,
1: kolegyně
0: paní Julie Kalodová, která je šéfkou programu. Tak dobrý
1: krásné den. Popoledne, Ivanko, krásné tento čas, krásný i vám, posluchači. Já bych chtěla jménem posluchačů Českého rozhlasu Brno i Českého rozhlasu Zlín vyjádřit radost a lásku, protože jsme moc rádi, že jste zpátky mezi námi. Já mám trošku knedlík v krku, to mi doufám odpustíte, mám tady
0: mat
1: pro vás.
0: Dnes, já taky dnes.
1: Ivanko, opravdu děkuju. Jsme moc rádi, že děkuju. Vás máme zase u mikrofonu.
0: Tak já se přiznám, že já jsem taky moc ráda. Mám tu dneska i podporu. Přiznám, je tady se mnou Jiřinka Ostrá, kdyby náhodou.
1: Jiřínce taky máváme a děkujeme.
0: Dobře, tak já strašně děkuju.
1: Ano, tady malá kytička od nás, ode všech a už děkuju. To tady určitě moc krát zaznělo, jsme opravdu moc rádi.
0: Tak já taky děkuju za krásná slova. No, ale teď už je řada na našich posluchačích. Zdravím do Petrova paní Bětku Svobodovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková. Já vás taky moc zdravím. Já bych si chtěla popřát a moji pravnučce Šárince Svobodové, která v těchto dnech oslavila své 9. narozeniny. Šári, já ti přeju ve škole samé jedničky, těch tvojich kroužkoch hodně úspěchu a hlavně hodně zdravíčka a boží požehnání. A včera bylo Lidušky, tak bych sem chtěla do Ratiškovic popřát Lidušce Budínkové a v pondělí bylo Radky, tak do Petrova Radce Úlehlové. Holky, já vám přeju všecko nejlepší, hodně té lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví a božího požehnání. A posílám pozdrav Mírkovi z Bánova a jeho celé rodině. Paní Slabáková, moc vás zdravím a moc děkuju.
0: Tak my vás taky, paní Větuško, moc zdravíme, mějte se hezky, nashledanou. A ještě si poslechneme paní Zdeňku Růžičkovou, dobrý den.
3: Já vám přeji taky krásný den a i paní Ostré Jiřince a všem vám tam v hlase. A já bych chtěla vaším prostřednictvím poslat písničku do Nosislavy pro pana Jiřího Jakše, který má dnes narozeniny, krásné narozeniny. Takže mu přeje dcera Ivetka, vnučky Simonka Ivetka a vnuk Zdeněk a pravnučky Jiříček, Janička, Šimonek a Maruška. Ale přejeme mu to všichni, co máme rádi, nás je hodně, takže by to trvalo. Takže všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a vám moc děkuji a přeji vám taky moc a moc zdraví vám i vaše paní Jiřince Ostré, jak je tam teda s váma, jak vás chrání.
0: Ano, chrání, pomáhá.
3: Ano, pomáhá, je to krásný, takže taky patří ta písnička.
0: Dobře.
3: A moc krát děkuji a ještě včerejším Liduškám tomu, že by také pro všechny Lidušky do Velkých Němčic. Děkuji vám moc krát a přeju to zdraví. Děkuji,
0: vám taky, paní Zdeňko, nashledanou. No a teď přání pro dva členy našeho rozhlasového klubu Přátel. Tak první je paní Naděnka Jakubíčková ze Svatovořic Mistřína, která slaví svátek. A narozeniny dnes slaví pan František Sedláček z Lysic. Takže jak paní Naděnce, tak panu Františkovi přání všeho nejlepšího od nás a písnička od Glorie. Krásné je žít.

Krásný valčík na závěr polední Moravy, krásné země. Ale ještě vás čeká Komosova polka Miloška Procházky, kterou vám na závěr dnešní polední Moravy, krásné země zahraje Vlado Kumpan a jeho muzikanti. Loučí se Ivana Slabáková, přeji krásné odpoledne a budu se na vás, přátelé, krátce po 18. hodině opět těšit.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art se spisovatelem Jaroslavem Rudišem po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Stát zahájil vyvlastňování pozemků pro severní obchvat Znojma. Letošní dny otevřených ateliérů v Brně zahájí výstava v galerii současného umění Šmeral Art Factory. Zlínský kraj přispěje 75 miliony na modernizaci sportovišť. Dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne, jsou tady zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Hana Florianová. Krajský úřad Jihomoravského kraje zahájil řízení o vyvlastnění pozemku, které potřebuje pro dokončení severního obchvatu Znojma. Uvedl to server z dopravy. Jde o pozemky 4 vlastníků, se kterými se ředitelství silnic a dálnic zatím nedohodlo na jejich výkupu. Dalším 21 majitelům stát zřídí věcná břemena kvůli přeložkám sítí. Dostavět zbývá asi 3/4 kilometru obchvatu mezi Suchohrdelskou ulicí a Znojemskou nemocnicí. Podle ŘSD vyvlastnění urychlí přípravu stavby, doplňuje mluvčí státního podniku Petra Drkulová.
5: V současnosti očekáváme pokračování řízení o povolení záměru stavby, jehož součástí jsou také případné procesy vyvlastnění. V jeho průběhu lze předpokládat nesouhlasná vyjádření ze strany dlouhodobých odpůrců obchvatu. Jsme však přesvědčeni, že i přes časovou náročnost těchto kroků bude možné stavbu zahájit v příštím roce.
4: Výstava Zbytky budoucnosti dnes v brněnské galerii Šmeral Art Factory zahajuje letošní dny otevřených ateliérů. Akce o víkendu pozve návštěvníky do více než 140 galerií, dílen a dalších výtvarných prostor po celé Jižní Moravě. Úvodní expozice se věnuje textilu a jeho proměně v moderním umění, doplňuje ředitelka galerie Eva Prázdná.
6: Výstava jako taková se tentokrát soustředí především na textil a materiál jako nositele paměti. Propojuje tvorbu 10 autorů a autorek a několika generací a ukazuje, jak mohou staré látky, vlastně i průmyslové materiály nebo různé fragmenty svým způsobem získat nový význam.
4: Zlínský kraj podpoří 16 projektů zaměřených na rozvoj sportovní infrastruktury v regionu celkovou částkou 75 milionů korun. Poskytnutí dotací schválili krajští zastupitelé. Největší částky zamíří na nový zimní stadion v Uherském Hradišti a sportovní halu v Chropini. Dotaci získala taky výstavba sportovní haly v Nivnici nebo modernizace sportovního areálu v Holešově. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Pavla ale tuto pravomoc má prezident díky ústavě a není možné ji jen tak odebrat. Prezident naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET.
0: Počasí.
4: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno, později až polojasno a večer skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Levý jízdní pruh je momentálně neprůjezdný na 178,5 kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Na silnici jsou zbytky po hromadné dopravní nehodě a měli by se tam pohybovat i lidé. Raději tam zpomalte, může se tvořit i kolona. Stejná komplikace je potom i na 189. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje Hana Florianová.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Alex a host.
8: Trojnásobná zlatá slavice stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
7: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože za prvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuji. Sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou vzhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že za prvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs. Co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si... Ty cíle.
1: Všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petr Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janu, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zazpomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme strát vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takovej můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takový rozkošnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový Klouček, že?
0: Petra Janu je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím, co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě
1: to
0: Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říkala, když jsem se vdávala, jestli teda si nevím manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala, obráceně už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat, nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala s Dendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohle
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil,
0: tento duet...
1: Jezdil.
0: A jezdit no. Bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: No tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně, to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře, nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky, se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano. To byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tohle to přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte, možná hlouběji.
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: Tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zas nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto. Takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.

0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: je to závislák,
0: na hýjání?
1: No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On má absolutní sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak
0: to
1: beru si to
0: třeba
1: už
0: vás doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba
1: no jasně.
0: Z vás nevíde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
0: Ne?
1: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janu je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů s Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu prostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla, ale naštěstí jsem měla i Zelenko, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No, jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot, teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám házel kamínky na okno? To nebylo pronásledování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste
1: jako
0: dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: On byl
1: nenápadný fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Toboganu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Byláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezké, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou, tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda, ale teďka už se na ně těším. Já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší, já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ve vile Lev Bear v Brněnského ulici Drobného je k vidění socha, která byla do letošního února 14 let ztracená. V brněnském divadle Polárka se až do neděle představí soubory z celé republiky. Kroměřížská nemocnice má nový urgentní příjem za 200 milionů korun. Dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Po 14 letech nalezená socha sirotci je od včerejška k vidění ve vile Lev Bear v Drobného ulici v Brně. Lidem ji odhalili potomci židovských manželů Lev Bearových. Ti ji do konce 30. let vlastnili ve své vile v ulici Hlinky.
2: Na začátku naprosté překvapení a potom potěšení. Opravdu jsme nečekali, že ji někdo najde. Potom bylo druhé překvapení, když jsme ji našli v tom depozitáři. Říkali jsme si, proč ji pro boha nenašli dříve.
3: Říká Petr Kénik, vnuk manželů Lev Bearových. Socha se ztratila před 14 lety. Letos v únoru ji našli pracovníci depozitáře Muzea města Brna ve Vyškově. Jak dlouho bude vystavena ve vile v Drobného ulici, popisuje krajský zastupitel Michal Doležel z TOP 09.
4: Tady bude v vidění veřejnosti minimálně rok, než jednak se vyřeší právní vztah vlastnictví a než se s rodinou domluvíme, kam ji umístit dál.
3: Potomci Lev Bearů by v budoucnu chtěli sochu navrátit do vily na Hlinkách. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Brněnské divadlo Polárka dnes zahajuje sezónu festivalem Polárkový dort. Až do neděle odehraje všechny své inscenace, které vznikly v předchozím roce, a zároveň přivítá i hostující soubory z celé republiky. Každý den tak diváci uvidí až 10 představení. Přestože program dnes začíná inscenací pro děti do 5 let, festival necílí jen na nejmenší diváky. Pohonné hmoty v Česku znovu zdražily. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně v Jihomoravském kraji prodává v průměru za 44 korun a 59 haléřů. Za litr nafty dají šoféři v průměru 48 korun a 45 haléřů. Benzin je nejdražší na Hodonínsku, nafta na Břeclavsku. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dřív rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. Kroměřížská nemocnice dnes otevřela nový urgentní příjem za 200 milionů korun. Jde o největší investici do areálu za posledních 20 let. Součástí moderní přístavby je i oční oddělení a chirurgické ambulance. Podle ředitelky nemocnice Lenky Mergentálové mají zdravotníci poprvé v historii nemocnice urgentní příjem pacientů sloučený na jedno pracoviště, nově i včetně expektačního pracoviště.
5: To znamená místnost pro sledování pacienta, pro podání infuzí, pro podání léků, pro laboratorní odběry, a součástí tady té expektační místnosti bude i monitorovací technika, takže pacienta budeme moci i velmi kvalitně prostě monitorovat už prostě v tom ambulantním režimu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno, později až polojasno, ale výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Večer bude převážně skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty mezi 19 a 22 stupni a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kvůli úniku plynu je aktuálně uzavřená ulice Hlinky v Brně, konkrétně mezi odbočkou na Křížkovského a Vinařskou ulicí. Omezení se týká i městské hromadné dopravy. Kvůli dopravní nehodě je neprůjezdný levý jízdní pruh na 188. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Na místě jsou hasiči, za nehodou se tvoří kolony. A nehoda dvou osobních aut částečně blokuje dopravu na Brněnsku za Tetčicemi směrem na Střelice. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Něco málo po 14. hodině je znovu čas popřát vám dobré odpoledne. Právě teď začíná na vlně Českého rozhlasu Brno. A během následujících dvou hodin se dozvíte, co se okolo vás na Jižní Moravě událo, co se třeba i dít bude, to mluvím o pozvánkách a tipech. A jeden takový tip turistické povahy pro vás bude mít připraven i Hana Slabáková z Klubu českých turistů. U mikrofonu je Borek Kapitanček a přeju vám, abyste i v ten 17. zářijový den měli úspěch ve všem, na co šáhnete. No a pokud slavíte, musíte být buď to Naďa, anebo někdo, kdo má narozeniny. I když těch důvodů k oslavám by se určitě našlo o mnoho víc. Když jsme u těch oslav, tak narozeniny oslavujete, máte-li je společně s profesionálním tenistou Tomášem Berdychem. A milovníci a milovnice country muziky jistě dobře ví, že ještě o rok starší, než je Český rozhlas Brno, je Hank Williams, tedy byl by Hank Williams, country zpěvák, skladatel, kytarista, no prostě ikona country. Ale teď už k našemu dobrému odpolední, které otevře Ilona Čáková se svojí písničkou. A těch písniček, které nestárnou, těch vás čeká ještě přímo záplava. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

nestačí, tak 30 let už je to tu. Přišel ten den, den, den, kdy si zprvně všimnul, jak se země krásně otáčí.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Teď máme 14 hodin a 23 minut. A už to říkala i Hanka Florianová v čerstvé zpravodajské relaci před zhruba 20 minutami, že je před námi podrobnější informace o jednom nálezu, vyškovském nálezu, nálezu v depozitáři, ale já to řeknu ještě jinak, ztracenou a znovu nalezenou sochu, která patřila Augustu a Alici Löfbergovým, můžou lidé vidět od tohoto týdne v brněnské vile Löfberg. Vystavilo ji tam Muzeum Brněnska po dohodě s potomky židovských manželů, kteří usilují o její navrácení. Jaký je příběh této sochy a co s ní bude dál, uslyšíte už za chvíli v reportáži v našem Dobrém odpoledni. Ale dovolte, abych vás pozval, tak jako jsem vás třeba včera zval na 19. do Znojma, na naši zájezdovou aktivitu, tedy aktivitu Českého rozhlasu Plus, který tuhle sobotu vyrazí za posluchači a posluchačkami do Znojma, tak bych vás dnes rád pozval na neděli 20. do Mikulova. A to proto, že v 19 hodin 30 minut tuto neděli v Mikulově na náměstí budete moci být u výjimečné události. Milan Kašuba a jeho hosté Dáša Ubrová a Max Wittmann vás tam čekají. Přijďte si vychutnat jazzový koncert v prostorách Just Art Bistra na Mikulovském náměstí. Těšit se můžete na vystoupení legendárního brněnského kytaristy Milana Kašuby, kterého na kytaru doprovodí Max Wittmann. V programu se také představí a večerem bude provázet moderátorka, zpěvačka a výtvarnice Dáša Ubrová, která je mimo jiné autorkou knihy o Milanu Kašubovi, Když struny života zní. Krom welcome drinku a příjemné jazzové atmosféry, počítejte taky se vstupenkou za 200. Ale já si myslím, že za takto výjimečný zážitek to není moc. Teď je 14 hodin 26 minut. Už jste se dneska zasmáli? Já, když jsem slyšel poprvé Edův zvonek, tak ano.
1: Edův zvonek.
2: Cowboy s Greenhornem valil po prérii, když najednou stěhnul v travisku ležet Indoša s ovarem nalepeným k hrodě. Dívej, Johnny, teďka ti něco ukážu. Slez z hatá titlí a buď tichonov. Tihle Indoši jsou štont s tím ušískem na hrodě zjistit betální váli. Oba zeskočil z hajter a potichonku si dřepnou u Ruďocha. Ten odevře jednu auglu a ševelí. Krytý vůz se dvěma koněma, asi hodinu tímhle richtungem. Jedna hajtra flikatá, druhá hnědá, na kozlíku borec, který žvěkal tabák, vedle ně nějaká hádavá fuchtla a dva šropály. V obom borcům z toho padne sanica a hlásí ho. A to všecko dokážete odposlechnout? Ne, před hodinou mě přejeli.
1: Český rozhlas Brno,

0: Vím, že to úplně nesouvisí, ale vždycky si u téhle písničky, to byla Barbara Jiřího Štědroně, vzpomenu na polskou herečku Barbaru Brylskou. No tak řekl bych, že mnozí, kteří teď poslouchají Dobré odpoledne, mají podobné spády, ale já bych vlastně měl teď říct spíš trošku jiné jméno. Možná jste se s ním ještě nesetkali. Sochař Antonio Tartardini. Proč to říkám? Po 14 letech nalezená socha Antonia Tartardiniho, tedy socha sirotci, je od včerejška vystavená v brněnské vile Löwbeer v Drobného ulici. Lidé mi odhalili potomci židovských manželů Augusta a Alice Löwbeerových. Těm patřila do konce 30. let minulého století a původně stála v jejich vile v ulici Hlinky. V roce 2012 se ale ztratila.
1: Potomci Augusta a Alice Löwbeerových odhalují metr a půl vysoké sousoší ženy a dítěte z mramoru.
2: Vidíme, že třeba ta postava té ženy má ulomený nos, ale druhotně tam na tu sochu vlastně znovu nalepený část ruky toho dítěte úplně chybí. Na postavě té ženy taky chybí několik prstů.
1: Říká Michal Doležel, krajský zastupitel z TOP 09, který s hledáním ztraceného díla rodině pomáhal. Letos v únoru dokonce vypsali odměnu pro nálezce. Krátce poté ji našli pracovníci Muzea města Brna ve Vyškovské depozitáři, kde má své úložiště i brněnský magistrát. Nadšení z nálezu neskrývá vnuk židovských manželů Peter Koenig.
3: Naprosté překvapení na začátku a potom naprosté potěšení. Opravdu jsme nečekali, že ji někdo najde. A potom bylo druhé překvapení, když ji našli v tom depozitáři. Ptali jsme se proč, pro boha ji nenašli mnohem dříve.
1: Důvodem je chybějící evidence. Město před 14 lety prodalo vilu na Hlinkách soukromému majiteli a sochu z ní krátce předtím pracovníci odvezli právě do Vyškova. Nikam to ale nezapsali a tak nebyla ani v inventáři. Vzpomíná Doležel.
2: Je to souhrn šťastných, někdy i komických situací. V loňském roce Peter a rodina se mě zmínili o té soše a vlastně, že oni v tom roce 2017, kdy tady navštívili vilu, taky vlastně neviděli tu sochu a mě to nějak vnitřně dráždilo. Proto mě to vyprovokovalo tomu hledání.
3: Nějakým způsobem ta socha tou svou historií symbolizuje historii celé rodiny, celé vily. Je to jako jeden celek. Je to sice oddělené umělecké dílo, ale je v něm celý příběh.
1: Vypráví Peter Koenig. Jeho dědeček August Löwbeer sousoší před 100 lety daroval své ženě. Nyní patří městu. To je ale ochotné dílo předat zpět do rukou rodiny. Zatím je vystavené ve schodišťové hale vily Löwbeer, která patřila jiné větvi Löwbeerů. Pokračuje Doležel.
2: Oni by samozřejmě chtěli, aby se vrátila zpět na Hlinky do vily, kam patří, ale to samozřejmě v současné chvíli nejde kvůli tomu stavu tohoto objektu.
1: Současný majitel vily na Hlinkách slibuje, že ji opraví a vybuduje v ní rehabilitační zařízení. Zatím s tím ale nezačal. Peter Koenig má ale stále naději, že se v domě něco začne dít.
3: Je to jako s tou sochou, kdy jsme moc nečekali, ale doufali jsme a dělali, co je třeba. Mám podobný pocit s tou vilou. Zůstáváme otevření, zajímáme se o ní a pokud nějak máme zakročit, tak zakročíme.
1: Ve vile v Drobného ulici bude socha minimálně rok, než se právně vyřeší její vlastnictví. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Můžete si ji tedy prohlédnout. Kochejte se. Kde se i s dalšími turisty a turistkami kochat barvami počínajícího podzimu? Řekl bych, že za chvilku vám poradí a tip na výlet nabídne Hana Slabáková z Klubu českých turistů. Poslouchejte. Teď ovšem poslouchejte Massachusetts v podání Václava Neckáře.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: lístek dáš mi.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno a s další turistickou pozvánkou, kterou tentokrát přináší Hana Slabáková ze své turistické dílny. Dobré odpoledne, Hanko.
2: Dobré odpoledne.
1: Nevím, jestli je to přímo akce Klubu českých turistů anebo někoho ze spřátelených turistických organizací, ale to vy nám všechno řeknete. A taky datum je důležité.
2: Takže datum je sobota 19. září a tentokrát je to pravověrná akce Klubu českých turistů odboru Vřesovice a je to už 25. je vlastně takový jako jubilejní ročník Vřesovský výšlap za krásami podzimu. Prezence je od 8 do 13 hodin v komunitním centru ve Vřesovicích. Kdyby někdo nevěděl, kde jsou Vřesovice, tak je to kousek od Kyjova, téměř co by kamenem dohodil. A cíl je tam též do 17 hodin. Jsou vyznačeny trasy 8, 12 a 16 kilometrů pro pěší a potom 30 a 50 kilometrů cyklo, vlastně výhradně po turisticky značených cestách chřibů a okolí. Účastníci obdrží na startu mapku s popisem trasy. Osmička nás z Vřesovic zavede na Kameňák k penzionu Myslivna a zpátky do Vřesovic. Dvanáctka to od penzionu Myslivna vezme na Zavadilku ke Koryčanské kapli a zpátky do Vřesovic. A šestnáctka tato ze Zavadilky vezme na opačnou stranu, čili na Moravanské louky, ke křížku na svatý Kliment a zpátky do Vřesovic. Třicítka, tato naopak vede na Dolní Moštěnice, ta je na kole, do Moraván, na Kameňák, penzion Myslivna, vlastně opačným směrem, čili sebou potkávat, Zavadilka, Koryčanská kaple, u křížku Osvětimany, Ježov, Skalka, Labuty a Vřesovice. No mimochodem, tady ty malebné názvy jako Ježov, Labuty a Vřesovice, to jsou všechno místa, odkud pocházejí příbuzní mého muže. Protože byli z Ježova a z Labut, takže to jsou takové zajímavé názvy, tak rod Slabáku z Ježova a z Labut. No a padesátka ta je podobná a opět se tato akce započítává do soutěže o zlatého turistu. Tuto soutěž pořádá právě odbor Vřesovice a zase bude odměněn pamětním dárkem a diplomem každý účastník a věcné ceny pak obdrží nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastník a odměněna bude také nejpočetnější rodina. A s tím nejvzdálenějším účastníkem, to je tam zajímavé, protože už měli účastníky i z Austrálie a Kanady.
1: Možná akce s mezinárodní účastí, na kterou vás teď pozvala Hana Slabáková, na Vřesovský výšlap za krásami podzimu. No už se nám přiblížil. V sobotu 19. září se uvidíte i s ostatními turisty. Hanko, děkuji za pozvánku.
2: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Policisté se zabývají šikanou v mateřské škole v Dubňanech na Hodonínsku. Filmy o cyklistice, surfingu nebo horolezectví dnes lidé uvidí v blanenském kině. Prezident Pavel podepsal stavební zákon i znovu zavedení EET. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás připravila Hana Florianová. Policisté vyšetřují incident v mateřské škole v Dubňanech na Hodonínsku. Podle videa, které natočila jedna z místních obyvatelek, skupina dětí na zahradě šikanovala další dítě. Město o věci informovalo také Českou školní inspekci. Případem se zabývají taky hodonínští policisté, doplňuje mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.
2: Události, ke které mělo dojít v mateřské škole v Dubňanech na Hodonínsku a o níž se objevily informace v mediálním prostoru, se zabývají hodonínští policisté. V současné době zjišťují a vyhodnocují veškeré okolnosti. S ohledem na věk zúčastněných dětí nebudeme poskytovat bližší informace.
1: Mezinárodní festival sportovních filmů dnes zavítá do kina v Blansku. Návštěvníci díky takzvaným festivalovým ozvěnám zhlédnou například český dokument Magoři na kole o cestě do Himaláje nebo francouzský film Konec světa, který jim ukáže svět surfingu. Můžou se také zapojit do diskuze s mistrem České republiky ve ski alpinismu a horolezcem Radkem Grohem a Tomášem Galáskem, který režíroval závěrečný snímek večera, doplňuje mluvčí Blanska Pavla Komárková.
3: Festivalový den uzavře ve 20 hodin dokument Rapsodia Concortica, což je film, který propojuje dvě generace krkonošských horolezců a dvě expedice, které od sebe dělí desítky let.
1: Program začíná v 16 hodin a vstup je zdarma. V Bánově na Uherskobrodsku ještě v letošním roce instalují dvě nové fotovoltaické elektrárny. Panely budou umístěné na základní škole a v domě s chráněnými byty. Výkon každé z elektráren bude 30 kWp a jejich součástí bude i bateriérové uložiště. Energii vyrobenou na základní škole obec využije i pro sportovní halu. Povolování staveb by se od příštího roku mělo urychlit a usnadnit. Nově bude stačit jedno sloučené stavební řízení, zakončené jedním razítkem. Počítá s tím vládní novela, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel, informoval o tom Hrad. Kromě toho Pavel podepsal i zákon, který od příštího roku znovu zavede elektronickou evidenci tržeb. Vláda si od EET slibuje, že ročně do veřejných rozpočtů přinese přes 14 miliard korun.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy zítra očekáváme oblačno až polojasno, ráno se hlavně v nížinách a v údolích vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Později večer a v noci bude oblačností ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty mezi 20 a 23 stupni. Vár bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jihozápadní až jižní vítr a biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 189. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno blokuje levý jízdní pruh odstavené auto s poruchou. Tvoří se tam kolony a komplikuje to tak už hustý provoz na příjezdu do Brna směrem od Prahy. V roztrhaných kolonách budete od Ostrovačic popojíždět ke křížení s D2 i půl hodiny. A dobrá zpráva z Brna, únik plynu v ulici Hlinky už se podařilo vyřešit, místo je opět průjezdné. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé, ať se nacházíte kdekoliv, ve svých domovech, ve svých automobilech, ještě pořád v práci někteří, anebo někteří i na výletě a poslouchají nás díky moderním technologiím i tam. No na výlet se vydal i náš regionální stopař, tedy Vojta Halaš, který se nám v té nastávající hodině dobrého odpoledne ozve. Čeká vás i další díl řidičské abecedy a už za pár chvil budeme soutěžit. Trefa je na spadnutí. Telefon do studia Českého rozhlasu Brno, ten je důležitý, pokud máte rádi knihy a rádi byste další dárek od nakladatelství Kazda v podobě knížky Kate Frostové Kouzlo islandské noci, tedy volejte, až dospívá kapela Lucie a dohraje kapela Lucie na číslo 726 465200. A vybírat budete moci ze 4 otázkových okruhů, jak zní tradice a povel přímo nutný pro každou trefu. Dnes je to čtveřice ve složení znaky moravských obcí, slovenština, polská gastronomie a křížovka. Křížovka to je jediné téma, kde nedostanete možnosti, jak odpovědět. Tedy tam už se trefovat nebudete, je to jen na vašich znalostech. U mikrofonu je Borek Kapitánček a přeju, ať všechno, nač sáhnete, se vydaří. I v té další hodince našeho dobrého odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: Po dlouhá léta a dalo by se říct, že vlastně ještě i dnes velká hvězda, velmi nesmírně populární zpěvák, přinejmenším té španělsky mluvící části světové populace. To byl Julio Iglesias a vlastně není sám, který v rodině je takto slavný. Oni to snad mají v genech. Zajímavé je, že tuhle písničku, která je za vámi v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno, tedy El Bacalao, nahrál a naspíval v roce 2003, tedy v době, kdy už jeho syn Enrique Iglesias byl také velkou hvězdou. No tak přijdete domů, máte tam dvě hvězdy, co si s nimi počít, že? Zlato, to není řečnická otázka na vás, to jsem si jenom tak zauvažoval nahlas, což jsem možná neměl. Teď už zase zpátky k trefě, která je před námi. Zlato, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Před vámi je nejprve, tedy pokud máte zájem, a já věřím tomu, že ano, jinak byste nevolala, o knihu z nakladatelství Kazda, nejprve výběr dvou ze čtyř otázkových témat. Znaky moravských obcí, slovenština, polská gastronomie a křížovka.
1: Tak já bych si dala to Slovensko a Polsko.
0: Slovenština a polská gastronomie. Minuta, která je před námi a před vámi i s vaší nápovědou, jak to tam tak poslouchám, pokud to není nahlas puštěná televize.
1: Ne, to přišel manžel, který nic netuší.
0: Jo, netuší. Vy ho chcete překvapit. Tak já budu tiší a spustím minutový limit, který ohraničí naši trefu. Podotýkám, že všechno, co řeknete po závěrečném zazvonění, už bohužel nebudu moci brát jako odpověď, byť by byla správná. Máme na to minutu. Ptám se nejprve na slovenštinu a pak přejdu k polské gastronomii. Co to je, a přiznávám, že je to tak trošku nářečový slovenský výraz, karmenádla. Opakuju, karmenádla. Je to buď to vepřové karé, tedy vepřová pečeně, nebo slovenské křestní jméno, anebo je to slovenský výraz pro závlačku.
1: Jsem pro závlačku.
0: Jste pro závlačku. A pojďme na polskou gastronomii. Polský kisiel, opakuju, kisiel, je pokrm z kysaného zelí, nebo ovocný rosol, nebo černá polévka z kachních drobů. Kisiel.
1: Rosol.
0: Rosol, říkáte. Jste častým hostem v Polsku?
1: Teď už moc dlouho ne.
0: Ale znělo to, jako byste
1: měla... Ale byla jsem tam a vařím podle nich občas nějaké jídlo. Třeba bigos je výborný.
0: Bigos, no ten už jsem dlouho neměl.
1: Bigos, pardon.
0: No, ne, to je v pořádku, já vás v žádném případě neopravuju. Zazvonil zvonec a s polskou gastronomií, tedy s polským kisielem, jste měla pravdu. Ono to znělo, že máte zkušenosti. Je to skutečně ovocný rosol. Používají se různé druhy ovoce, zejména no, čučorietky taky, ale klikva a další a další. Ovšem, závlačka ne. To není. Karmenádla je vepřová pečeně, vepřové karé. Taky to bývá někdy slovo, které označuje řízek vyrobený z vepřové pečeně. Bohužel, není to trefa. Není to trefa, ale ten neúspěch, kterého jste se dočkala, mi můžete oplatit. Máte-li otázku ze všeobecných znalostí? Jen do mě.
1: Kdy napadne první sníh?
0: To vám řeknu naprosto přesně. Myslíte tuhle zimu, jo?
1: Tuhle zimu?
0: Jo.
1: Ano.
0: Já bych typoval, že ještě před dušičkami. Jenomže neznáme správnou odpověď, že?
1: Tak si to řekneme.
0: Dobře.
1: Tak se mějte hezky. Naschledanou.
0: Beru to od sebe jako špatnou odpověď a vám, Zlato, děkuju za účast v trefě a snad to vyjde příště. Třeba zítra v té víkendové. Naslyšenou.
1: Dobře, naschle.
0: Jsou 3 minuty po 3:45 a v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno je před vámi další z písniček, která nestárne. Tentokrát to bude Marie Rotrová, která vám bude malou chvilku zpívat. Ale já pro vás za chvilku budu mít ještě něco dalšího. Řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči i řidičky často chybují.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Možná si to nepamatuju úplně přesně, ale Zarache Beteme Valo Ketax si z dívky na Koštěti možná vybavují i někteří posluchači právě teď. Poté, co rozpívala Petra Černocká, tedy vlastně hlavní aktérka zmíněného filmu z počátku 70. let. Zpívala a hrála vám na vlně Českého rozhlasu Brno. Na níž vám přeju dobré odpoledne a nabízím další díl naší řidičské abecedy. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu. To proto, ať je za volantem bezpečno. Až do konce tohoto měsíce každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v ní povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Teď ovšem čekám na spojení s naším regionálním stopařem. Počkejte si taky.

jak už tolikrát. Zase slyším slanej vítr vát,

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Podzim sice oficiálně dorazí až příští středu. Jihomoravské hrady a zámky už ale pomalu přepínají do podzimního režimu. Změní se otevírací doba a některé památky se pomalu začnou chystat na zimní spánek. Jak to bude letos na jednom z nejvýznamnějších moravských hradů na Pernštejně? To zjišťoval náš regionální stopař Vojta Halaš. Vojto, přeju dobré odpoledne.
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne tobě i posluchačům z Pernštejna.
1: Co na Pernštejně návštěvníky na podzim čeká?
2: No právě podzimu sluší možná ještě víc než léto a návštěvníci se tu rozhodně nudit nebudou. Od této soboty až do 28. září se na hradě koná 27. ročník akce Podzim na Pernštejně. Interiéry hradu při ní zaplní podzimní aranžma z květin, plodů a dalších částí rostlin. Výstava tak propojí monumentální hradní prostory s přírodou, která v období podzimu začíná hrát všemi barvami. No a pokud se na Pernštejn vydáte později na podzim, počítejte už s omezenější návštěvní dobou. Od 3. října až do 1. listopadu je základní i zkrácený okruh otevřen o víkendech od 10 do 15 hodin. Hradní nádvoří pak můžete navštívit o víkendech mezi 9. a 15. hodinou. Výjimkou je pak státní svátek ve středu 28. října, kdy bude hrad otevřen také. Tady ale přidávám ještě jeden výkřičník, kdo se vydá na hrad právě. Pozor při cestě nahoru. Kvůli odklízecím pracem po bouřkové kalamitě ze začátku srpna je stále uzavřená část lesních cest. Já jsem se vydal nejkratší cestou od parkoviště pod hradem, kde na mě pak čekala zapáskovaná stezka plná popadaných stromů a větví. Takže je to pak nutné kousek obejít po další cestě, kde je teda také nutné podejít jeden spadlý strom, ale jde to celkem pohodlně. Takže každopádně, jestli se sem vydáte, je potřeba při výšlapu třeba na prohlídku počítat s pár minutami navíc.
1: Já jsem rád, že tuhle vlastní zkušenost, která nebyla tak úplně pozitivní, přetavil v apel, za nějž ti děkuju. To proto, aby návštěvníci a návštěvnice měli o něco ulehčenější cestu na Pernštejn. Ale řeknu ti, jak to utíká. Vždyť já si ještě vzpomínám na to, jak jsme na tom jarním pochodu za krásami okolí Nedvědice hovořili s Kastelánkou před zahájením sezóny. A ejhle, jak by řekl Brňák, léto palí, toto valí. No ale Vojto, jak je to s otevírací dobou ostatních hradů u nás?
2: Ano, zajímal jsem se i o ostatní hrady a zámky. V září ještě většina velkých památek stále otevřená i ve všední dny. V říjnu pak mnoho hradů a zámků přechází na víkendový režim. Například na hradě Veveří u Brna bude v říjnu otevřený celý areál o víkendech a o státních svátcích mezi 10. a 17. hodinou. Návštěvníci pak mohou přijít také ve středu 28. října na svátek, ale také ve čtvrtek a v pátek potom. No a podobný podzimní režim čeká také třeba hrad Bítov. V říjnu se jeho brány otevřou o sobotách, o nedělích a svátcích mezi 9. a 16. hodinou. Ve všední dny jsou pak prohlídky také možné, ale pouze pro předem objednané skupiny.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se vydal na hrad Pernštejn. Spojení bylo dobré, všechno víme. Vojto, děkujeme a dobré odpoledne.
2: Díky, hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

teď už jen v očích, jak tečka za snem, skomírá malý plamínek, běžíme k hvězdě a obrátíme.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Já sice nevím, jestli je to jenom nějaká, řekněme, městská legenda, ale zaslechl jsem, že díky tomu, kam jsme došli, byla po jistou dobu za doby před rokem 89, ale písnička no skoro na indexu. Byl to Petr Spálený a jeho Josefína, která zněla na vlně Českého rozhlasu Brno v dobrém odpoledni s datem 17. září. Já okolo toho dělám takové tanečky hlavně proto, aby bylo jasné a zřejmé, že je září a že to je právě ten měsíc, kdy Český rozhlas Brno oslavil narozeniny 1. září 102 léta. No a vy při té příležitosti můžete vlastně po celý tento měsíc vyhrát knihu Temné letopisy moravské, dokonce i signovanou jak Michalem Jisteníkem, tak autory. Kdo pak se nám v tu pravou chvíli po odeznění signálu v našem vysílání dovolal do vysílání? Dobré odpoledne.
1: Krásný den přeju všem. Tady Petr ze Znojemska.
0: Zdravím vás na Znojemsko. Petře, vy máte ale velké štěstí. Vy jste byl rychlý. Tak rychlý, že to nebyla vlastně ani jedna vteřina po odeznění signálu mezi písničkami, které jsou už za námi. To je ten signál, který bude platit i nadále, ale vy jste už na konci svého snažení. Patří vám kniha Temné letopisy moravské jako odměna k našim narozeninám, ale taky bych po vás něco chtěl. Jednak, abyste mi řekl, jestli ta knížka je knížkou, na kterou se těšíte vy, anebo to bude dárek pro někoho.
1: No, je to hlavně pro mě.
0: Takže vy.
1: Rád poslouchám tenhle pořád a hlavně tady toto.
0: Temné letopisy moravské k vám ano. Už skoro putují, ale ještě řekněte, co byste vzkázal blízkým nebo světu, až vám bude 102 let.
1: No, když se toho dožiju, tak hlavně hodně zdraví všem a hodně optimismu.
0: Ten budeme potřebovat i v rozhlase. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vám taky hezký den, přeju naschledanou.
0: Dobré odpoledne. Pomaličku spěje ke svému závěru. Ale ještě vám stihnu říct, že po 16. hodině a po dalších zprávách, které přinese do studia Hana Florianová, vás čeká Humoriáda. A jejím hostem bude Marie Formáčková. Den v kraji, dnes s Petrem Havlíkem z Povodí Moravy. Tak poslouchejte. Dobré odpoledne.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Hlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se zpřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Luci by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nemocenská v prvních třech dnech nakonec zřejmě zůstane, dohodla se koalice. První ročník na festivalu Náplavka Open zahájí brněnská filharmonie. Hřbitovní kaple v Hustopečích má po opravě sloužit i kulturním akcím. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
2: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
0: Koncertem Filharmonie Brno dnes začíná třídenní festival Náplavka Open u řeky Svratky v Brně. Cílem prvního ročníku je víc přiblížit lidem nově upravené nábřeží, které má kromě povodňové ochrany sloužit také jako místo k trávení volného času. Hudebníci proto vystoupí přímo na molu nad řekou, doplňuje mluvčí Filharmonie Kateřina Konečná.
3: Tam nehraje celý náš orchestr, ale pouze jeho žestová sekce, protože dřevěné nástroje a smyčce na vodu nesmí. Oni jsou citlivé na rozladění a na vlhkost, takže proto vlastně posluchači uslyší jenom žestě. Bude tam celkem 16 hudebníků a jeden bicista.
0: V Hustopečích opravují dělníci barokní hřbitovní kapli. Kulturní památka byla kvůli vlhkému zdivu ve špatném stavu a město ji v posledních letech nevyužívalo. Teď probíhá sanace, na kterou naváže v příštím roce obnova interiéru. Vnitřní opravy vyjdou na necelé 2 miliony korun. Hotov má být do podzimu příštího roku. Kaple by měla mít nová světla, dřevěné lavice i oltář. Dělníci taky osadí nové prosklené dveře, které by měly kapli z 18. století opticky otevřít. Prostor pro asi 40 lidí chce město po opravě využívat kromě smutečných rozloučení taky pro koncerty, přednášky nebo výstavy. Zastupitelé města Zlína dnes schválili rekonstrukci velkého kina ve Zlíně za 639 milionů korun. Veřejnou zakázku vyhrála společnost PSG Construction. Rekonstrukce kina začne letos v říjnu a potrvá do ledna 2029. Zahrnuje přestavbu historické budovy, ale také vybudování podzemního parkovacího domu s kapacitou zhruba 350 parkovacích míst.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy zítra očekáváme oblačno až polojasno, později večer a v noci bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kvůli nehodě dvou osobních aut je momentálně neprůjezdná silnice číslo 50 na obchvatu Slavkova u Brna. Na místě jsou záchranáři. Dá se to sice objet přes město, ale kolony se tvoří už od sjezdu z dálnice u Holubic. A pozor taky na 176. kilometru D1 ve směru na Prahu. Ve stoupacím pruhu stojí odstavený autobus a dodávka. Šťastnou cestu přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
1: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete. Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám?
0: No.
1: Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysokém Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky. Není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch jezdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničem jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás a horem
0: se.
1: Dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: lahodné
0: směsi.
1: Ano, to je od mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady, ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře, samozřejmě.
1: Ale ta sklenička je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunesl. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý. No, teď vím, že to mám zmáčknout. A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Ale dáme slepýho pasažéra, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluz od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kafe.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivý. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá povídá.
2: No teď říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prvé ptal? Pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: A když je přednostal mokrý jelen, tak musím být jelen.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marvan, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a
0: to funguje.
1: Pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Hlásí se vám posádka dnešní Humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jsme opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdravím vás oba dva, Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme a pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovska včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Jo, takhle, myslíte naše humoriádníky?
5: Jo, to je pravda.
8: No,
5: kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující. To super, jo. Vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí, ano, děkujeme.
8: Ano, ano.
2: A Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava.
2: Hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, taky. Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: To je zvláštní páni taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svijan Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. kolik chcete je četec ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: Ale je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak mi dejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
10: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: A jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte, my jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak. Děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, tak co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden paš, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí, takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3, pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice, už ani do novinářské průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty schovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespeara, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi byl oblečení si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, jak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie, jsem ožral jako prase.
4: nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterbury, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 01 04. Přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská. No, sluší se první pozdravit dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou. Krásné prosluněné odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B. Ano? Já s váma musím souhlasit, protože jak jste říkal přesně.
7: Že jsou super, že jo?
6: Dokud jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
7: ano,
6: na hodnotu je nevezmeme.
7: Ano, tak jděte rychle
6: utratit. Ale dovolte mě, prosím vás, krátkou jenom otázku. Jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo. Berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledíme váš pořad, vždycky moc rádi.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé, naschledanou.
7: Vy taky.
5: Naschledanou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
7: Já vás také zdravím.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
5: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Formáčková.
7: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotný.
5: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
11: Já vás zdravím, Jirka Světavý. Ano. Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodlně.

0: Jarmilko. Jarmilko, mě už...
1: Ano, ano.
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám vinyl, soudruhu, řediteli jsem našla. Zlatka. Ano, prosím. A ty kouká už.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzala do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte. No.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No, já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No, tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte
1: chcete
0: se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně,
1: ano, prosím,
0: jenom
1: prosím,
0: tak od
1: to
0: oka.
1: Mám tady, ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: Je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, no. Víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříni ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemohl.
0: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku
1: ano,
0: a vývrtku a dvě a skleničky, jo, Jarmilko?
1: Ano, ano.
0: Jo. Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidíte. To je to moravský,
1: tak,
0: že jo?
1: Ano, tady je vrta.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. Mm-hmm. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu, neočekávám.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z auta. No vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je
1: uměla by to podat.
3: Ježiš, jak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to ono je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zas, těšíme se zas. Dobrý den. Haló.
5: Dobrý den, jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když jste hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju.
3: Já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň, krásná.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc.
1: Naschledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Chtěl bych hlasovat
1: za
6: Ačko.
1: Ačko, máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den, nashledanou.
1: Nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Martila z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marcu.
7: No,
3: Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
1: Nevadí,
3: tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva. Paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak
3: zdravíme.
1: Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor, Žižala?
10: Žižala, to je moje.
11: Freut mich, Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně. Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
10: No.
9: Jo, já.
10: No.
9: Wollen Sie wissen, eine Stamperdl ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so, tschechischer Rotwein.
9: Ja, ja.
11: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
9: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, no, já...
11: Víte šo,
10: já to se nemůžu držet, já to nemůžu. Takhle mezi nás, takhle... Ale... Řekně nemůže, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
9: Das... Wein...
11: So viel Mühe.
9: Ja, nein, nie może.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
9: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
11: Gasthaus.
10: Do pičice, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
9: Musíte něčím tvrdšima vydlabat.
10: No, ono se to drolí, víte? Ono se to drolí strašně.
9: Ale kousek po kousku.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
9: To nevadí, já mám zádu přední.
10: Jo, to se bude muset...
9: Já to pak
10: přesedím. No, Řívno, nepoučujte mě, to já vím. To
11: já jsem Andama, Vídra.
10: Já jsem moc krát to dostala.
9: No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
10: No jo, já to dlabu.
9: Já to podržím.
10: Víte, jak já rád dlabu, ne?
9: No, no, já vím. No jo, tohle to je...
10: Řekněte mu...
9: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat? Podívejte se.
9: Špunty.
1: Humoriáda. A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví eine Stamperdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Weihnachten, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Stát zahájil vyvlastňování pozemků pro severní obchvat Znojma. Městská knihovna v Blansku dnes otevřela zrekonstruované oddělení pro děti. Zemřela farářka podzemní církve Ludmila Javorová. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Krajský úřad Jihomoravského kraje zahájil řízení o vyvlastnění pozemků, které potřebuje pro dokončení severního obchvatu Znojma. Uvedl to server z dopravy CZ. Jde o pozemky 4 vlastníků, se kterými se ředitelství silnic a dálnic zatím nedohodlo na jejich výkupu. Dalším 21 majitelům stát zřídí věcná břemena kvůli přeložkám sítí. Dostavět zbývá asi 3/4 kilometru obchvatu mezi Suchohrdelskou ulicí a Znojemskou nemocnicí. Podle do vyvlastnění urychlí přípravu stavby, doplňuje mluvčí státního podniku Petra Drkulová.
2: V současnosti očekáváme pokračování řízení o povolení záměru stavby, jehož součástí jsou také případné procesy vyvlastnění. V jeho průběhu lze předpokládat nesouhlasná vyjádření ze strany dlouhodobých odpůrců obchvatu. Jsme však přesvědčeni, že i přes časovou náročnost těchto kroků bude možné stavbu zahájit v příštím roce.
1: Nejmenší čtenáři mají v Blanenské městské knihovně k dispozici nově zrekonstruované oddělení pro děti a mládež. Kvůli stavebním pracem bylo uzavřené od poloviny června. Dnes ho slavnostně otevřeli pátrací hrou pro děti. Rekonstrukce zahrnovala výměnu podlah, opravu elektroinstalace a klimatizace a taky nový nábytek. Opravy vyšly na 2 miliony korun, 3/4 nákladů pokryly dotace. Nově je oddělení rozdělené do několika sekcí, tak aby vyhovovalo konkrétním věkovým skupinám. Ve věku 94 let zemřela brněnská rodačka Ludmila Javorová, výrazná postava české skryté církve. V době komunistického režimu spolupracovala s tajně vysvěceným biskupem Felixem Máriou Davídkem. Ten ji v roce 1970 tajně vysvětil na kněze. Po pádu režimu ji ale církev výkon kněžské služby zakázala a její svěcení označila za neplatné. V církvi zůstala činná jako laik, vysvětluje římskokatolický biskup Pavel Konzbul.
3: Myslím si, že ona udělala hodně práce ve farnosti i pro církev. Pak jsem ještě před 14 dny ji navštívil v nemocnici, tak jsem jí dal požehnání a taky jsem požádal, aby ona dala požehnání mě. Takže jsme si udělali křížek na čelo, takže to je spíš v takové té osobní rovině.
1: Nový předpovědní model chce vyvinout Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Systém má propojit meteorologická, hydrologická a prostorová data a pomoct povodňovým komisím rychleji reagovat na hrozící přívalové povodně. Informace o aktuálním i očekávaném vývoji situace budou dostupné na jednom místě v přehledné podobě. Zlínský kraj chce na jeho vývoj přispět univerzitě téměř 2 miliony korun. Vývoj modelu má trvat od letošního října do září 2028.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy zítra očekáváme oblačno až polojasno, večer a v noci bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dlouhé kolony se tvoří na silnici číslo 50 u Slavkova u Brna ve směru na Uherské Hradiště. Kvůli nehodě je uzavřená část obchvatu a doprava vede přímo přes město. Do kolony tak najedete už na sjezdu z dálnice D1 u Holubic. A opatrně teď taky ve Vídeňské ulici v Brně. Auto se tam srazilo s tramvají. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Krátce po 17. hodině začíná pravidelný publicistický magazín Českého rozhlasu Brno Den v kraji. U jehož poslechu vás dnes vítá Sandra Silná. Už za chvíli uslyšíte souhrn nejdůležitějších událostí, které přinesl dnešní den, stejně jako zprávy jejich chystá Hana Florianová. Před 17:45 se pro pravidelnou předpověď počasí spojíme s brněnskými meteorology. V reportáži se podíváme za týmem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, jež se věnuje výzkumu lidského oka, a my si část jejich výzkumu představíme. Zuzana Kopuletá nás provede pořadem O čem se mluví a chybět nebude ani černá kronika a zítřejší očekávané události. Příjemný poslech následující hodinky rozhlasového vysílání.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Jihomoravský kraj vybuduje v brněnské městské části Ivanovice centrum pro lidi s poruchou autistického spektra. Město mu na něj daruje pozemky. Schválili to brněnští zastupitelé. Jedná se o nevyužívanou plochu mezi ulicemi Hradecká a Černohorská v hodnotě více než 26 milionů korun. Stavbou zařízení kraj reaguje na rostoucí počet lidí s touto poruchou a chce jim zajistit lepší dostupnost služeb. Podle darovací smlouvy musí kraj městu doložit smlouvu o výstavbě nejpozději do roku 2031. Centrum pak musí provozovat minimálně 20 let. Koncertem Filharmonie Brno dnes v 7 hodin večer začíná třídenní festival Náplavka Open u Svratky v Brně. Cílem prvního ročníku je víc přiblížit lidem nově upravené nábřeží, které má kromě protipovodňové ochrany sloužit také jako místo k trávení volného času. Hudebníci proto vystoupí přímo na mlu nad řekou. Zahraje však jen žesťová sekce orchestru, vysvětluje mluvčí Filharmonie Kateřina Konečná.
2: Protože dřevěné nástroje a smyčce na vodu nesmí, oni jsou citlivé na rozladění a na vlhkost. Bude tam celkem 16 hudebníků a jeden bicista.
1: Policisté vyšetřují incident v mateřské škole v Dubňanech na Hodonínsku. Podle videa, které natočila jedna z místních obyvatelek, skupina dětí na zahradě šikanovala jiné dítě. Město o věci informovalo také Českou školní inspekci. Podrobnější informace nechtějí policisté vzhledem k věku dětí poskytovat. Výstava Zbytky budoucnosti dnes v brněnské galerii Schmerl Art Factory zahajuje letošní dny otevřených ateliérů. Akce o víkendu pozve návštěvníky do více než 140 galerií, dílen a dalších výtvarných prostor po celé Jižní Moravě. Úvodní expozice se věnuje textilu a jeho proměně v moderním umění, doplňuje ředitelka galerie Eva Prázdná.
3: Propojuje tvorbu 10 autorů a autorek několika generací a ukazuje, jak mohou staré látky, vlastně i průmyslové materiály svým způsobem získat nový význam.
1: V Hustopečích opravují dělnici barokní hřbitovní kapli. Kulturní památka byla kvůli vlhkému zdivu ve špatném stavu a město ji v posledních letech nevyužívalo. Teď probíhá sanace, na kterou naváže v příštím roce obnova interiéru. Vnitřní opravy vyjdou na necelé 2 miliony korun. Hotovo má být do podzimu příštího roku. Kaple by měla mít nová světla, dřevěné lavice i oltář. Dělníci taky osadí nové prosklené dveře, které by měly kapli z 18. století opticky otevřít. Prostor pro asi 40 lidí chce město po opravě využívat kromě smutečných rozloučení taky pro koncerty, přednášky nebo výstavy.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Petr Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu je teď na telefonu a já jej vítám v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Jaký je, prosím tedy, profil počasí na území Jihomoravského kraje v tuhle chvíli?
2: Aktuálně obloha většinou oblačná v severnej časti kraja, tam na některých místech i polojasno. Teploty jsou většinou od 16 do 20 stupňov Celzia a fúka nám mierný, prevažně juhozápadný vietor.
1: Jak se bude počasí vyvíjet během dnešní noci?
2: Mala by oblačnosť ubúdať, takže cez noc by prevažovalo skoro jasno až polojasno. K ránu potom od západu zase môže byť i oblačno. No a hlavne v nížinách a údoliach postupne sa budú vytvárať hmly, prípadne i nízka oblačnosť. Minimá 10 až 7 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý alebo slabý juhozápadný.
1: Blíží se také víkend, tak se vás zeptám, jaké počasí můžeme očekávat tedy zítra v pátek 18. září a potom během víkendu.
2: Zajtra oblačné až polojasné počasie, ráno hlavne v nížinách a údoliach, tak ako som spomínal, môžu sa vyskytovať hmly, prípadne nízka oblačnosť, ale do poludňa by sa mali rozpustiť a potom teda to oblačno až polojasno, maximá 20 až 23 stupňov Celzia. Sobota väčšinou slnečná, skoro jasno alebo polojasno, len občas oblačno, ale tá oblačnosť väčšinou by mala byť priesvitná, zase v noci a ráno lokálne hmly, minima 11 až 7, v údoliach výnimočne až 5 stupňov, maxima 20 až 24 stupňov Celzia. No a v nedeľu zo začiatku dňa i polojasná obloha, v priebehu dňa, ale potom skôr oblačno, aj keď tá oblačnosť môže byť zase čiastočne i priesvitná a potom hlavne k večeru až zamračená obloha, pretože k nám začne od severozápadu postupovať studená fronta, ale až večer a v noci sa v súvislosti s ňou môžu na niektorých miestach vyskytnúť prehánky, minima 12 až 8 a maxima 21 až 25 stupňov Celzia.
1: Petr, já vás ještě poprosím také o teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 17. září.
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2015, Diákovice 32,7 stupňa Celzia. No a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1959, Olešnice minus 2,8 stupňa Celzia.
1: Říká Petr Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterému nyní děkuji za podrobnou předpověď počasí na následující hodiny, ba i dny. Přeji vám krásný podvečer i zbytek dnešního dne. A brzy opět naslyšenou.
2: Děkujem, pěkný den, do počutia.
1: To byla tedy předpověď počasí a my pokračujeme v pořadu Den v kraji a už za chvíli se podíváme za brněnskými vědci, protože ti v Brně pěstují miniaturní části lidského oka. Zkoumají na nich nemoci i nové léky. Teď zjistili, jak je vypěstovat dokonalejší a podobnější těm lidským. Více už za chvíli.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Brněnští vědci pěstují z kmenových buněk miniaturní lidské sítnice. Ty dosud měsíce rostly v temných kultivačních místnostech. Vědci je teď vystavili světlu a zjistili, že díky němu lépe dozrávají a více se podobají skutečné lidské sítnici. Vliv světla na jejich dozrávání přitom dosavadní laboratorní modely často opomíjely. Objev může pomoct při výzkumu dědičných onemocnění, vývoji nových léčiv a jednou třeba i při transplantacích sítnice.
1: Otevírám inkubátor a vyndávám z něj Petriho misku, ve které jsou umístěny v médiu a rostou mini sítnice.
2: Tomáš Bárta z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity mi v laboratoři ukazuje retinální organoidy, neboli mini sítnice, které vědci vypěstovali z kmenových buněk. Zkoumají na nich nové léčby oka nebo mohou do budoucna sloužit jako zdroj buněk pro transplantace poškozené sítnice.
1: K tomu, aby jsme si mohli na ty organoidy podívat, musíme zapnout mikroskop.
2: Ano, sundáváte skla, které chrání mikroskop. Ten je pravděpodobně teda v nějakém sterilnějším
1: přesně
2: prostředí.
1: Tak, přesně tak. Když se kouknete, tak uvidíte několika milimetrové kuličky, které obsahují několik vrstev buněk.
2: Vidím tam takový jednodušeně malý flíček, ale ono to je něco jako malinkatá část oka, kterou jste tady vypěstovali.
1: Na úplném povrchu máme ty fotoreceptory, které mají úkol přeměnit světlo v elektrický vzruch. Pak tam jsou další typy neuronů, které by jej měly vyslat do mozku pomocí optického nervu, ale samozřejmě optický nerv v tomto systému chybí.
2: Abychom se na to, co vědci vypěstovali, podívali ještě z větší blízkosti, vede mě Tomáš Bárta do vedlejší laboratoře, kde se nachází elektronový mikroskop.
3: My teďka uvidíme ten zralý organoid.
2: A to, co jsme viděli teďka vlastně.
1: Tady se na tomto mikroskopu můžeme na ně podívat.
2: S počítačem, kterým se mikroskop ovládá, pracuje výzkumnice Eva Hrubá.
4: Sedíme u skenovacího elektronového mikroskopu, abychom se podívali na povrchové struktury na našich modelových organoidech.
2: Při stimulaci světlem vytváří podle vědců sítnice struktury, které umožňují detekovat světlo.
4: Můžeme porovnávat díky elektronové mikroskopy, jestli ta fotostimulace vlastně byla účinná, jestli přinesla nějaký benefit.
2: No a co tady vlastně teď vidíme?
4: Teď vidíme hodně malý organoid a když si ho přiblížíme...
1: Vidíme, naše jedna paní laborantka tomu říká lízátka. To jsou opravdu ty vnější segmenty fotoreceptorů, tady ty bambulky.
2: Mně první napadlo, že by to mohlo být nějaké mořské dno. Maličko mi to připomíná nějaký korálový útes a mezi tím takové malé kamínky a ty korály vlastně jsou teda ty bambulky, jak říkáte.
1: A vlastně tyto bambulky, když to řeknu jednoduše, jsou naplněny těmi fotocitlivými proteiny.
2: To se podařilo díky tomu, že vědci mini sítnice, které běžně půl roku rostou v temné kultivační místnosti, vystavili světlu a pak se začaly více podobat běžné lidské sítnici.
1: Právě ty světlem stimulované mini sítnice dokáží lépe reagovat na světlo, dokáží lépe přeměnit ten světelný signál na ten elektrický vzruch.
2: Takže nejenom, že jste vypěstovali mikroskopickou část oka, vy jste ho i naučili vidět.
1: Tak v uvozovkách naučili vidět, protože zrak a vidění se odehrává samozřejmě až v mozku a ta detekce světla se odehrává v sítnici.
2: Světlo tak nemusí být jen podnětem, který fotoreceptory zachytí, může zároveň pomoct s jejich dozráváním. A právě zralější buňky by jednou mohly znamenat účinnější léčbu nemocí sítnice nebo dokonce umožnit její transplantaci. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Po písničce bude pořad Den v kraji pokračovat informacemi o opravě koruny hráze Brněnské přehrady a o komplikacích, které to způsobí chodcům i motoristům. Tak nás dál poslouchejte.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Až do prosince 2027 lidé neprojedou ani neprojdou přes hráz brněnské přehrady. Vodohospodáři ji kvůli opravě na konci září zcela uzavřou pro pěší i automobily. Bude to znamenat kilometry navíc a pravděpodobně dopravní zácpy na přilehlých komunikacích. Proč bylo nutné se do rekonstrukce pouštět? Nakolik to přijde a přinese výsledek nějaké výhody i pro veřejnost? Na tyto a řadu dalších otázek bude teď odpovídat Petr Havlík z Povodí Moravy.
1: O čem se mluví?
2: A že do prosince 2027 lidé neprojedou ani neprojdou přes hráz brněnské přehrady. Povodí Moravy ji totiž opravuje. Proč a jak to dopadne na veřejnost, to v dnešním O čem se mluví vysvětlí Petr Havlík, ředitel závodu DIE. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
3: Dobrý den.
2: Ničím nerušený poslech Českého rozhlasu Brno v následujících minutách přeje Zuzana Kopuletá.
1: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?
2: Pane řediteli, co konkrétně se bude opravovat? Já jsem tady použila slovo hráz a vím už od začátku, že jsem to řekla trošku nesprávně, protože to evokuje, jako byste měli tu hráz zbořit a postavit novou. Takže takhle to nebude. Bude to koruna hráze. Kdybyste nám mohl vysvětlit, co to vlastně je, kam sahá koruna hráze a jak tedy bude vypadat ta oprava?
3: Pod pojmem koruna hráze si můžeme představit nejvyšší zakončení tělesa té hráze. U přehradních nádrží, jako je brněnská přehrada, na ní bývá často vybudována silnice, chodníky anebo obslužná komunikace. Naše oprava spočívá v podstatě komplexní rozsáhlé rekonstrukci mostovky, kdy si vlastně posluchači můžou pod tím pojmem představit, že dojde k zbourání všech prvků, co vlastně, jak už je nosná část nebo mostovka, kterou vlastně slouží k silnici a chodníku, a následně bude vystavena nová konstrukce, včetně té nosné části, a samozřejmě k tomu bude jako příslušenství jako nová vozovka, nové chodníky, nové zábradlí. Součástí té stavby bude i vybudování nového sjezdu k vodní hladině, který bude primárně sloužit pro techniku při odstraňování případných naplavenin, a v neposlední řadě dojde k obnově inženýrských sítí.
2: Když se zeptám naprosto laicky, protože spousta našich posluchačů asi také netuší, kde končí koruna hráze, kolik metrů budete muset odbourat, jinými slovy, o kolik se po dobu těch oprav ta hráz té přehrady sníží?
3: V podstatě si představme, že se zbouře koruna té hráze, která je vlastně ve formě silnice a chodníků, zábradlí, a dále musíme odbourat i tu nosnou část, která vlastně zasahuje nad přelivnými bloky, to jsou ty tři otvory, kterými v případě povodní se převádí velká voda.
2: Takže jde o několik metrů.
3: Jde celkově zhruba 3 až 4 metry.
2: Já vám vysvětlím, proč se na to ptám, protože teď jsme měli extrémní sucho, všude nás pronásledovaly obrázky, jak vyschly vodní toky, vodní nádrže, ale spousta lidí si pamatuje také velké povodně, které přišly po suchu z ničeho nic, a ta oprava bude trvat dlouho a nedá se vyloučit, že nějaká povodeň může přijít. Kdyby tedy přišla v době opravy, mají mít lidé obavy, že je bude přehrada méně chránit? Tam jsem směřovala.
3: Ty obavy můžeme úplně vyloučit, protože ty stavební práce spojené s touto rekonstrukcí nebudou nějak zasahovat do samotného tělesa hráze, ani do funkčních prvků, ani do spodních výpustí, takže přehrada si zachová svou schopnost transformovat povodňové vlny po celou dobu rekonstrukce a obyvatelstvo tak bude nadále ochráněno jako doposud.
2: Vy máte nakonec i jiné možnosti, jak velkou vodu regulovat, než jen přepustit přes hráz brněnské přehrady, jestli se nepletu.
3: To určuje samotný manipulační řád. V podstatě vlastně dochází k odpouštění spodních výpustí a bezpečnostními horními přelivy dochází až ke konci povodně.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Hostem O čem se mluví je dnes Petr Havlík z Povodí Moravy. Mluvíme o opravě koruny hráze brněnské přehrady a v následujících minutách si povíme, jaké komplikace to přinese veřejnosti. Pane řediteli, už jste to naznačil, ale pojďme se na to podívat podrobněji. Jaký tedy teď bude postup těch oprav a je to rozsáhlá rekonstrukce, na kolik ty práce přijdou?
3: Celková stavba vyjde na 46,2 milionů korun. Investorem projektu je Povodí Moravy a na financování se podílí i statutární město Brno ve výši 7,3 milionů korun. V podstatě ta oprava již je započatá, kdy se vlastně vyrábí různý stavební prvky potřebné, vytyčují se inženýrské sítě, ale posluchače asi bude samozřejmě zajímat, co se bude dít na místě. Takže my musíme nejdříve korunu hráze takzvaně kompletně odstrojit. To znamená odstranit zábradlí, veřejné osvětlení, přepojit inženýrské sítě, pak dojde k odfrézování asfaltu až na betonový povrch a pak teprve vlastně nastane demolice, která bude velice náročnou částí té stavby. Tady je nutné zmínit, že my nemůžeme používat standardní demoliční těžká hydraulická kladiva či svírací nůžky, ale musíme opravdu ty masivní betonové bloky postupně rozřezávat kotouči či diamantovými lany, aby jsme vlastně eliminovali otřesy a vibrace na to samotné těleso hráze. A pak teprve dojde po demolici a zjištění, řeknu, zdravého nějakého jádra, poskládání nosních prvků, které budou z prefabrikátů, na které se vystaví potom mostní železobetonová konstrukce a dále se bude tvořit chodníky, povrch vozovek, nově tam budou i zpomalovací prvky, ten sjezd. Součástí té stavby vlastně je i přeložka hlavního vodovodního řádu pro Kníničky, který slouží k zásobování pitnou vodou. Dodávka vody tím pádem nemůže být po dobu stavby přerušena, takže my se s tímto vypořádáme tak, že vlastně budeme dělat takzvaný funkční bypass toho vodovodu, který bude volně uložen nad volným prostorem, tak aby nedocházelo ke kolizi stavebních prací. Bude to opravdu náročné celkově.
2: Budou to potíže pro řidiče i pěší, protože samozřejmě přes hráz se nedostanou. Kdy naplno propukne ta uzavírka? Nejsem si jistá, jestli teď ještě, když si tady spolu povídáme, se dá projít přes hráz Brněnské přehrady a jakým způsobem se tedy to bude řešit?
3: Samotná uzávěrka bude 29. září až do prosince roku 2027. Chodci samozřejmě to budou mít mnohem jednodušší. Nám se podařilo při těch projekčních pracích zachovat stávající schodiště, které je na obou stranách hráze. Takže ty v podstatě jenom můžou sejít dolů po hrázi, kde je pak níže cirka 800 metrů lávka přes řeku Svratku a dostanou se tak na druhý břeh. Řidiči samozřejmě to budou mít mnohem složitější. Z Bystrce do Kníniček pojede objízdná trasa vrchem přes Rozdrojovice a dále se dostanou ulicí Rozdrojovickou k přehradě a ve směru od Kníniček do Bystrce bude doprava vedena jednosměrně po spodní obslužné komunikaci v ulici Rekreační. My samozřejmě chápeme, že uzavírka bude pro řadu lidí komplikací. Nicméně je si potřeba uvědomit, že ta mostovka slouží už od roku 1940. Samozřejmě procházela běžnou údržbou, ale po více než 85 letech provozu je potřeba přistoupit k důkladnější rekonstrukci. Už to opravdu nešlo odkládat. My právě vycházíme ze závěru pravidelných mostních prohlídek, což vlastně je takový odborný posudek technického stavu té mostovky a chceme zasáhnout včas, aby se stav nezhoršoval a abychom v budoucnu nemuseli provoz nějak omezovat.
2: Samozřejmě určitě zkoumáte nejen korunu hráze, ale hráz jako celek. Jsou tam ještě nějaké další části, které by byly v takto, řekněme, možná teďka mě opravíte, že to přeháním, ale havarijním stavu, protože ta hráz pro Brno je velmi důležitá.
3: Klíčová. Po celou dobu vlastně existence vodního díla, neboli bavíme se o Brněnské přehradě, probíhá takzvaný technicko-bezpečnostní dohled, což je opravdu přísný dohled, kde se sledují vibrace, otřesy, posuny, deformace konstrukce, průsaky a tlak vody. A ten jednoznačně dokládá, že samotné těleso hráze je v dobrém stavebně technickém stavu, takže my teď nejsme nuceni plánovat další navazující opravy.
1: Český rozhlas Brno. O čem se mluví se Zuzanou Kopuletou a jejím hostem.
2: Více než 46 milionů bude jen povodí Moravy stát oprava koruny hráze Brněnské přehrady. Další miliony k tomu přidá, jak jsme slyšeli, město.

0: vodovodní řád, který, řeknu, musí být taky v nějakém provozu schopném stavu a dřív nebo později by došlo třeba k celkové opravě. Dřív vlastně se toto neřešilo a bylo to přímo v té mostovce, kdyby došlo k nějaký havárii, tak vlastně nám prolíná voda přímo do útrop té přehrady. Takže teďka se vypořádáváme s tím, že přeložíme ten hlavní vodovodní řád pro Kníničky do své vlastní železobetonové konstrukce, která bude mimo tu mostovku spojená pouze s předjatými betonovými bloky.
1: V diskusích pod články, které informují o těch uzavírkách, a musím říct, že o tomto tématu se píše hodně, tak pod těmi články padají připomínky právě kvůli komplikacím v dopravě, jestli třeba nebylo možné postavit pontonový most nebo lanovou lávku, která by tu cestu na druhou stranu přehrady zkrátila. Co byste na takové výhrady odpověděl? Bylo či nebylo to možné?
0: Povodí Moravy již během zpracování projektové dokumentace navrhoval městu Brno zvýšení četnosti lodní dopravy anebo také zřízení dočasné lodní zastávky blíže k hrázi. Nicméně město však toto po povodí Moravy jako investorovi nepožadovalo. Co se týče zřízení řešení typu provizorní lávka, tak já se musím ohradit, že v podstatě na návodní straně to není reálné z hlediska toho, že my tam máme umístěnou technologii vodního díla a na povodní straně si představme, že na každé straně je skála, takže z hlediska bezpečnosti, hloubky, výšky toho umístění to nebylo možné.
1: A pontonový most?
0: Pontonový most, jak jsem řekl, město toto po povodí Moravy jako investorovi nepožadovalo.
1: Někteří lidé podle těch diskusí se také bojí vypouštění vodní nádrže. Počítáte se snížením hladiny nebo v tuto chvíli v důsledku sucha už je tak nízko, že nemusíte nic snižovat?
0: Lidé se vypouštění obávat nemusí. V rámci spojení těchto prací, tady té rekonstrukce, se hladina vody v přehradě nějak snižovat ani regulovat nebude a stále se jede podle stávajícího manipulačního řádu, takže nebude omezena vlastně ani lodní doprava, rekreace a s tím spojený sport.
1: Hostem dnešního O čem se mluví byl Petr Havlík z povodí Moravy, konkrétně ředitel závodu Die. Já jsem moc ráda, že jste si v té napjaté době před opravou hráze Brněnské přehrady udělal čas a přišel k nám do Českého rozhlasu. Brno, budu se těšit někdy naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Zuzana Kopulatá.
2: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: pořadu Den v kraji nyní nahlédneme do Černé kroniky. V obci na Znojemsku ujížděl motorkář policii rychlostí přes 140 km za hodinu. Byl pod vlivem drog, navíc se zákazem řízení až do roku 2034. Po zadržení skončil v policejní cele. Motocykl byl odtažen na policejní záchytné parkoviště. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí Petr Vala. Dalšího opilce, rekordmana, odhalili brněnští strážníci. Píší o tom na svých webových stránkách. Když ve středu odpoledne kontrolovali Křenovou ulici, všimli si muže posedávajícího na okraji chodníku. Měli obavu, že by nemusel být zdravotně v pořádku. Jakmile ale k němu přišli, pochopili, že na vině je alkohol. Strážníci ho nechali podstoupit dechovou zkoušku a ta prokázala extrémní hodnotu přes 5,5 promile. Přivolali mu proto sanitku a zdravotníkům asistovali při jeho převozu na záchytnou stanici. Tam si 50-letého muže převzal do své péče lékař. Co je ovšem varovné, je to, že letos kromě něj brněnští městští strážníci odhalili 5 dalších výtečníků, kteří nadýchali hodnotu nad 5 promile. A za chvíli vám řekneme, jaké události čekáme zítra.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.
0: Pořad Den v kraji se pro dnešek s vámi pomalu loučí, zbývá už jen tolik času, abychom upozornili na několik událostí, které ponesou datum 18. září 2026. Zítřek mimo jiné přinese slavnostní zahájení stavby přeložky silnice 1/43 u Černé hory na Blanensku a zahájení přestavby silnice 1/53 v úseku Lechovice Pohořelice. Lidé projíždějící Kuřimí na Brněnsku musí od 18. září do neděle 20. září 2026 počítat s úplnou uzavírkou části ulice Legionářská. Důvodem je konání slavností při příležitosti 800 let města. V jihomoravské metropoli se ve stejný den koná 28. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů s podtitulem Letem světem napříč dětskou neurologií. 18. září se v brněnském divadle Polárka uskuteční premiéra inscenace Metoda destrukce o rodině, která je vystavena zkoušce v podobě tornáda. A to už je pro dnešek všechno. Vysílání Českého rozhlasu Brno ale pokračuje. Po 18. hodině se přihlásí pořad Morava krásná zem. Určitě tedy dál poslouchejte. Příjemné chvíle v naší společnosti vám přeje Sandra Silná. Krásný zbytek čtvrtečního dne.
1: Český rozhlas Brno.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Ceny paliv znovu rostly. Na jihu Moravy je teď benzín nejdražší z celého Česka. V brněnském divadle Polárka se až do neděle představí soubory z celé republiky. Prezident Petr Pavel vrací do sněmovny zákon o státních zaměstnancích. Zítra čekáme převážně oblačnu až polojasnu a teploty do 23 stupňů. Hezký podvečer, jsou tady zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi je Hana Florianová. Paliva v Jihomoravském kraji za poslední týden opět zdražila. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně na Jihomoravě prodává v průměru za 44 korun a 59 haléřů. To je nejvíc z celého Česka. O 57 haléřů na litru zdražila nafta. Řidiči za něj zaplatí průměrně 48 korun a 45 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Za benzín šoféři zaplatí nejvíc na Hodonínsku, za naftu na Břeclavsku, kde stojí v průměru víc než 49 korun za litr. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Brněnské divadlo Polárka dnes zahajuje sezónu festivalem Polárkový dort. Až do neděle odehraje všechny své inscenace, které vznikly v předchozím roce, a zároveň přivítá i hostující soubory z celé republiky. Přestože program dnes začíná představením pro děti do 5 let, festival necílí jen na nejmenší diváky, doplňuje vedoucí divadla Martina Hanáková.
3: Vybíráme především podle věkových kategorií pro diváky vlastně od 4 let až do rané dospělosti. Každý den máme minimálně nějakých 8 až 10 představení a zároveň končíme vždycky každý den koncertem.
1: Dům dětí a mládeže v Uherském Hradišti prošel rekonstrukcí za zhruba 30 milionů korun. Polovinu nákladů pokryla evropská dotace. Budova je kompletně opravená, vznikly tam i nové polytechnické a řemeslné dílny. Děti mají v učebnách k dispozici notebooky, drony nebo badatelské soupravy. Díky novému výtahu je celá budova bezbariérová, říká ředitelka Domu dětí a mládeže Ivana Zůbková.
4: Chodí k nám děti ze speciální školy, takže to jsme za ně rádi, protože tam ty děti opravdu jsou handicapované a jsou na vozíčkách a museli jsme to vždycky řešit složitě s paníma učitelkama, s panem školníkem. A protože k nám chodí dospělí, takže někteří třeba ti starší lidi toho můžou využít.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Pavla ale tuto pravomoc má prezident díky ústavě a není možné mu ji jen tak odebrat. Prezident naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy zítra očekáváme oblačno až polojasno, večer a v noci bude oblačnosti ubývat a bude i skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po nehodě dvou osobních aut zůstává uzavřená silnice číslo 50 na obchvatu Slavkovo u Brna. Objízdná trasa vede přímo přes město, už od sjezdu z dálnice D1 u Holubice tvoří kolony. Počítejte tam se zdržením. Na dálnicích je jinak provoz klidný, příliš se nezdržíte. Šťastnou cestu od mikrofonu vám přeje Hana Florianová.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Kdo má rád? Tak se přátelé jmenovala Polka Slávka Smišovského a Václava Babuly, kterou vás u té podvečerní hodinky Moravy krásné země přivítala Dolanka. Takže hodinku pohody u jejího poslechu vám dnes přeje Ivana Slabáková. A jak jistě víte, ale přesto připomínám, svátek dnes slaví Naděžda a Naďa a spolu s ní potom na Slovensku Olympia. No, milé dámy, ještě jednou moc a moc blahopřejeme. No a právě dnes, 17. září, se roku 1934 narodil hudební pedagog a skladatel Václav Smola. No a právě jemu bude patřit dnešní vzpomínka. No ale teď už jen telefonní číslo 72646 5200. A mám tu první vzpomínku, kterou k nám poslal Honzík Buřil. 16. září 1931 se narodila v Sichotíně paní Pavla Šamšulová, rozená Houtková. Zamilovala se do pana Josefa a společně pak vychovali dvě dcery, Pavlu a Libušku. Měli také vnuky a vnoučata. No a 17. září v roce 1997 byla na rozptýlové loučce rozptýlena, jak píše Honzík, cituji, moje babička, paní Marie Varmužová, rozená Pokorná, zemřela náhle v roce 1970. Vychovala dvě dcery, Helenu a Janu. Měla taky dvě sestry, Anešku a Malču. No a obě jsou také na té rozptylové loučce spolu se mojí babičkou. Vzpomíná Honzík a jeho zlatíčko Bohunka. Tak to byla vzpomínka Honzíka Buřila, tedy dvě vzpomínky. No a teď písnička, kterou složil právě pan Václav Smola. Řece Moravě zahraje Dolanka.

0: Tak to byla první písnička pana Václava Smůly, na kterého dnes vzpomínáme. A já už mám u telefonu paní Stanislavu z Boleradic.
1: Dobrý večer, paní Slabáková. Vítám vás z dovolené zdravotní.
0: Ano, děkuji.
1: A vás i vašeho zvukového mistra. A prosila bych popřát paní Naděnce Blaškové z Velkých Pavlovic. Milá Naděnko, k tvým jmeninám kytičku přání mám. Hodně zdraví, žádný žal, aby tě sláveček stále věrně miloval. A velkou radost tvých vnoučatí přeji. Tak to by bylo vše. A vám děkuji za prostor a mějte se moc krásně.
0: Tak paní Stanislavo, já vám děkuji za to přání, taky vám přeju hodně zdravíčka. Mějte se hezky, nashledanou. No a paní Stanislavu vystřídá pan Petr Hluska z Bedrovic. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Slabáková, vám přeji, vašemu kolegovi i všem posluchačům tohoto pěkného dechovkového pořadu. Včera oslavila své narozeniny a také jmeniny paní Ludmila Větříčková z Dobelic u Moravského Krumlova. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní rodinné pohody, užití dětí a vnoučků. A za všechny sourozence s rodinami jí to přeje bratr Petr z Vedrovic s manželkou. Děkuji, paní Slabáková.
0: Tak se,
2: nashledanou.
0: Tak se mějte hezky, nashledanou. My taky děkujeme za telefon a za krásné přání. No a já se právě vrátím k panu Václavu Smolovi. Je tu připravená další jeho písnička, kterou nejen složil, ale také otextoval a se kterou je tu připravená frajárka. Pan Smola se narodil v jižních Čechách, v obci Varvažov, v okrese Písek, ale po absolvování vojenské hudební školy v Praze, kde studoval napřed fagot a později potom přešel na trombon, bariton a pozoun. No a po absolvování této školy pak už působil až do konce svého života na Moravě. V roce 1984 nastoupil jako učitel hry na žesťové nástroje do Lidové školy umění v Hulíně. A v roce 1984 tam založil dětský dechový soubor Morava, který vedl až do roku 2001. Soubor Morava měl za sebou spoustu vystoupení nejen u nás, ale také v zahraničí. No a v roce 1987, to už bych se tedy dostala hodně daleko přes století, potom pan Smola založil v Hulíně tradiční festival mládežnických dechových hudeb, který od roku 2004 nese jeho jméno, tedy je to Festival Václava Smoly. Pan Smola složil celou řadu krásných písniček, které má dodnes ve svém repertoáru řada dechovek. A my si teď poslechneme další z nich, kterou, jak jsem říkala, zahraje frajárka. Hrajte nám zvesela.

0: Český rozhlas Brno.
1: Takhle zvesela, zahrála a zaspívala Frajárka, jak jsem říkala. Byla to polka, kterou složil i otextoval pan Václav Smola, na kterého jsme dnes vzpomínali. Ale teď už má slovo paní Františka z Mramotic. Zdravím vás, paní Františko, dobrý večer.
2: Já taky zdravím, paní Slabáková. Vaším prostřednictvím bych chtěla popřát, včera bylo Ludmily, paní Ludmile Bulíčkové z Blížkovic. Liduško, já ti přeju hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Ať tě pana Maria chrání ještě mnoho roku. Děkuju vám, paní Slabáková, za vyhrazený prostor.
1: No, paní Františko, já vás moc a moc zdravím. Jsem ráda, že jsem vás po dlouhé době zase slyšela, ale teď už má slovo pan Zdeno. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu je Zdeněk Míča. Jsem rád, že se počujeme, paní Slabáková, po dlouhém čase a pozdravujem Český rozhlas Brno a všetkých poslucháčů a chce by se zahrát do včerajším menina Ludmilke Morávkové z Čáčova. Taká příjemná dáma a se mi se za včera nedoboval, tak řekl aspoň dneska je zahrát jakou pěknou pěstíčku a i všetkým Ludmilka, které by si to přijeli včera a nebo jí může zavolat, takže děkuji vám pěkně za prostor a těším se na další zavolání.
1: No tak já se taky samozřejmě, pane Zdeno, těším, až se zase uslyšíme, takže všem tak. Ludmilkám od pana Zdeny krásná písnička, tak se mějte hezky. A já tu mám další přání. Včera měla svátek paní Ludmila Stojaspalová z Dolního Němčí a taky paní Ludmila Šachová z Dolního Němčí. Tak milé Ludmilky, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Tak to vám přejí všichni vaši nejbližší a samozřejmě taky váš kamarád Broněk Uher. A co to bude tentokrát? Je tu připravená cymbálová muzika Aleše Smutného. Doprovodí Zdeňka a Boženku Baťkovi a je to krásná písnička Slávečka Smišovského s textem Václava Papuly. Lásko, lásko, kde se skrýváš?

0: Krásná písnička Slávečka Smišovského a pana Václava Papuly za doprovodu cymbalové muziky Aleše Smutného. Jak se určitě poznali, zaspíval Zdeněk a Boženka Baťkovi. A já už mám u telefonu Mirka Janků z Bánova. Zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím a jsem rád, že vás slyším už naživo.
0: Ještě, no, abyste mě slyšel na mrtvo, teda, pane Mirku.
1: Já mám rest ze včera. Rejška bylo Ludmily, já mám dceru Ludmilu Horňákovou tady v Bánově, ještě v Bánově je Ludmila Králová, Ludmila Štěpanovská, potom bývalá kolegyně na Březové Ludmila Bartková, no a věrná posluchačka paní Ludmila Říhová z Dolního Němčína telefonistka, takže jim přeju všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko, boží požehnání. No a dneska je Naděždy, tak paní Nadě Jakubíčkové taky přeju všechno nejlepší, hlavně to zdraví. No a děkuji taky za pozdrav, co mě posílala, a to samé taky paní Běce Svobodové. Opět tu jí pozdrav, který mě spoledne poslala. Zdravím všechny přátelé a známé a přeju hezký večer.
0: I my vám přejeme, pane Mirku, krásný pohodový večer. Ale ještě tu mám jeden telefon. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Kdo se k nám dovolal? Ano.
2: Marie z Moravce.
0: Tak paní Maruško, už máte slovo, tak povídejte.
2: Vítám vás mezi nás, paní Šlabáková, po dlouhé době. A děkuji. Dále bych chtěla poslat písničku 19. září oslaví náš syn Zdeněk Hanák z Moravce své narozeniny. K těmto narozeninám mu přejeme všechno nejlepší. Hlavně zdraví, štěstí, pohodu a lásku. Tomu přejí rodiče, manželka, dcera Blanka s manželem Jakubem, syn Tomáš s přítelkyní Peťou a vnoučata Lila a Maxik posílají dědečkovi pusu a zkazují: dědečku, máme tě rádi. Přidává se k síně z Horní Libochové Marta Remerová s celou rodinou a ostatní příbuzní. Tuto písničku také posílám do Lázní Hodonín Marušce Koktavé a její spolubydlící a dále pak do Nivnice jejímu manželovi Mirečkovi, dceři Janičce Smutné, celé její rodině, do Lanžota, do Miroslavy a do Otnic. To jim přeje Marie a Zdeněk z Moravce. A ještě jednou, paní Šlabáková, vás zdravím. A jste zdravá a mezi náma dlouho ještě pobýváte. Děkuji a zase někdy naschledanou.
0: Tak paní Maruško, děkuji za krásná slova. My vás taky zdravíme. Jsme rádi, že nás posloucháte. Paní Maruška patří samozřejmě k našim dlouholetým posluchačkám, která velice ráda přeje všem svým blízkým a známým. No a já tu mám další přání. Prosím o písničku pro paní Janu Rybolovou z Dobrochova, která se právě dnes dožívá krásných 65 roků. Obětavou sestru, maminkou a babičku. Je vzorná členka dobrovolného sboru hasičů. Zařizuje vše při různých akcích sboru dobrovolných hasičů pro děti. Přejeme jí celá rodina a její nejbližší. Manžel, děti, dvě šikovné vnučky, sestra a bratr se svými rodinami, hodně zdravíčka a pohody do dalších roků. Tak to my vám, paní Janičko, samozřejmě přejeme taky. No a zítra, 18. září, oslaví své krásné kulatiny paní Boženka Štěrbová z Letovic. Milá Boženko, popřát ti už dnes přicházejí ti nejmilejší. Tvé dcery Irena a Katka, vnučky Páťa a Karinka, no a samozřejmě i tvůj přítel Zdeněk, který, a ty to určitě víš, tě moc miluje. No a společně ti přeji hodně zdraví, spoustu lásky, štěstí a abys byla pořád tou nejskvělejší a milující maminkou a babičkou. No já ti, Boženko, samozřejmě taky moc a moc blahopřeji a přeji tobě i Zdeňkovi všechno štěstí světa. Určitě si to oba zasloužíte a krásně si to oslavte. No a teď už, Moravanka, nepůjdu já za masára.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Brno.
4: Tak a já už tu mám dalšího zájemce o písničku a o přání a je to pan Marian z Kostic. Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Chtěl bych se popřát Evice Lenkovičové k osmým narozeninám a já mám 48. Takže bych se chtěl popřát všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásky a nech se daří ve škole a takové další věci, no. Nech hodně sportu, hodně sportu, nech se daří a to jako je vše. Děkuji.
4: Dobře, my samozřejmě taky blahopřejeme, slečně. Tak a v Hračovicích čeká u telefonu pan Popelka. Dobrý večer.
6: Milé podvečerní pozdravení vám do redakce, paní Slabáková, a všem posluchačům. Já bych rád tímto zavoláním smazal jeden včerejší rest, kdy se mi nepodařilo zavolat ani odvysílat blahopřání Liduškám. A tak si dovolím až dnes poprosit o písničku Lidu milým ženám, a to naší švagrové Lidušce Popelkové ze Strání, svatce Lidušce Juříčkové do Uherského Brodu, Lidušce Dolanové do Drslavic a k nám na Dolní Konec do Hračovic paní Lidušce Koníčkové. Všem přejeme jen to dobré, zdraví a ať jsou i nadále důstojnými nositelkami svého krásného jména. A s úctou toto blahopřání posílám spolu s manželkou Marií. Vám děkuji za prostor.
4: No, pane Popelko, to jste řekl krásně. Tak děkuju. Byla to oslava toho jména. Tak my taky děkujeme. Mějte se hezky, nashledanou. No a mám tu další dvě přání, které k nám poslal Honzík Buřil. Včera 16. září měla svátek paní Ludmila Ješková z Kunštátu. Honzík vám, paní Ludmilo, přeje k vašemu svátku hodně zdraví a jak píše, měla byste už víc odpočívat a šetřit se. Jste moc hodná, jak píše Honzík. No a 17. září, tedy dnes, má svátek paní Naděžda Tejkalová a paní Naděžda Štěrbová. I vám, milé paní Naděnky, oběma přeje Honzík hlavně zdraví a máte si dávat pozor na klíšťata. Máte šikovná vnoučata a pravnoučky. Jak píše Honzík, jmenuje se Roman Štěrba, má vnučky Anišku, Elišku a pravnučku Emu. No a Honzík zdraví také Aleše a Pepu, zdraví do Sýchotína, manžele Strakovi a Pětovi a moc by si přál, abyste za Honzíkem do Brna přijeli. Tak a ještě jedno přání, které k nám poslal pan František Palát, a co píše, prosí o písničku k svátku Ludmily, a to paní Ludmile Šrenkové, která žije v Německu v Pulachu. Vše nejlepší, hlavně posílení zdraví, které samozřejmě paní Ludmile už moc a moc schází, a stálou radost českých písniček a dechovek, a to všechno z Moravy přeje synovec František. Plíšek. No a pan Palát by chtěl dále poslat písničku pro paní Ludmilu Košťálkovou z Hrotovic. Taky pro, jak píše naši pošťačku, paní Evu Kurňavcovou, která bydlí v Dolních Vilémovicích. Zdraví taky paní Marii Bobkovou, která bydlí u dcery v Dolních Vilémovicích, pro potěšení a taky k svátku Maruše, který už je dlouho za námi. A zdraví taky mě, tak pane Františku, my už jsme spolu dnes mluvili, tak já vás taky moc a moc zdravím. No ale teď už je čas na další písničku. Je tu s ní připravená Podhoranka z jižních Čech. Krásné noci.

0: To byla Podhoranka z jižních Čech, krásná lidová, krásné noci. No, já mám u telefonu ještě jednou pana Mariana z Kostic, který na něco zapomněl, tak nám prozraďte na co,
1: já
0: pane Mariane.
1: Já jsem zapomněl. Já bych se chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, lásky panovi Lenkovičovi, paní paní Tučkové, paní Zahálkové a Monice Lenkovičové, Monice Mlátilíkové a Emičce a mí a Marcelce. Ještě jednou teda.
0: No, dobře.
1: Ještě jen.
0: Vy tam máte nápovědu, že?
1: No, tady mám nápovědy hodně. My dneska máme oslavu, tak máme takovou
0: nápovědu. Já jsem to trošku poznala. Dobře, tak my vás zdravíme, slavte. Člověk má neustále slavit každou příležitost, která se naskytne, dokud jsme na tomto světě. A my zase rádi zahrajeme a zdravíme na oslavu, nashledanou. A já přidám další přání. V dalším dopisu je prosba o přání pro pana Miroslava Vintra ze Strání, který právě dnes slaví 53. narozeniny. Jak jsem se dočetla, je to vášnivý myslivec, zahrádkář a především včelař. A zároveň při tom všem věnuje veškerý zbývající čas své neteři a jejímu manželovi při stavbě jejich nového domečku. Hodně štěstí, životní pohody, elánu, spokojenosti, radosti ze svých ušlechtilých koníčků a především pevné zdraví. To všemu ze srdce přejí rodiče, sourozenci s rodinami a sousedé a kamarádi z ulice. A pane Miroslave, vzkazují vám, Mirku, už na tebe čekáme. Takže nezapomeňte na své přátele. No a zítra, přátelé, oslaví náš dlouholetý posluchač a taky velký milovník dechovky Honzík Buřil, od kterého jsem dnes taky předávala přání, bude slavit narozeniny. Takže, milý Honzíčku, pokud posloucháš, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a taky ještě hodně radosti z dobré muziky, tak to ti přeje tvůj kamarád Milan Střípek. Já ti samozřejmě taky přeju všechno nejlepší a chtěla bych ti moc poděkovat za tu krásnou kytičku, kterou si mi tady na přivítání nechal. Takže všechno nejlepší, Honzíčku. No a já bych tu následující písničku taky ráda poslala do Bíle v Beskydech. Zdravím paní Helenku a celou rodinu, taky si písničku zaslouží. Zahraje jí Trnkovianka a jmenuje se Není v našej dědině.

0: Český rozhlas Brno.
1: Dohrála Trnkovianka a já mám u telefonu přátele velkého milovníka country Valdemara Plcha, který říká, že po 18. hodině si vždycky pustí to slovácké country. Tak Valdemare, já tě zdravím a teď povídej, komu chceš poslat tu písničku.
2: Ano, ahoj, ahoj. Já bych samozřejmě všechny posluchače upozornil, že krev může mít taky burčákovou, to znamená žlutou barvu. A mě pozvali na jedné vesnici u Kyjova, mě pozvali na burčákové slavnosti, dostal jsem čestný titul, čestný občan obce Skalka a starostka si mě tak vážila, že když jsem potom jel za tmy do Brna zpátky, já jsem neřídil.
1: Ano,
2: takže
1: ano,
2: jsem přisvěcoval očima tomu řidiči a ti, co jeli proti nám, tak měli dojem, že ta oktávka má 4 silné reflektory.
1: No tak vidíš, a víš, jak je to zdravé.
2: Je to zdravé.
1: No tak. Dobře, Valdo, takže rádi pošlem písničku. Zdravíme tě. Jsme rádi, ano, že posloucháš.
2: Ano, děkuji.
1: Tak jo, měj se hezky. Ahoj. A ještě Petr Janku. Zdravím tě, Peťo. Dobrý večer.
3: Já zdravím tebe. Moc rád tě zase slyším. A tak jak spoustu posluchačů i mě, chyběl ten tvůj hlas a ta tvoje, ten osobní přístup, takže už tě zase mezi námi vítám a doufám, že se budeme navzájem rádi zase poslouchat a rád bych popřál pár lidem, tím jsem se dovolal. No první řadě včera měl narozeniny náš dlouholetý basista, s kterým mám spoustu zážitků, Laďa Zachar, zvaný Odranec, takže s tím ho zdravím. Dál měl z Březové včera narozeniny Václav Ševčík, zvaný Bimbák. No a potom kolega z práce, Pavel Římovský, ten měl předevčírem. Takže všem přeju hlavně hodně zdravíčka, spokojenosti, ať se rádi potkáváme, rádi si zaspíváme a ať je čeká pořád jenom něco dobrého. Potom byli ty Ludmily, takže všem Ludmilám nebudu je jmenovat, znám jich hodně. No a nestihl jsem ani svojí sestře Marii popřát, takže dodatečně i té přeju všecko nejlepší. Pozdrav posílám mamce na Březovu, bráchovi do Bánova, přítelkyni se synem do Vizovic a vůbec všem muzikantům, přátelům a kamarádům.
1: Ano.
3: Jo, všecko dobré. Sám jedu teď na tenis, takže doufám, dobře, že dneska vyhraju, dobře, že tam bude dobře hrát.
1: Aby se nám tam vešla ta písnička, Peťo, ještě, víš?
3: Jasné, už
1: dobře,
3: končím.
1: Dobře,
3: tak. Večer.
1: Ano, krásnou cestu a doufám, že porazíš ty své soupeře. A ještě tu písničku by Broněk Uher rád poslal do Pití na Bílemce a Květince Hochmanovým a taky ještě přání pro Naděnku Jakubíčkovou. Krásný sváteček, hodně štěstí a zdraví, máme vás moc rádi, ať jste pořád taková, jaká jste usměvavá a plná elánu. Blahopřeje Petra a Staňa Ingrovi z Milotic u Kyjova a teď už Marilla.

to bylo tango Marila Jarda Tesák a Dolanka. Byla to poslední písnička pod večerní Moravy krásné země. V tuto chvíli už posloucháte jeho českou polku Ladislava Kubeše, kterou hraje Vlado Kumpán a jeho muzikanti. No a to už je, milí přátelé, z té podvečerní Moravy krásné země všechno. Loučí se Ivana Slabáková, přeji vám krásný večer a nezapomeňte, že krátce po 19. hodině po zprávách vás

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Bylo 19 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Koalice se dohodla na rozpočtu. Deficit sníží o jednotky miliard. Letošní dny otevřených ateliérů v Brně zahájila výstava v galerii současného umění Šmeral Art Factory. Zemřela farářka podzemní církve Ludmila Javorová. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Hezký podvečer. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás připravila Hana Florianová. Vládní koalice se dohodla na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude o jednotky miliard nižší než oznámených 389 miliard korun. Snížit deficit požadovalo hnutí SPD a motoristé.
3: Motoristé chtěli schodek snížit o desítky miliard korun. Tak výrazné změny ale v návrhu nakonec nebudou, pokračuje předseda motoristů Petr Macinka.
4: Za motoristy mohu říci, že dělali jsme, co jsme mohli, ten výsledek je jednotky miliard méně.
3: Hnutí SPD neuspělo se škrty na ministerstvu obrany. Úspory podle jeho předsedy Tomia Okamury vyjednalo v humanitárních dávkách.
5: Jsme prosadili, že se škrtne 4 miliardy korun na dávkách Ukrajincům.
3: Úspory v jednotkách miliard podle opozice nepomůžou. Za nereálné považuje snižování deficitu v průběhu roku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
6: V průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
3: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Výstava Zbytky budoucnosti dnes v brněnské galerii Šmeral Art Factory zahájila letošní dny otevřených ateliérů. Akce o víkendu pozve návštěvníky do více než 140 galerií, dílen a dalších výtvarných prostor po celé jižní Moravě. Úvodní expozice se věnuje textilu a jeho proměně v moderním umění, doplňuje ředitelka galerie Eva Prázdná.
7: Výstava jako taková se tentokrát soustředí především na textil a materiál jako nositele paměti. Propojuje tvorbu 10 autorů a autorek a několika generací a ukazuje, jak mohou staré látky, vlastně i průmyslové materiály nebo různé fragmenty svým způsobem získat nový význam.
1: Ve věku 94 let zemřela brněnská rodačka Ludmila Javorová, výrazná postava české skryté církve. V době komunistického režimu spolupracovala s tajně vysvěceným biskupem Felixem Máriou Davídkem. Ten ji v roce 1970 tajně vysvětil na kněze. Po pádu režimu ji ale církev výkon kněžské služby zakázala a její svěcení označila za neplatné. V církvi zůstala činná jako laik.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy zítra očekáváme oblačno až polojasno, ráno se hlavně v nížinách a údolích vyskytnou mlhy. Později večer a v noci bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší teploty budou mezi 20 a 23 stupni a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Zpozorněte na 168. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. V nájezdu na dálnici u 9 křížů stojí v připojovacím pruhu odstavený kamion s poruchou. Na nehodu dejte pozor na silnici 386 mezi Ostrovačicemi a Veverskými Kněnicemi na Brněnsku. Srazilo se tam nákladní a osobní auto. Dobrou zprávu máme od Slavkova u Brna. Obchvat je po nehodě už znovu průjezdný. Provoz na dálnicích v regionu je už teď většinou slabý, většinou se nezdržíte. Šťastnou cestu. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Hana Florianová.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Příjemný čtvrteční podvečer vám od mikrofonu přeje Markéta Ševčíková. V dnešním vydání pořadu Na pěknou notečku nás její autor Jaroslav Kneisl vrátí o 10 let zpět. Prostřednictvím bohatého rozhlasového fondu se ohlédneme za festivalem Podluží v písni a tanci, který se koná pravidelně ve Tvrdonicích. A my dnes uslyšíme ozvěny toho, který se uskutečnil první červnový víkend roku 2016. Někdejší rozhlasový redaktor Jiří Plocek s naším mistrem zvuku Michalem Zelinkou tam tehdy natočili několik pořadů. A z nich jsme pro vás připravili aspoň malý výběr. Budou to mladé zpěvačky a zpěváci, kteří se představili v pravidelné pěvecké soutěži. A později uslyšíte něco málo z pořadu věnovanému kulatému stému výročí narození podlužácké legendy, kterou stále bezesporu je Joška Severin. Dosti slov a jdeme na muziku. Tak to zpívali v roce 2016 Kamila Tomšejová, tehdy ještě za Svobodna Šošovičková a Petr Huňař. Oba za doprovodu cymbálové muziky Olina. Příjemný podlužácký poslech.

To byl živý záznam zpěvu Kamily za Svobodna Šošovičkové, dnes Tomšejové a Petra Huňaře. Takto je mohli slyšet návštěvníci festivalu Podluží v písni a tanci ve Tvrdonicích v roce 2016. Tam také zpívali Soňa Vacenovská a Nikol Stávková za doprovodu cymbálové muziky Slovácko mladší. Pokud s nimi budete, takže je z Českého rozhlasu, srdečně pozdravujeme.

0: V našem vysílání stále zní pořad Na pěknou notečku, který nás dnes vrací do června roku 2016, kdy se ve Tvrdonicích uskutečnil další ročník festivalu Podluží v písni a tanci. Poslouchali jsme tehdejší mladé zpěvačky a zpěváky, kteří se na tomto festivalu pravidelně představují a soutěží. Teď si připomeňme další fragment z pořadu, který byl právě v roce 2016 věnován stému výročí narození Jožky Severina. Pořad před 10 lety uvedl František Schulz. A dejme mu prostor i dnes, protože obsah jeho slov má stálou platnost. Ostatně František Schulz uvede také další hudební ukázku a představí interprety.
1: Možná tady máme takové pamětníky, kteří si budou pamatovat rok 1952. To vznikl brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, zvaný také Broln. A Jožka Severin samozřejmě byl u toho, pomáhal ho spoluzakládat a stal se také jeho kmenovým zpěvákem. Opět český rozhlas se podepsal a pomohl jeho krásné kariéře. Řada písní, kterou Jožka Severin s Brolnem natočil, je dodnes den uložena v takzvaném Zlatém fondu Československého rozhlasu. S Brolnem absolvoval Severin desítky a stovky koncertů doma i v zahraničí a samozřejmě se natočili také nějaké gramofonové desky. Dlužno podotknout, že Jožka Severin také vystupoval takzvaně na volné noze. Měl svůj krásný slovácký program, který se jmenoval Pod slováckým nebem. A spolu s ním tam účinkovali cymbalisté Jaromír Běhůnek z Brna, František Šulák, také zpěvák Jožka Rampáček, no a samozřejmě nezapomenutelná Boženka Šebetovská. Velice blízko měl Jožka Severin také k lidovým vypravěčům. Zval si Zdeňka Galušku nebo také Vaška Mlýnka z Kuželova. Později s nima taky zpívala jeho dcera Julie a cymbalista František Šulák a lidový vypravěč Vašek Mlýnek, abych ho neřekl dvakrát. Takže za mnou už je nastoupení za toho výskotu mužský pěvecký sbor Kostice Tvrdonice, Tvrdonice Kostice. To oni si mezi sebou dohadují, jak kde je budeme my moderátoři představovat. Tento sbor vlastně ten původní, ten první vznikl v roce 1929. Takže oni se cítí býti jakými si pokračovateli. A v roce 1986 vlastně vzniklo, dá se říct, že vzniklo tady toto společenství, které mám za sebou. Takže letos bude další důvod k oslavě ve Tvrdonicích. Mužský pěvecký sbor Tvrdonice Kostice.

Přiznám se, milí posluchači, že bych velmi ráda věděla, kolik z vás si pobrukovalo s mužským sborem z Kostic a Tvrdonic krásnou píseň Sedí sokol na Javory. Vzhledem ke zpěvnosti našeho posluchačstva věřím, že vás takových byla spousta. Pořad na pěknou notečku je v našem vysílání každý všední podvečer a je mu vymezena půl hodinka mezi 7:30 a 7:30 hodinou večerní. A v Českém rozhlase se musí časy dodržovat. Z dnes už několikrát jmenovaného festivalu Podluží v písni a tanci ve Tvrdonicích, tedy z jeho ročníku 2016, už to budou jen dvě živé nahrávky. Cymbálová muzika Břeclavan doprovodí zpěváka Jiljího Herzána a závěrem zaspívá Martin Vaculík s cymbálovou muzikou Olina. Autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl vybral nakonec téměř už signifikantní píseň Ejvi páni Zemanové. Tak snad vám bude, stejně jako celý dnešní písňový výběr, ku potěše a libosti. Od mikrofonu vám děkuji za pozornost a na další setkání v pořadu na pěknou notečku se těší Markéta Ševčíková. A pokud budete mít náladu na více lidové hudby, můžete poslouchat všechny minulé notečky prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. Příjemný večer.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Lačerat Hešukar Šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o dokumentu, kde svůj příběh vypráví slovenský zpěvák Riko Charkézy a představíme hudebně divadelní sbor Romano Balvaj. Ale teď už kapela Romance Pardubice.

poslech nám zpříjemnila kapela Roman z Pardubice a píseň Paltu Džal. A je s vámi Roma Vakeren. Německý sbor Romano Balvaj vznikl před 5 lety. Dnes v něm společně zpívají děti i dospělí, které spojuje láska k hudbě, romské kultuře a radost ze společného zpívání.

0: členy souboru Romano Balvaj přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
1: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s tím jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál. Největší podíl na to má Josef Fečo, mladší, vynikající muzikant, který nám hodně pomáhal s tou hudbou.
0: Počátky divadelního a hudebního sboru byly velmi skromné.
1: Ono to začalo úplně nevinně a vůbec ne muzikálem, protože celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskýma tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
0: K tomu přizvukuje další člen souboru František Kroščen.
2: Ono z té malé myšlenky, ze které to vzniklo, se začala dít obrovská, ale obrovská akce, která narostla do pro nás teda nebývalých rozměrů. A modelovala se nějaká vize toho filmu v té divadelní formě. Následně teda samozřejmě začaly zpěvy a to se teda pilovalo a pilovalo. No a potom přišla přelom, řekl bych, listopadu, prosince a tam jsme vlastně už museli zabrat hodně. Začalo se tlačit na role, aby to bylo opravdu aspoň pro nás jako viditelný. A tím, že my jsme neherci a hudbu máme rádi, samozřejmě máme mezi sebou jako úžasný zpěváky, tak ale ta neherecká část potřebovala prostě hodně posunout. Takže tam jsme hledali inspirace ve všem možným, co jsme mohli jako my neherci najít.
0: Na pódiu vystupuje řada postav.
2: Jako takový jsme napočítali zhruba něco mezi 15 až 20, když budeme počítat i děti, protože nebývalou částí romské komunity jsou samozřejmě děti, co se nedá, a pak staří rodičové. Takže i tohle jsme tam museli zachovat.
0: K tomu více dodává Roman Červeňák.
1: My samozřejmě nejsme první, kdo se pokouší nacvičit tenhle ten muzikál Cikáninou do nebe, ale myslím si, že jsme první Romové, kteří chtějí nacvičit něco takového. My jsme tedy měli první vystoupení, ale mezi takhle jako uvnitř mezi námi, tomu spíš říkáme taková předpremiéra. Jo. Ta úplně jako opravdová premiéra přijde až teďka 19. pro naprosto cizí obecenstvo, protože je jasný, že všichni máme rodiny, známí a kamarády a na to první původní, co měla být premiéra, přišli hlavně oni, jo. Takže jim děkujeme. Ale jako oficiální premiéra bude teprve teďka 19. A podle toho, jak to dopadne a jaký to bude mít úspěch, budeme vymýšlet, co dál. No. Divadlo Gong od 7 hodin, Vysočany, Praha.
0: Všichni účinkující se na muzikálu podílejí zadarmo a na úkor svého soukromí a rodin. Postavu maminky hraje zpěvačka Kristýna Gunárová, která popisuje své pocity z premiéry.
3: Bylo to vyprodané asi za 4 hodiny celý divadlo a tréma. Pracovala hodně tréma, byli jsme jako fakticky před tím představením, jsme byli všichni nervózní, ale jakmile jsme vstoupili na to pódium, tak už ta tréma opadala a byli jsme to my. Prostě užili jsme si to ze vším. Se smíchem, s emocema, brečeli jsme na pódium u smutných scén a myslím si, že my prostě to takhle máme. Pracuje v nás ta nervozita i na těch zkouškách, jako co si budeme, to je asi všude, ale pak, když jdem na to pódium, tak my si to prostě jdeme krásně užít jeden za druhýho. Fungujeme jako celek.
0: Dodává zpěvačka muzikálu Kristýna Gunárová. Název souboru Romano Balvaj v překladu znamená romský vítr.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami. Naměříme do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
2: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo. Máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
0: Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost.
1: Sport.
0: Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
3: Je to super, který hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastně, čo som mal možnosť proti ním hrať. Je to tým, ktorý sa snaží hrať agresívny a vertikálny futbal smerom dopredu a nepotrpia si úplne nadržanie lopty, ale sú nepríjemní v breakových situáciách.
0: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne už za hodinu a vy jej můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojedinělé mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které později ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pozor u začátku omezení před opravovaným mostem na Šmejkalce. Na 23. kilometru hoří auto, nedá se kolem projet. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Benešov na 19. kilometru. Vytvářejte a udržujte záchranou uličku v koloně. V omezení samotném se snažte uvolnit jeden pruh, pokud to aspoň trošku jde. Hasiči jsou na cestě a v omezení se potřebují dostat na místo požáru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové kus za zavřeným sjezdem na Jirny očekávejte kolonu. Teď ze 16. kilometru. Za sjezdem na Lisou na 19. kilometru začínají noční opravy vozovky. Provoz je tam stažený do pravého pruhu. Zdržení asi 15 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. A nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože zaprvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takovej ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takovej oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rockovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šatičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo?
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že zaprvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátrá. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Měla Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno
0: jste si
1: splnila. Všechno jsem splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petr Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkošnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový Klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhé. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě
1: to
0: Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla vlastně Petra Janů?
1: No to už jsem byla Petra Janů, to mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říkala, když jsem se vdávala, jestli teda si nevím manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala, obráceně už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě příjmení
1: Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi v semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkal z Dendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohle to,
0: nebyla
1: tohle
0: na
1: to
0: obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohle to mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, co si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil.
0: A jezdit bude?
1: No. On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě, on má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: To tak on jí měl v těch,
0: ano,
1: v těch krabičkách. Ale stejně, to, ať se tam někdo postaví. Oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak,
1: který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska a mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi, protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět

0: a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
1: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
0: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
1: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
0: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
1: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
0: je to závislák, na chvíjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím. Ale je to drama, on je taky velká herečka.
1: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
0: Ježíš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa. Protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně. Vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není. Nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu, no, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít, no.
1: On tak, má absolutní tak, sluch.
0: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no, tak... Beru si to
1: třeba vás doprovází.
0: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
1: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba z vás nevíde tón?
0: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
1: Ne?
0: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
1: Ano.
0: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
1: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
0: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
1: Je to tak, Petra Janu je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak. A skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím také ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla, ale naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle to, je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot, teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zapať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám házel to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste
1: jako
0: dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí. On byl nenápadný fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Biláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda, ale teďka už se na ně těším. Já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší, já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se tak koalice. Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přehánkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
5: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
6: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí, jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
4: Výcvik se na jihu Čech kromě Českých Budějovic odehrává i v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na pražském Barrandově. Pátá městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
7: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
4: V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Dnes to napsal na své sociální síti True Social. Zároveň ocenil snahu svého polského protějšku Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později na severozápadě a západě přehánky, které pak ustanou. Teploty od 18 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: Dálnice D1 z Prahy do Brna je už průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S velkou opatrností a pomalu se projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, začíná u sjezdu na Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte možné komplikace za odbočkou na Městec. Na 53. kilometru máme hlášený další požár. Vozidlo je u Krajnice, zatím je to průjezdné bez zdržení. Tak jeďte opatrně. a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Karma, průtokový plynový ohřívač a také tradiční český výrobce širokého sortimentu kuchyňských spotřebičů, plynového vytápění, klimatizací a ohřevu vody.
1: Troufnete se říct, co vyrábí firma Karma?
2: Něco od stopení snad, ne? Vlavky takový.
3: Plynové spotřebiče na ohřev vody.
1: Myslíte si, že to je česká firma, nebo že to je zahraniční?
3: Ano, myslím, že je.
2: Karma, já bych řekl, že je.
4: No, mám pocit, že to bývala česká, jestli je to dneska ještě česká, to nevím, protože dneska je to všechno prodaný.
1: Co si myslíte, že Karma vyrábí teď v současnosti?
3: Do domácnosti něco? Sporáky.
2: No, já si myslím, že pořád ty vavky od plynu všechno možné.
0: Zásobníkovému ohřívači vody se říká boiler, z anglického slova boil, tedy vřít, vařit se. Jeho podstata spočívá v akumulaci ohřáté vody. Naproti tomu Karma je ohřívač průtokový. Ohřeje se jen tolik vody, kolik se spotřebuje. Víte ale, jak tohle podivné slovo vzniklo? Po staletí se pro vodu chodilo ke studnám. Ženy se čbány na rameni okouzlovaly ladností chůze, vynucenou snahou udržet hladinu ve čbánu klidnou a nevylít si vodu za krk. S vahadly a těžkými čbery už to taková paráda nebyla, přece jen bylo nutno zvládnout nepoměrně těžší náklad. Ale stále to bylo pohodlnější, než tahat v rukou dva plné kbelíky. Tohle však byla jen první část lopoty. Voda, kterou jste pracně dovlekli domů, byla studená. Tu nastupovala druhá, neméně nepříjemná fáze. Bylo třeba zatopit v kamnech a to bylo pracné, zdlouhavé, nepříjemné a méně šikovným či začátečníkům přitom hrozila různá nebezpečí. Ovšem úžasné 19. století přineslo řadu báječných změn. Vodovod, elektřinu, plyn. Na začátku 20. století jeden bystrý a podnikavý mladý muž pochopil, jakou budoucnost mají v domácnostech plynové spotřebiče a začal je vyrábět. Nejslavnějším z jeho výrobků je právě plochý průtokový ohřívač vody, obecně známý jako Karma. Myslím, že nastal čas prozradit vám jméno toho šikovného mladého muže. Značku pro výrobky, které vyráběl, stvořil z prvních slabik svého křestního jména a příjmení. Uhodnete alespoň jedno z nich? Karma? Už vás nebudu napínat. Ten podnikatel se jmenoval Karel Macháček. Po historii i současnosti Karmy pojďme pátrat s inženýrem Zdeňkem Bartákem.
5: Karma teď sídlí přímo v místech, kde kráčela historie Karmy?
6: Ano, my zrovna teď natáčíme rozhovor v místě, kde pan Macháček bydlel.
7: Redaktorce Světlaně Lavičkové vypráví inženýr Zdeněk Barták, technický náměstek Karmy v Českém Brodě.
6: Karma je v podstatě synonymum plynu pro české spotřebitele.
5: Když se tady takhle rozhlédnu, tak když hodně zapátrám v paměti, tak řeknu, je, ale tahle ta kamna, ta byla ještě ve starých domech někdy v 60., v 50. letech.
6: I v 70. a možná, že i v 80. Samozřejmě my se snažíme stará kamna od zákazníků vykoupit nebo jim je vyměnit za nová kamna a renovovat si je tady v naší takové předváděcí místnosti.
5: Tady je plynový radiátor.
6: Je to litina, vyráběla se přímo tady v Českém Brodě a v podstatě dali se z těch článků nastavit na 4, 8 a 12 článků podle velikosti místnosti.
5: Ty články vypadají trochu jako od toho klasického ústředního topení, ale jak už bylo řečeno, je to litina a když se člověk pořádně podíval, když ta kamna se rozhořela, tak slyšel ten oheň hořet a částečně i viděl plamínky.
6: Určitě jo, byl tam ten věčný plamínek. Zákazník si ho mohl zapálit sirkou, což samozřejmě dnes již nejde, ale tenkrát byla taková doba a splňovalo to všechny požadavky, které ta doba chtěla.
5: Tahle ta topidla, ta se vyráběla od kdy do kdy?
6: Přibližně to bylo v 60., 70. letech 20. století.
5: Tady už je také jeden z prvních sporáků plynových. i s plynovou troubou, ale řeknu vám, jak teď je taková ta móda retro, to by vůbec nebylo špatné si to postavit do stylově zařízené kuchyně.
6: Nebylo by to špatné, nicméně nejsem si jistý, že bychom to dokázali vyrobit za peníze, za které by to zákazník koupil.
5: Byl by to jeden z nejdražších kusů, které do té kuchyně postavím.
6: Ano, ale samozřejmě retro je retro a já jsem spíš zastánce nové moderní technologie a snažím se na to i karmu obrátit.
5: Tak se teď na ty nové technologie půjdeme podívat.
0: O soukromém životě průmyslníka Karla Macháčka, úzce spjatého s historií plynárenství, topenářství a energetiky u nás, se toho dá zjistit až neuvěřitelně málo. Narodil se 27. ledna 1874 v podhůří Orlických hor v malé obci Bědovice u Rychnova nad Kněžnou. Odmala vynikal v technických oborech, proto odešel studovat na prestižní průmyslovou školu v německých Drážďanech. Potom pracoval pro berlínský Siemens a taky v Budapešti, kde získal teoretické i praktické znalosti z výroby plynových zařízení. A tím výčet osobních údajů pomalu končí. Víme, že se osobně zúčastňoval sjezdů plynárenského a vodárenského sdružení a všech výstav a veletrhů, které souvisely s plynárenstvím. A také to, že bydlel ve vile v Klánovicích a nezanechal potomky. Jediná z privátnějších informací, které lze dohledat, a Bůh ví, nakolik relevantní, je, že dotyčný Macháček měl prý rád zapečené a šťouchané brambory. Přesto se jedná o jedinečnou osobnost, která stojí za příběhem jedné z nejúspěšnějších a nejznámějších českých společností. Historie českého plynárenství nijak nekulhá za světem. První veřejné plynové osvětlení se objevilo v Anglii v roce 1807 na známé Pall Mall Street v Londýně. V českých zemích patří k průkopníkům majitel letkárny ve Znojmě, Zacharius Andreas Winzler, který už v roce 1802 použil k osvětlení svého domu svítiplyn získaný odplynováním uhlí. V Praze to byl továrník Kablík, který již v roce 1917 osvětloval uhelným svítiplynem tovární laboratoře a svůj byt. První plynárna pro veřejné účely v českých zemích vůbec byla uvedena do provozu 15. září 1847 v Karlíně, který byl tehdy předměstím Prahy. Ještě týžden bylo v pražských ulicích rozžehnuto na 200 plynových lamp a další se objevily v některých obchodech a veřejných budovách. Plynárny se pak stavěly poměrně rychlým tempem. O 10 let později se další objevila na Smíchově, pak na Žižkově a vznikaly také v jiných větších i menších českých a moravských městech. V poslední čtvrtině 19. století začala svítiplyn vytlačovat elektřina.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Víte, že například Národní divadlo mělo mít původně plynové lampy, ale po požáru tvůrci názor změnili? Svícení plynem bylo odzvoněno, ale v průmyslu i v domácnostech měl stále své místo. Pomineme-li svítilny veřejného osvětlení i domácí lampy, na plyn fungovaly vařiče a sporáky, ohřívače vody, motory, kamínka a topidla, kotle ústředního topení. Co pak o to, tyhle spotřebiče nás nepřekvapí, ale dovedete si dnes představit plynový mandl, žehličku, ledničku a dokonce i automatickou pračku s plynovým ohřevem vody? Co do spotřeby energie byla sice úspornější než čistě elektrická, ale kvůli komplikovanému připojení nakonec žádnou velkou díru do světa neudělala.
2: Z poměrně chladné chodby jsme vešli do nádherného tepla. Hučí tu oheň v krbových kamnech, ale tam vám nehoří pravá polena.
3: Nehoří pravá polena, nicméně myslím si, že rozeznat od pravých se je poměrně těžko. My je nakupujeme v Holandsku a zakládáme si na to, že ten plamen je skutečně reálný a pro laika v podstatě nepozná rozdíl mezi dřevem.
2: Tady v té místnosti ta krbová plynová kamna zkoušíte?
3: Ano, všechna plynová kamna zkoušíme tady a následně na certifikační proces jdou kamna do státního zkušebního ústavu Brno.
2: Kamna se vyrobí, přijdou sem a vy s nimi tady děláte co?
3: Ještě než se vyrobí, tak my je tady vyvineme, protože my máme svůj vlastní vývoj. Při tom vývoji se ta kamna všechna zkouší na spalování, výhřevnost, musí splňovat všechny evropské normy, které jsou k plynu vázány.
2: Teď je takový velký boom různých krbových kamen, ale člověk by řekl, to chce pravé dřevo i s tím praskáním a vy tady na nás s plynem.
3: My jsme plynaři, tak na vás vždycky půjdeme s plynem, ale skutečně jsme schopni nasimulovat plamen, takže nepoznáte od dřeva rozdíl.
2: Ale ta vůně, ta tu není.
3: Vůně tu není, ale dokážeme nasimulovat i praskání.
2: To znamená, že když tady zase projdu dál v té zkušebně, tak tady hoří krásný plamen, tak teď by dokázala ta polena i praskat?
3: U určitých typů kamen určitě dokážeme nasimulovat praskání. U těchto, kde v podstatě prosklená spalovací komora, je to trošku obtížný, ale dokázali bychom si s tím poradit.
2: Tohle jsou krbová kamna, která jsou prosklená ze tří stran. To je ten nejmodnější trend?
3: Dokážeme prosklit ze tří stran, z dvou stran. V podstatě záleží na přání zákazníka.
2: Když jsme sem přicházeli, tak jsem viděla krbová kamna, prosklená, ale nezlobte se na mě, mně to spíš připadalo jako akvárium nebo terárium, protože dole byly nádherné bílé kameny.
3: Je to zase na požadavek zákazníka, speciálně Belgie a Holandsko je zaměřena na lávové bílé kameny a my se jim snažíme víc stříc.
2: Na těch krbových kamnech na té římse běží větráček.
3: Je to ventilátor, který dokáže rozstřít. Točit v podstatě teplý vzduch do místnosti. Nicméně my jsme schopni tyto kamna nastavit ve výkonu od 20% až do 100%, to znamená, zákazník si dokáže regulovat teplotu místnosti úplně v pohodě a bez problému. Ten ventilátor je dodatečný a to si může každý dokoupit, to máme tady ve zkušebně, ale běžně se prodávají tyto typy ventilátorů.
2: Přece jenom od těch sálajících kamen popojdeme trochu dál. Ten plamen je jako opravdový. Jak to děláte?
3: To naše know-how, my si zakládáme skutečně na tom, že jsme výrobní firma s vlastním vývojem a ten vývoj se skutečně snažíme dělat poctivě a pořádně.
2: To jste řekl pěkně diplomaticky, vy mi to prostě neřeknete.
3: Neřeknu.
2: Takhle jsem přerovnala trochu ta polena, ale řekněte mi, vy tam máte i popel.
3: Máme tam i popel, je to drcený vermikulit, který při zahřátí skutečně světelkuje a vydává takový reálný popelavý nádech a je to moc pěkný.
1: Na začátku 20. století u nás nebyl žádný tuzemský výrobce plynových spotřebičů pro domácnost. Dodávali je k nám zahraniční firmy, především Siemens a Junkers. A přitom se Praha začala rozrůstat, Stavěly se nové ulice, bytové domy vyrůstaly na obou březích Vltavy, dříve předměstské části pomalu splývaly s hlavním městem. Ve všech těchto bytech bude potřeba topit, ohřívat vodu, používat další plynové spotřebiče. A každý spotřebič se jednou porouchá, bude potřeba ho opravit a nebo dokonce koupit nový. Půlmilionová Praha nemůže bez výrobny a opravny plynových spotřebičů dlouho existovat. Možná právě takto uvažoval mladý podnikavý muž jménem Karel Macháček. V tuhle chvíli se projevil jako nadaný vizionář. Proto nelenil a v roce 1910 založil ve Vysočanech továrnu a začal tento sortiment vyrábět. Nejprve z továrních pásů sjížděly plynová kamna, trouby a ohřívače vody. Časem se výroba rozšířila na veškeré plynové spotřebiče, které tehdejší domácnosti potřebovaly. Z dnešního pohledu jsou to poněkud raritní kousky. Považte ožehovače chlupů a peří, opékače oplatek nebo pražiče kávy, ale také rozžehovače koksu a uhlí pro kotle ústředního topení, plynové rožně, udírenské rošty, cukrářské pece a hlavně nástěné ploché průtokové ohřívače, které i v dnešní podobě lidé nazývají karmou.
0: Rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnikatel, který dal karmě své jméno, měl na svou dobu velmi dobré teoretické znalosti z oblasti konstrukce plynových spotřebičů. Díky tomu jeho výrobky zdatně konkurovaly těm zahraničním. Brzy ovládl český trh, firma rostla a přestávala stačit. Už po 5 letech se proto přesunul do Libně. Pod nově zaregistrovanou značkou Karma zde vznikla celá řada plynových spotřebičů, často podle Macháčkových vlastních plánů. O dalších 10 let později, po vzoru amerických automobilek, vybudoval moderní závod v Českém Brodu. Poptávka odběratelů plynu po nových spotřebičích totiž byla čím dál větší a výrobní prostory už zase přestaly stačit. Aby se vyhnul tlaku subdodavatelů, založil si i vlastní moderní slévárnu. Macháček přenesl do Českého Brodu výrobu plynových vařidel, žehliček a sporáků s modelovnou formovacími stroji, pískovým tryskačem a bubnem a také vlastní smaltovnu. Továrna v Libni dál sloužila pouze pro výrobu a opravy přístrojů na ohřev vody. Závod měl vlastní zkušebnu, chromovnu, niklovnu a lakovnu s moderním stříkacím zařízením. Aby nekopíroval jen cizí vzory, sám přihlásil a realizoval celou řadu patentů. Pravděpodobně nejvýznamnější z nich je řešení automatického otevírání přívodu plynu do hořáku průtokového ohřívače po otevření výtokového vodního uzávěru. Tento bezpečnostní princip, který si Macháček nechal patentovat v roce 1929, se u plynových ohřívačů používá dodnes.
2: Půjdeme do výroby. Ta je zase v původních prostorách původní továrny?
3: V původních prostorách původní továrny. A provozy máme rozdělený na smaltovnu, lisovnu, lakovnu a montáže.
2: A my jdeme?
3: Teď jdeme do smaltovny.
2: Tady skoro nikdo nechodí. Tady vidím jednoho pracovníka, projde volným krokem a projíždí tady jenom jakýsi vozík na kolejnicích nad úrovní podlahy.
3: To automatická smaltovna, kde dochází k vytvoření žáruvzdorné vrstvy na spalovacích komorách oboustranné smaltování.
2: Tady se smaltují jednotlivé díly čeho? Kotlu?
3: Jednotlivé spalovací komory plynových topidel. Ta smaltovací linka založena na tom, že se musí založit spalovací komory a projdou odmaštěním, oplachem, pasivací, vysušením a namočení do vlastní smaltovací suspenze a vysušením.
2: Teď jsme přišli k jedné kádi, ve které je jakoby šedavý olej.
3: A je to smaltovací suspenze, do které se smaltovací komory namočí a obou straně se vlastně nanese na plech, který je potom ve finále vysušen a vypálen v peci.
2: Ze smaltovny jsme teď přešli do lisovny.
3: Máme hydraulické lisy o tonáži 100, 350 až 400 tun a pak máme excentrické klikové lisy od 25 do 250 tun.
2: Tady vznikají ty komory, které jsme viděli před chvilkou, jak jste je smaltovali?
3: Tady kompletně vznikají, všechno si děláme sami, od toho vylisování, přesvaření a následného smaltování spalovacích komor, všech dílů, které jsou potřeba povrchově upravit.
2: Z jakého materiálu se ty díly pro ta kamna, třeba dejme tomu krbová kamna, vyrábějí?
3: Je to ocelový plech o tlouce 1, 1,2, 1,5 mm. Musí být hlubokotažný, pakliže jsou na něj provedeny hluboký tahy a jsou v podstatě zkoušeny podle všech norem.
2: Tady už to není plně automatizované, tady už je vyšší procento té lidské práce.
3: Tady je vyšší procento lidské práce, ale je potřeba skutečně dodržovat bezpečnost práce.
1: Ani během druhé světové války výroba neustala. Závody v Libni a Českém Brodě zaměstnávaly na začátku 40. let 140 kovodělníků a 22 úředníků. Macháček celý podnik nadále úspěšně řídil ze své vily v poklidných Klánovicích kousek za Prahou. Pro své kvalitní zpracování a vysokou technickou úroveň si výrobky Karma zajistili velkou oblibu u odběratelů plynu, ke které přispěl i kvalitní záruční a pozáruční servis a také ochota a vystupování pracovníků firmy vůči zákazníkům.
4: Z libeňských závodů. Dva závody v Praze 8 se rozhodly v těchto dnech zavést i šestidenní týden. Je to firma Karma, kde se osazenstvo závodu dále usneslo odpracovat 2 hodiny pro stávkující ve Francii a firma Jakub Kadlec pod Národní správou. Rudé právo, 31. října 1948.
1: Nad populární značkou se začaly stahovat temné mraky až po komunistickém převratu. Série znárodnění se nevyhnula ani Karmě a v roce 1952 přešla společnost pod správu státu. Toho už se Karel Macháček nedožil. Po roce 1948 se stáhl do ústraní a nedlouho poté sám a v zapomnění v Klánovicích zemřel. Na základě nařízení zhora přešla zaběhnutá výroba do továrny Kaloria v Příbrami, jenže kvalita výrobků klesla natolik, že po několika letech se musela výroba plynových spotřebičů přestěhovat zpět do Českého Brodu. Původní továrna Karma už ale nesla jméno okresní podnik místního průmyslu.

0: Vy ta kamna vyrábíte vlastně od samého prvopočátku? Vy pouze nakupujete ten základní materiál?
1: Ten základní materiál nakoupíme a samozřejmě nakoupíme spojovací materiál, těsnění, ale v podstatě ty hlavní části, to jsou hořák, spalovací komora a výdechová část, ty si všechny děláme sami.
0: Na každém tom stroji tady vzniká nějaká jiná součást těch kamen nebo toho topidla?
1: Na každý stroj se může upnout nástroj podle velikosti a na tom se potom pracuje. Tady jsme u automatického vysekávacího stroje, kde pracovník v konstrukci vytvoří program a pak na základě toho programu ten stroj vyseká přesně, co potřebujeme.
0: A teď konkrétně tam vysekává co? Tam je takový plát plechu.
1: Teď vysekává díl, který je určený ke krytu jednoho typu spotřebiče a se následně musí ohnout a přivařit na krytu.
0: Na takových háčcích tady visí jednotlivé součásti, kamen nebo topidel. Mají pořád tu šedavou barvu, to se teď změní?
1: Teď se to změní, nacházíme se v prostorách automatické lakovny, kde máme práškovou lakovnu i mokrou a jsme schopni podle typu kamen měnit v podstatě povrch, jak si přeje zákazník.
0: Takže tady se zavěsí ty jednotlivé díly, pak se rozjede ta linka.
1: Rozjede se linka do předúprav, to znamená se odmaštění a oplachy, následně vysušení a pak v podstatě podle technologického postupu buď prášková nebo mokrá lakovna a vypálení.
0: A pak už se bude jenom montovat?
1: Pak už se bude kontrolovat a potom montovat.
0: Tady se to tak trochu dává dohromady?
1: Trochu se to dává dohromady, jsme na pracovišti svařovny, kde je zase potřeba veškeré díly bodově a švově svařit a vyzkoušet na přípravcích, které jsou k tomu určeny.
0: Ale my se vlastně pořád motáme jakoby v jedné hale, v jednom místě. To znamená, že vy tady celou výrobu máte jako na dlani v podstatě na jednom místě?
1: Dá se říct. Samozřejmě jsme limitováni i vlastní zástavou, která tady je, protože skutečně, jak jsme řekli na začátku, nacházíme se v prostorách, který dal dohromady kdysi pan Macháček a prostě vycházíme z toho a snažíme se co nejlíp optimalizovat celou výrobu.
0: Když to přeženu, tak duch pana Macháčka tady na vás pořád dohlíží.
1: Já ho tady furt někde vidím.
2: Znovu zrození Karmy přišlo se změnou poměrů v roce 1989. Zakladatel Karel Macháček zemřel bez potomků a tak továrna zamířila do privatizace, která dopadla úspěšně. Oblíbená značka se po letech zapomnění vrátila na český i světový trh.

Vítišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Vítišská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Policie kvůli nahlášené bombě evakuovala nemocnici v Hořovicích. Výbušninu nakonec nenašla. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohl jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoci by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z předkladatelů Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasí a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice veto prezidenta přehlasuje.
2: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdál Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
0: Nemocnici v Hořovicích na Berounsku dnes evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Policisté ale žádnou výbušninu nakonec nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat zřejmě pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí třeba akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky. Sport.
0: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Menšík by svému soupeři rád vrátil nedávnou porážku z US Open.
4: Takže začínám. Myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme. Samozřejmě si to trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka troufám si říct, že ta výhoda bude na moji, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum, co ne. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno. Na Moravě ojediněle mlhy, teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přehánky, které pak ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno u exitu Chrlice je uzavřen pravý jízdní pruh kvůli pracím na silnici. A na dálnici D11 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové probíhají také práce na silnici. Levý jízdní pruh je uzavřený. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
6: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva,
4: nazdar,
5: mňam,
4: mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, Broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, Broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, vítejte. Však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: S Janinkou se znáte.
9: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký, Brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš, první let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydím.
7: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Je. Co pak to je, tak, motříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Tam je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná a vyzná se v léčení.
4: A čí pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co? To je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela.
4: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem, tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, kmotřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
7: Přišlo mi tatínka líto. Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych jí... A nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání. Ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
5: Ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem leze škvírou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč? pryč, musíme.
8: Jenu, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky, pojď a podívej se z okna.
4: Je!
8: Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, kmotříček a kmotřička. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro, všecko kvetlo. A bylo teplo, vonavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitrocely. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrk, už prý to bude, brouček poletí.
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
8: No tak, tedy s pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni, neboj.
12: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světilko.
5: Žluté.
4: Spíš to růžové.
5: A pěkně jasné.
7: S

0: Jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: Mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna.
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Peruška by se ti smála.
1: Co pak tak?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří? Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne. Budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: No všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dát dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo

jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první, jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak strhni, jsem tady všude pán. Král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
1: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
1: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval. No, jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
5: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové, pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Vrz, vrz.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
7: Ha, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a heleďte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
7: Jú, kluci, za chvíli zvoň. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale
9: já... Vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: A už máme kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl...
3: Co nás chtěl?
5: Sežrát. My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
5: jestli náhodou
2: nesedí za vraty.
5: A nečíhá na nás.
6: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
5: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
5: Jak zmocníme?
4: A prostě ho lapnem.
6: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
5: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
5: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure.
0: Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
6: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám ji budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste Davice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější drž grešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od burštu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslužku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb.

0: Maloučko, učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobo. Zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
1: Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
0: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. nevěděl

0: přesně co s Barkou. Chtěl ji posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
1: Kubát pro halíř byl štont hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě, a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého protmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekají. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
0: Je to starosta z Davic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného koloucha. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zrovna, když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragón, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že Barku přitom také polil. Starostová si sedla, Barka si sedla. Starostová vstává, Barka vstává. Starostová ječí, Barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
1: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, ne, ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce? V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prý zlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
2: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je čtvrtek, před námi jsou dvě společné noční hodiny a já vás zdravím ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jestli nás právě teď posloucháte z postele a říkáte si, no tak dneska zase nic nezaberu, pak jste tady opravdu správně, protože právě o spánku, hlavně o chvílích, kdy se mu k nám vůbec nechce, si budeme povídat. Někdo usne, sotva položí hlavu na polštář. Jiný se převaluje, počítá ovečky, přemýšlí nad tím, co všechno musí zítra udělat a s každou další hodinou je nervóznější, protože ráno se neúprosně blíží. Možná jste také zjistili, že se váš spánek během života mění. Dřív jste prospali celou noc a dnes se pravidelně budíte ve dvě, ve tři nebo ve čtyři ráno. A pak už spánek možná ani nepřijde. Co v takovou chvíli děláte? Zůstáváte v posteli, čtete, uvaříte si čaj, pustíte si rozhlas, třeba právě noční linku? A zajímají mě dnes i vaše noční příhody. Mluvíte ze spaní? Nebo jste dokonce náměsíční a ráno se dozvídáte, co jste v noci prováděli? Nebo máte někoho, kdo je náměsíční a měli byste nám o čem vyprávět? Jestli ano, volejte 731 800 900, to je náš telefon, anebo pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Kolik hodin potřebujete, abyste byli ráno opravdu odpočatí? Zažili jste někdy období nespavosti a co vám pomohlo? A máte nějakou veselou zvláštní nebo možná i trochu strašidelnou noční příhodu? Volejte Jarku Barboříkovou, těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Když spánek nepřichází a neb co všechno zažíváme v noci, to je dnešní téma čtvrteční noční linky Českého rozhlasu. Usnete okamžitě, jak ulehnete, anebo se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. Kolik hodin potřebujete, abyste se ráno cítili opravdu dobře? A změnilo se to u vás s věkem? O tom všem nám můžete vyprávět. A začne paní Ludmila, která volá z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Špatně vás slyším, Jeruško, slabě.
0: Já vás slyším dobře a to je hlavní, tak povídejte.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak já vám řeknu, já jsem teďka sova, protože jak já 2 roky vás poslouchám každý den, tak já mám úplně přehozený spánek, že já se ve dne dívám na televizi a večer zapnu rádio v těch 9 hodin a mám to do 2 a potom ještě si vezmu klíčku. A můj uspávací rituál je, že když si vezmu časopis, tak to usnu za chvilku. Ale když si vezmu knížku, tak já dokážu číst do 4 hodin do rána a potom si říkám, pane bože, to budu nepoužitelná, ale nechodím do práce, samozřejmě jsem v důchodě, takže mě to tak nevadí. Ale když jsem byla mladá, tak jsem hrozně ráda spávala. To teda jsem potřebovala hodně hodin spát. Ale teď teda, jak jsou starší, tak už ani ty hodiny nepotřebuji tolik.
0: Takže knížka je pro vás vlastně nebezpečná, protože vás místo uspávání vtáhne do děje, ano?
1: Ano, vtáhne mě do děje a já musím číst a musím a musím. Já čtu ságy, rodinné ságy a to jsem vždycky, jsem napnutá, jak to bude dál a to mám vždycky 6 dílů tlustý to je. A já to a děcka mi to kupujou a já to vždycky počtu. A oni mi říkají, mami, ale měla bys to prodávat. Poslední době se tady množí. Já říkám, ne, knížka je knížka. Oni obě dvě mají ty audio, že poslouchají. Pana Borka, moja dcera, ta nejmladší, tak ta poslala Borka, ten ju uspí, on ju uspí, že ona si tu knížku potom musí koupit, aby vůbec to dokázala přečíst.
0: Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že ty hodiny vlastně nějak nepotřebujete? To je sen? Možná mnohých lidí. No, nebýt tak závislí na těch hodinkách, na tom čase, pořád nikam nespěchat a nestresovat se jim. To zní
1: hezky. To je pravda, asi. Ale víte co, ale až vám bude tolik to mě, tak asi 74, takže to si myslím, že to každý tak dospěje. Víte?
0: Takže
1: nevím, ale jako nemůžu říct, ale můžu vám říct, že ráno stanu, ne že bych si spávala. Ráno stanu v 9 hodin, nejpozději, ale jinak tak v 8, udělám si kávu, sednu si k počítači a přečtu si, co je nového, jako Seznamku a Facebook a internet a děcka mě tam posílají a až to všechno přeštu, tak je 10:30, pak si buď to, že nemám muže, takže nemusím jet, mě nikdo nehodí, jo, uklízený mám pořád, protože mě nikdo mi nic neudělá a to se mě u toho počítače, tak o té 10:30 se mě chce spát. Já říkám, no přece já nebudu spát, tak vstanu a něco tady pohodím. Takže takhle to je s tím mojím spaním. Takže já si nemůžu stěžovat. A jsem teda asi v noční sova, že jako můžu být i do 4. No ale co, tak já vám třeba ve 2 hodiny teda usnu, ale zbudím se třeba za 1:30, zase pustím rádio, nebo si rožnu a zase čtu. A to zase 1:30, takže já to moc ne, tak potom spím ve dne. A děcka mi říkají, u nás, když byla, jsem měla malou vnoučku, jsem hlídala a byla malinká a ona mě říká, Máma Pikač, táta Pikač. A já jsem furt říkala, kluci, co ona to říká. A pak jsem na to přišla, že jsem jí řekla, ona plakala, já jí říkám, neboj se, maminka i tatínek přijde, oni byli jde na svatbě a oni budou s tebou spínkat, mamička tady jenom tě hlídá, víš? A ona to řekla a dneska teďka, když mě volají, nebudou se mě dovolat, tak mi říkají, Marko, ty jsi určitě Pikačovala.
2: Tak Ludmilko, moc děkuju, že jste nám zavolala, podělila se s námi o svůj večerní rituál. Přeji vám, ať dnes časopis se splní svůj účel a spánek přijde přesně včas, hlavně žádnou knížku, protože to byste šla spát až v 7 ráno a musíte být fit na zítřejší poslouchání noční linky. Musíte umět s tím spánkem hospodařit a rozložit.
1: Děkuji, zdravím vás, mám vás moc ráda všechny.
2: Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji.
2: Loučíme se s paní Ludmilkou, no ale těšíme se na dalšího návštěvníka. Spánek bereme jako samozřejmost, dokud jednoho večera nepřijde. A právě o těch nocích, kdy se spí krásně i kdy se nespí vůbec, si dnes budeme v noční lince povídat až do 1 hodiny.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi, máme 14 minut po 23. hodině a vítám.
1: A vítám.
0: Halo, halo. Teda já se tam ozývám.
1: Petro Sklodná, dobrý.
0: Ano, paní Petru. Paní Petro, téma znáte, je o spánku. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já poslední měsíc strašně špatně usínám. Nevím, proč se to stalo. A usnu třeba až o 4 ráno.
0: To je hodně pozdě. Vzpomenete si, jestli se před tím měsícem něco změnilo? Nějaké starosti, událost, změna režimu?
1: Ne, právě že nic.
0: A jak to probíhá u vás vždycky ta noc do těch 4 hodin ráno? To trpělivě čekáte, až usnete a zaberete, jak se říká, nebo vás to stresuje, chodíte podobně, zkoušíte všechno možné?
1: No to ne, čekám, až usnu, no.
0: No a jak teda potom fungujete ráno? Do kolika hodin spíte? Cítíte se přes den unavená, nebo to ku podivu zvládáte dobře?
1: No, jako někdy se mi stane, že neusnu vůbec teda. A pak přes den bych spala.
0: A já teda nechodím
1: do práce, takže jako mi to zase tak nevadí, ale prostě je to divný, no.
0: No, zvláštní to je. Zkoušela jste nějaké rituály, které se doporučují právě lidem, kteří nemohou spát?
1: Ne. Neskoušela jsem nic, no.
0: Tak právě od toho je dnešní téma, aby posluchači, kteří měli třeba podobnou zkušenost, poradili. Ono se říká, že ten spánek by se neměl příliš honit, tak se tomu říká třeba u psychologů, abyste nebyla vlastně vystresovaná tím, že nemůžete usnout, ale možná to bylo tak, jak paní před vámi, která říkala, že se probudí, pak si začne číst, pak se probudí, jde se projít. Večer by si každý měl vždycky dopřát nějaký klidnější režim, žádný telefon, žádná televize, vynechat pozdní kávu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Děláte to?
1: No, tak kávu nepiju vůbec, takže jako tam to nehrozí a dívám se na televizi tak do těch maximálně 10, no.
0: A máte přes den hodně fyzické aktivity?
1: Nemám.
0: No, tak zkuste přidat. Ono se říká, že to hodně pomůže k dobrému spánku. Mm-hmm. Pročistí to hlavu, unaví se tělo, pak se usíná lépe. No a kdyby vám to přetrvávalo, tak byste možná mohla zajít k praktickému lékaři, že by vám něco poradil, abyste se cítila líp. A nebo poslouchejte dnešní noční linku a bude po problému. Uvidíme. Paní Petro, tak děkuju za telefon,
1: jo,
0: držte se. Pojďme poslouchat rady ostatních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdo si před spaním přečte 2 stránky knihy a oči se mu zavírají. Jiný otevře knížku a ve 3 ráno zjistí, že pořád čte. Co uspává právě vás? Na to se ptáme dnes v noční lince.

0: Máme 21 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a také pan Olda, který volá z Rosic. Vítejte, krásnou noc přejeme.
1: Zdravím vás všechny. Já jsem zrovnou rádio, takže...
0: Před spaním každý potřebujeme něco jiného. Někdo naprosté ticho, jiný puštěný rozhlas, další otevřené okno. Bez čeho se před spaním neobejdete vy? Povídejte, no, Oldo.
1: Já bych řekl, abych mluvil za sebe, to je gen, paní. Já vždycky říkám každému, kdo mě říká, já třeba usnu po obědě 2 hodiny, jo, a kamoč mě říká, já bych už nespal. No ale já třeba léta letoucí poslouchám váš pořad, protože jsou sova, jo, to je od 11 do 1, pak od 1 do 2 a potom, protože jsem diabetik a potřebuju něco sněst, něco pojím, v lednice mám v Plzeň scházeno v dusní normálně tady posteli, tady mám bojitáček, naliju si, vypiju na 3 doby, lehnu a spím a probudím se v 9 hodin ráno, no. A tak to mám leta, no.
0: Vy jste teda ideální posluchač noční linky i rozhlasu, pokračujete až do 2. Odpoledne si 2 hodinky schrupnete a přes den máte energii až do večera, kdy jste opět s námi. Jak dlouho už takový režim máte?
1: No, představte si, že jsou 28 roku na inzulinu a tak to provozu a mě to vyhovuje, no.
0: A ráno tedy vypadá jak?
1: No, ráno se probudím tak v 9 hodin, jo. Jdu se opláchnout trochu do koupelny, dám si snídaní, posnídám, no a sednu si tady, protože já ještě ke všemu špatně chodím a mám obě sínice poškozený, čili vidím tak na 20% a poslouchám leta váš program, no.
0: Řekněte mi, Oldo, dokážete usnout kdekoliv, třeba v autě nebo i v minulosti, když jste sedl do vlaku, zabral jste tam, jak se říká, nebo potřebujete svoji pohodlnou postýlku?
1: Já nebudu opakovat. Já se spánkem jsem v životě neměl potíže a taky ten metabolismus mám, budu mít 82 roku, mám půstane, no.
0: Takže usnete kdekoliv, když jste unavený a potřebujete si odpočinout, nemáte problém.
1: Jo.
0: Tak knížka, časopis, teplíček, otevřené okno, vlastně vy k tomu nic nepotřebujete. Vy jste si to po leta letoucí nastavil tak nějak po svém.
1: No, ještě dobře, že mě chutná trochu jesta, trochu výprsu, diabetik, já jim tak 5x zobu, ne, že bych se naspal, zbávu udržuju a takže tak jako 28 roku, když někomu řeknu, že 28 roku jsou na inzulinu, tak se na mě dívá, jak vyvarám míš.
0: Oldo, a mluvíte ze spaní?
1: Ne.
0: A znáte někoho, kdo je náměsíčný?
1: No, to neznám.
0: A víte, že já taky ne. A tak jsem si říkala, že by mohl zavolat někdo a nějakou milou historku nám k tomu říct, protože co občas slyším, že se lidem stává, tak nad tím zůstává rozum stát. Je to pro mě opravdu velmi zajímavý jev, tak třeba nám k tomu někdo řekne víc. Oldo, moc děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete a zavolal jste. Přejeme krásný
1: mějte
0: noční čas.
1: Nashledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den,

0: Máme přesně 11:30. Možná nás právě posloucháte proto, že se vám dnes jednoduše nechce spát. Tak toho využijte a zavolejte nám, protože dnes si právě o spánku povídáme. Také o nespavosti a o všem, co v noci zažíváme. Je s námi Jura, jste říkal?
1: Jura, ano, povídám.
0: Odkud voláte?
1: No, odkud? Z Chropině.
0: Z Chropině, takže kousek od Vína.
1: Střední, ano.
0: Ano, povídejte, no. Co máte k tématu.
1: No, k tomu nespaní. Řekněme, když mě bylo 15, 16, 17 roků, tak to jsme tady sedávali s dětskama u rybníka, máme tady 24-hektarový rybník, tam jsme sedávali, hráli jsme na kytary celou noc. Řekněte mě, když jsem spal, já jsem od 7. třídy dělal na státním statku tady v Chropině. Od začátku celý dva měsíce prázdnin jsem tam prostě strávil. Časem to rozpělo tak daleko, že jsem jezdil i na traktoru a když jsem přijel prostě večer v 10, v 11 zpátky do statku, státního statku tenkrát, tehdy, no to byly časy, tak jsem jenom mrknul, hoří oheň, hoří šubdom, namazat chleba sádlem, a už jsem běžel k oheni, kytary a už jsme drncali celou noc. Ráno v 5 hodin, v 6 už jsem zdrhal znova na traktor a jezdil jsem celý den. Řekněte mi, když jsem spal celý ty dva měsíce přes prázdniny. To je sranda. No a dneska, když už jsou starší, tak s tím asi tím stylem, že prostě když v 8:30 zapadnu do postele, no dělám už dneska něco jiného, nedělám na statku, dělám úplně jiné věci. Zapadnu v 8:30 večer do postele, no probudím se tak nějak kolem té 1:30, 1:30, no a pak zase zalezu, usnu a ráno v 6 jsou čilej a můžu dělat. Makám. Je mi 74, dělám furt. Na nějakou televizu nemám čas vůbec, to jsou pro mě pindy a blbosti. Prostě teďka spím, dospím se, když můžu a jinak prostě furt makám, furt dělám. Zeptejte se mě, kdy spím. Jo, a s tou duchařinou, ty takový to náměsíčnictví a tak. Měl jsem dceru, ano, ta už je dávno z baráku pryč. Ta byla náměsíčná, ano, ta chodila po noci po bytě a no, nechodila s těma rukama dopředu takhle, ale prostě
0: ano,
1: chodila. No, to jsem si užil, to bylo taky hezký. No, jinak nemám s tím problémy. Spaní, večer lehnu, dám si většinou večer takhle jeden, dva frťany, řekněte, že jsem alkoholik, že jsem závislý, ale spí se potom dobře, až do rána. No a dobře. Jinak
0: Juro,
1: úplně spokojený.
0: Ono to zní krásně. Sedět u táboráku, hrát, zpívat, ano. Já s vámi souhlasím, no. Že v mládí jsme spánek nepotřebovali. Člověk vydržel vzhůru celou noc a ráno fungoval. Dneska bychom za takovou noc možná zaplatili několika denní únavou. Prostě to mládí mělo úžasnou vlastnost, že noc byla příliš krátká na to, abychom jí prospali. To by prostě byla škoda. Ale já bych se moc chtěla zastavit u té náměsíčnosti, protože já opravdu neznám nikoho, kdo je náměsíční. Tak můžete nám jakoby vysvětlit, jak vám to bylo vysvětleno, jak to vzniká, co s tím a jak to probíhalo? To se opravdu ráno nic nepamatovala, dcera?
1: Ne, nepamatovala si nic, prostě to bylo takový, no prostě nevěděla. Opravdu, jako chodila po bytě, jsem tam a to bylo ještě jako dobrý. Moje žena to má trošičku horší, ta jako v noci mívá špatný sny a bojuje s někým, kdo pronásleduje. No, už jsem byl taky na operaci s levým okem 24 laserových dělových ran, aby mě znova přivařili tu rohovku. Tu jsem měl od jedné její levačky pěkně. No, byla odloučená. No.
0: To vám teda ty holky doma dávaly zabrat. A ta dcera reagovala na vás, když jste na ní promluvili
1: ale
0: v noci?
1: Vůbec to nebylo za zlý, to je život prostě. Furt vidím dobře, furt jezdím, je to dobrý, nemám žádný problém s tím.
0: Dobře, můžu, Juro, teda k té dceři. Tak jak dlouho to období trvalo? A přešlo to potom samo s věkem, nebo to má dodnes?
1: No, já bych řekl, že to trvalo tak od těch 12, 13 roků až do 25.
0: A je nějaká příhoda, která vás opravdu vyděsila? Opustila někdy třeba dům?
1: Hele, víte co, já jsem hanák. Mě, aby něco vyděsilo, tak to by muselo být. Jako, že by odpustila dům, to nebylo, to jako nebyla žádná hrůza, ale jako chodila po bytě a vykládala něco, povídala a ráno o tom nevěděla vůbec nic. Jako, že by opustila dům a chodila po střeše, to je blbost, to teda opravdu ne. To bylo takový fajn, no, chodila v noci, no, bloudila. A jinak žádný problém s tím nebyl.
0: No, tak to s tou manželkou je taky milé. Vy jdete v klidu spát a máte takové dobrodružné spaní, protože se stanete nedobrovolným účastníkem snu vaší manželky.
1: To bylo jednou. No.
0: Dobře, Juro, moc děkuju za váš telefonát. Bylo to přímo k věci, to my máme rádi. Poslouchejte dál a volejte dál.
1: Na ty konce a na ten rybník, kde jsme se dávali u ohně a vlastně jsme celý prázdniny nespali. Řekněte mě, jak je to bylo možné.
0: Taky by mě to zajímalo. Myslím, že to máme všichni
1: stejně. Ale
0: stejný.
1: Co tady sedím, no a myslím tak za hodinku zalezu a bude to dobrý.
0: To už budeme končit, to už vám to dovolíme.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Když nemůžete spát, snažíte se za každou cenu zabrat, nebo jste se naučili s takovou nocí nebojovat. Povězte mi, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá k lepšímu spánku. Dnešní téma zní, když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. Je s námi paní Michaela z Moravskoslezského kraje. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Ráda bych se podělila. Vzhledem k tomu, že kolikrát taky to nebývá jednoduché spát úplně hned, tak někdy použiju žehličku a dívám se přitom na film, ale i to někdy nebývá dost užitečné. Ale podle mé maminky bylo vždy výborné a doporučuji všem, kteří mají špatný spánek, tak aby si udělali obyčejný, jednoduchý, klidný medunkový čaj, zalili si ho trošku mléka a věřím, že to uklidní duši a pomůže to.
0: Medunkový čaj. Je pravda, že ten nejenom dobře chutná, taky krásně voní, takže tomu věřím. Neměla byste nějakou další radu ještě?
1: No tak pokud je organismus celkově unavený, tak lépe se usíná, ale někdy i klid pomáhá a hlavně i psychický klid. Takže ono někdy, když se člověk zadívá na hezký film, a nebo na film, který má člověk rád, tak se unaví.
0: A kolik...
1: V těžkých případech bývá, že se stane i v některých, což můžu povykládat, že nedávno teď se stalo, že nás navštívil takový nezvaný host a dokázal se vloupat do domu, a což nás jako docela rychle probudilo. A taky to mělo docela jinačí... Jo, komplikace, ale naštěstí všechno dopadlo dobře, takže i přesto, že člověk se snaží být sebe víc klidnější, tak někdy ty aspekty celkově životní nebo okolnosti, nebo spíš hvězdy tomu asi nepřejí, bych řekla.
0: No paní Michálo, to je teda zážitek. Co jste v tu chvíli dělala, když k vám přišel nezvaný host? Byla jste teda doma, předpokládám, s mužem nebo s někým dalším? Volali jste policii? Odnesl, utekl?
1: No hned. Ne. Volali, všechno se objasnilo, pachatelé dostihli velice krátce. Velice všechno dopadlo dobře, ale šok byl obrovský. Jo, člověk, když si v klidu už chce udělat tu pohodu, že to tak, ale někdy by, a i když si člověk myslí, že všechno může být super klid, tak vždycky může přijít i znenadání něco.
0: Ano, většinou je to jako blesk z čistého nebe.
1: Je,
0: a viděla jste ty zloděje?
1: Prosím?
0: Jestli jste

0: jsme tady. To děkujeme teda, že jste se nám svěřila s takovým zážitkem. Já jsem si říkala, jestli by bylo vhodné někdy realizovat toto téma do noční linky, nějaké nezvané návštěvy, a trošku jsem se toho bála, aby jsme potom uslyšeli
1: všichni. Ne, ale všechno v dobrém, všechno výborné, všechno dobře dopadlo. Opravdu žádný problém se nestal, jo, akorát byl to šok, jo, člověk, ale byl to človíček, který hledal nějaký ukryt před deštěm, tak tam se to může stát kdekoliv, jo, tam bych to tak jako úplně neviděla ve zlém.
0: Takže to nebyl ale zloděj?
1: No, asi původně to tak nemyslel, jo, ale ten pocit z toho mého dojmu, jo, byl mnohem větší, jo, a tak když to, asi ten vpád do toho domu byl agresivnější, než by měl být, no.
0: Mm-hmm. No tak.
1: Takže ten klid před tím spánkem už potom nebyl, no, takže ten spánek vlastně nastal až ve 4 místo ve 2, když jsem už si to naplánovala po té svojí detektivce teda.
0: Tak já vám přeji, ať jsou všechny vaše další noci klidné, bezpečné, medvídkový čaj, ať vám krásně voní a spánek přichází bez podobných překvapení. Mějte se hezky.
1: Výborně, a vám taky.
0: Dobrou noc.

0: Paní Iveta je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u našeho vysílání. Těším se, co nám budete vyprávět k dnešnímu tématu, které nám radí, jak na kvalitní spánek.
1: Už mohu mluvit?
0: Ivetko, ano, jsme ve vysílání.
1: Tak, děkuji. Takže krásnou noc. Já jsem se i zasmála, jak poslouchám ty příběhy těch lidí. Tak jsem se i zasmála. Takže napřed k tématu a potom chci říct něco, jak říkala ta paní o té příhodě nebo co. Takže já jsem vždycky výborně spala. A když jsem lehla, tak jsem hned usnula. Všude, v letadle, já nevím, ve vlaku, všude. V autobuse, malem se minule zajela, jsem jela v autobuse dom. Jo, jsem zavřela oči, že si zdřímnu jako tak. Meditačně, já jsem malem zajela do Lošova, jo, já bydlím kousek za Olomoucí, no a chci říct, když jsme byli mladí, my jsme s manželem chodili každý pátek tančit do vinárny, každý pátek, dali jsme si výbornou večeři, byla tam výborná hudba, jo, vínečko, a teď jsme přišli jednoho dne, kolem druhé ráno domů a manžel říká, já mám takovej hlad, a já jsem ve dvě ráno začala pít kačenu. Já jsem mu upekla kačenu, udělala jsem zelí knedlík, takže jak jsem to udělala, já nevím, za hodinu nebo já nevím, tak se nadspal a šel spát, jo. Takže, a potom třeba v pět ráno jsem vstávala do práce, jo. Takže jsem toho nenaspala, jo. A ještě jsem ráno vařila a pekla kačenu. No a postupem času chci říct, se to měnilo, že člověk jak stárne, tak potřebuje víc spát, ale teď přes den třeba kolikrát si lehnu, to chci říct, a normálně zavřu oči jenom tak, že si odpočinu a já hned spím, hned. Bez léku, jo, lidi berou prášky na spánek, jak ta paní, že nemůže usnout, tak jí chci poradit. Meduňkový čaj, křižálkový čaj, mléko s medem a ještě se kupuje, někdy si to taky koupím, to se jmenuje, to je už nachystaný čaj v lékárně nebo i v Lidlu, to se žene. Spánek a nervy se to jmenuje. Jo, ať si každý den ta paní uvaří večer ten pytliček čaje, spánek a nervy do malého šálku, zalije to horkou vodou, vypije to, jo. Tam jsou ty bylinky už namíchaný. A to jí pomůže, tak to chci říct, jako do té noční linky.
0: Ano, a ještě Ivetko, tam dostanu. Jste šťastná, to žena, no, která nemá žádné problémy s usínáním, to je fajn.
1: Nemám, no.
0: To jste tak měla celý život?
1: Ano, ano, já jsem lehla a hned jsem zabrala. A ještě mě říkal přítel teda, že mluvím ze spaní tedy.
0: Aha,
1: to nevím,
0: a
1: to
0: co
1: mě
0: říkáte?
1: Říkal,
0: co povídáte?
1: Že mluvím ze spaní a že někdy chrápu tedy. Že někdy chrápu, no.
0: No a říkal tak, vám, co přesně říkáte?
1: Ne, že tomu nerozuměl, že to tak nějak mumlám, jo, že to neslyšel, jako co říkám, ale že prostě něco se mumlala. No a ještě jsem chtěla co si říct, počkejte. Jo, poslední dobou, když je úplněk, to chci říct, když je úplněk, já se normálně zbudím, třeba v jednu, ve dvě, teď to svítí, ten měsíc, mě to tady svítí do oken, u toho lesa to září, já se zbudím, to je taková síla magická a já pak nemůžu zabrat, já ležím tedy, nic nedělám, mám tmu a teď ten měsíc září jak blázen, jo. A já normálně nemůžu pak už spat. Jo, já se zbudím a ležím. Normálně ležím. Ležím, snažím se, zavřu oči, ležím ve tmě, nesvítím, zavřu oči a snažím se spát, ale to už nejde. Tak já třeba do 6 do rána jenom ležím. Když je úplněk. To je taková magická síla. To je neuvěřitelné.
0: Bývá to, stává se to. A v životě
1: no,
0: jsem...
1: No, mně se to ale nestávalo
0: no,
1: až
0: to,
1: teď.
0: To jsem teď chtěla říct, v životě jsem to nezažila. A no, poslední rok si uvědomuju, že to na mě taky působí.
1: No, To je taková magická síla, ten úplněk, to je něco fakt neuvěřitelného.
0: No, tak budeme využívat vaše rady, meduňkový čaj, to už to slyšíme po několikáté, tak na tom asi něco bude. To je dobře, že o tom mluvím.
1: Nějak jsem to nepociťovala až teď.
0: Ivetko, děkujeme za ano, telefon, za zájem, za rady. Mějte se krásně, přejeme příjemnou noc. Ať nevybočujete ze svých zvyklostí, ať lehnete, usnete. A pokud to bude až po konci noční linky, budeme rádi.
1: A pozdravuju strašně tu Aničku z té Miroslavy, nebo kde to je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc v Noční lince. Půlnoc je za námi, začíná druhá hodina našeho nočního vysílání a já jsem ráda, že ji trávíte spolu se mnou. Povídáme si o spánku, o tom, jak snadno nebo naopak nesnadno k nám přichází, o našich večerních rituálech, nočních probuzeních, živých snech, náměsíčnosti, ale také o tom, co všechno se může stát, zatímco ostatní spí. Už jsme zjistili, jak rozdílné ty naše noci jsou. Někdo potřebuje před spaním časopis, protože u knížky by se začetl a vydržel vzhůru, kdo ví jak dlouho. Jinému pomáhá meduňkový čaj. Někdo si odpoledne 2 hodiny zdřímne a přesto s námi jako správná noční sova vydrží až do konce noční linky. A zavzpomínali jsme i na mládí, kdy jsme snad vůbec spánek nepotřebovali. Stačila kytara a dobrá společnost. Možná právě teď ležíte v posteli, nemůžete usnout, možná posloucháte pravidelně, protože noc je váš oblíbený čas. A nebo jste se právě probudili a víte, že další hodinu už budete koukat do stropu. Tak mi zavolejte, zajímá mě, jak spíte vy, co vám pomáhá usnout, co vás v noci budí a jaký nejzvláštnější noční zážitek máte za sebou. Druhá hodina noční linky začíná právě teď. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na vaše příběhy. 738 900 731 800 900, pardon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 7 minut po půlnoci, je s vámi noční linka Českého rozhlasu a ptáme se vás na to, jak kvalitní spánek máte a co vám pomáhá usnout. Usínáte vždycky dobře nebo se váš spánek s věkem mění? Budíte se někdy během noci a dokážete potom znovu rychle usnout? Co vás dokáže ze spánku nejspolehlivěji vyrušit? Hluk, světlo, starosti nebo třeba počasí? I o tom si můžeme povídat. Je s námi Míša z Prahy. Je to tak.
1: Ano, já vás všechny zdravím. Já jsem byl odmlčený, protože jsem byl 3 měsíce bezvědomý. Pak mě nějak vyměnili baterky a znova jsem ožil. Vrátila se mi paměť, všechno, takže jedu na plný pecky a v podstatě s tím spánkem je to asi tak, jak říkal pan Filipovský. Já říkám, jak to děláte, jako vysoký věk, vínečko, prostě cigaretku. On říká všeho s mírou, prostě tělo si o všechno řekne a řekne si i o ten spánek. Tak ho nenuďte to tělo, prostě. Já když nemůžu spát, tak jdu někam na diskotéku, tam se vyskotačím prostě. No a pak buď přijde spánek, anebo ten den nespím, no.
0: No. Míšo, tak vy jste dobrý, vy jste barec, začal jste teda velmi zajímavě. Tak to byl dobrý spánek, jestli teda se z nás neutahujete. To byl dlouhý spánek.
1: No, to byl dlouhý spánek. No, mám naspáno, no. A jak říkám, když se mi nechce spát, tak v té bedně dřevěný se ještě naspíme, že jo. No,
0: no a co se týče... I to je pohled, ano.
1: Jo. A co se týče té druhé otázky, tak to už jsme spolu probírali, je to rok nebo dva, to náměsíční, jo, co... Byl jsem náměsíčnej prostě od 10 asi do 15 let, pak to přestalo. Ale já věřím to, že jako nevěřím v Boha, ale věřím, že existuje mimozemská civilizace, protože mě opravdu životem vede moje kroky prostě tak, abych prostě si někde nenabil ústa.
0: Počkejte, tak vy si spojujete tu náměsíčnost s tím, co je mezi nebem a zemí?
1: Určitě, určitě.
0: No, tak nám to zkuste popsat. Vy jste říkal, že teda jste to zažil asi 5 let. Jak to vypadalo? Co vám o tom říkali vaši blízcí?
1: Jo, rodiče mi říkali, že jsem prostě si odevřel na balkon ve 3. patře, vzal jsem si polštář, peřinu a oni měli strach, aby skočil z toho 3. patra, ale nikdy jsem neskočil prostě v pohodě, jo. A kdykoliv jdu na nějaký jako vyšší místo, třeba tady v Praze na Vyšehrad, tak prostě já cítím, že mi někdo něco dává. Jo. No.
0: Teď nad tím přemýšlím. No. Zkuste to nějak rozvést.
1: Helejte se, no, máme třeba i vykopávky, že jo, jako, nebo máme kresby v jeskyní, že prostě jako je namalovaný kosmonaut. Není to samo sebou, není.
0: No. No, teda, vy jste volající, začal jste komatem, skončíme někde ve vesmíru. Dobře, no tak asi teda vám možná tu lehkost mnozí budou závidět, můžete jít spát, když spíte v pořádku, když nespíte, je to pro vás taky v pořádku. No ale co ten člověk, který musí ráno vstávat do práce?
1: No tak jako já jsem... kdykoliv prostě já měl takový zaměstnání, že jsem musel brzo ráno, pozdě v noci, jo, prostě jako jsem měl nepravidelnou pracovní dobu a musel jsem to přežít a kolikrát jsem třeba jel, já nevím, do zahraničí a musel jsem být 3 dny prostě beze spánku.
0: Tak ano, když jsou takové situace a ta situace si to žádá, tak to prostě zvládneme. No, tak dobře. Chcete něco říct závěrem? Nějakou
1: závěrem
0: další perličku?
1: Určitě bych, perliček mám mnoho za svůj život, ale závěrem bych chtěl říct prostě, že opravdu se naspíme ještě dost. Užívejte si života, hlavně ty dobrý lidi, který tady znám jako mám je odposlouchaný, že jo, pár lidí se mi zažilo osobně, tak prostě užívejte si, protože nevíme, kdy ta zubatá potvora přijde. No,
0: no tak, tak to jsme skončili hezky, dobře.
1: No, jedu na plnej plyn.
0: Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, mějte se dobře.
1: Taky hezký večer všem přeju. No.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Moc hezky mu to hrálo a zpívalo teď Karel Zich, jak jdem tím zdejším světem. Máme 21 minut po půlnoci, možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne, dnes už jste vzhůru ještě před budíkem, možná to máte jinak. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem, i o tom nám můžete povídat. Kdo přichází na návštěvu? Halo, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se.
0: Pan Tomáš je tam?
1: Ano, ano, prosím.
0: Jsem ráda, že jste vydržel do vysílání. Povídejte,
1: jo,
0: co máte
1: to víte,
0: k tématu.
1: Jo, slávě vždycky. Ach, jo. No tak jako víte co, já vám poradím, nebo někomu poradím, moje babička na Slovensku, Československu ještě tedy, tak si dali vždycky štamprlíka, domácí slivky, jak se říká, slivovice, a zaspali, ráno se zbudili a dali si též. A šli do roboty, šli, no prostě do práce, no. A vydrželi hodně dlouho, do 90 let.
0: No a vy praktikujete to?
1: No, tak jako dám si po ránu, teď jsem teda v noci, teda teď na stanici někde, úplně jinde, ale dám si to taky a jako prospívá to i zdraví. Vypálit bacile, jak se říká lidově.
0: Mm-hmm. Jak vy jste tady na tom se spánkem?
1: Je velice dobře. Když si dám toho štamprlíka, tak spím velice dobře.
0: A bez něj?
1: Prosím?
0: No, když si nedáte, tak?
1: Tak když jste unavená z práce, momentálně nezaměstnaný, ale jako když jsem chodil z práce, tak jsem si taky dal.
0: Dobře. No, tak i za tento recept vám můžeme poděkovat. Je to originální. Myslím,
1: ne,
0: si,
1: já
0: že toto zaznělo
1: jako,
0: nějak asi před hodinkou.
1: Alkohol škodí zdraví, ale jako i někdy pomáhá, dá se říct.
0: Dobře, tak děkujeme za váš recept a radu, Tomáši, ať se vám daří, přejeme klidnou noc a posíláme Lucí Bílou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďte nám zavolat, co je vaše nejpodivnější noční příhoda. Náměsíčnost, mluvení ze spaní nebo sen, který vypadal úplně jako skutečnost. I takové příběhy dnes v noční lince ráda uslyším. Připomenu téma, když spánek nepřichází a neb, co všechno v noci zažíváme.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je 12:30. Já tady vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak my už jsme zjistili, že noci našich posluchačů jsou velmi rozdílné. Někdo potřebuje před spaním chvilku pro sebe meduňkový čaj, někdo časopis, jiný knihu, někdo otevřené okno a někomu nezabírá nic, aby usl. Jak to máte vy,
2: no,
1: pan Otto?
2: Takže teď jsem obědval o půlnoci a dávám si kávu. Já mám přehozený biorytmus. A já spím přes den a nespím v noci.
1: No a počkejte, tak nám to vysvětlete, jak dlouho to tak máte a proč?
2: To už mám tak dobrých 20 roků.
1: Pracoval jste v noci a to vám to přehodilo? Chodil jste na noční?
2: Ne, já jsem chodil do práce na ranní. Ale jak jsem se dostal do důchodu, tak se všechno přetočilo.
1: Takže v důchodu to začalo, no.
2: No.
1: A vyhovuje vám to? Jste tak spokojený?
2: Mně to nedělá žádný problém. Já když potřebuji vysávat, tak já si vysávám v noci. Já nikoho neruším. Já si udělám různé práce. Hlavně poslouchám všude Rádio Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Zlín. To je dobře, to samozřejmě rádi slyšíme. No, takže to chápeme, takže vy se s tou nocí vůbec nepřetahujete, vy se s ní zkrátka kamarádíte, našel jste si i v tomto obráceném režimu svůj rytmus.
2: Klidně, já si klidně otevřu knížku, nebo pustím nějaký film, nebo něco dělám, něco spravuju. Cokoliv.
1: No a co teda v těch...
2: Není to dělat venku, protože to máme všechno spravené, tak...
1: A bydlíte s někým?
2: Já bydlím se sestrou a bydlíme tak trochu podál od domu, takže říkám, já teď si zapnu vysávač v noci, povysávám si, přeměním si duchnu.
1: No, dobře, dobře. V kolik tedy usnete? V kolik hodin jdete spát, v kolik usnete a v kolik potom vstáváte teda večer?
2: No, půjdu spát asi tak 9 ráno a ty 3-4 hodiny budu vyspaný, tak těch 6-7 hodin a to se načte na pár dní. A potom budu spát třeba 14 nebo 16 hodin v kuse.
1: Aha. Takže vy už to máte takto vysledované.
2: No, tak to jde pořád dokola. Neudělám s tím vůbec nic. Já mám prášky na spaní a na uklidnění a na všechno a to je zbytečné brát. To nepomůže.
1: No, tak co s tím? Takže s lékařem jste to asi probíral, když máte nějakou medikaci.
2: No.
1: Tak uvidíte. Ono se to může zase lusknutím prstu někdy otočit. Kdybyste potom dokázal někdy spát přes noc, tak pak byste byl přes den vzhůru. Už by se vám to otočilo, tak nechte se překvapit, no, jaký to bude mít vývoj.
2: To se taky stane, ono se to po hodině a tak dál přetáčí. Jenomže já jak jednu noc budu spát, tak se to okamžitě přetočí a zase nebudu spát v noci.
1: Mm.
2: A zase budu celou noc hodně. Zhůru.
1: No, je to zajímavé, asi nikoho takového neznám, kdo by to měl až tak úplně otočené. No. Tak důležité je, že víte, že s tím jde pracovat, že ten režim jde nějak posunout, kdybyste opravdu potřeboval. A to otázkou, jestli to budete někdy potřebovat řešit.
2: No takhle, když půjdu k lékaři třeba na 10 hodin dopoledne, tak to vydržím.
1: Mm.
2: Ještě zapřu se a vydržím to. A půjdu spát ve 2 odpoledne.
1: Dobře, Otto, tak moc vám děkuju za zavolání a příjemné noční povídání. A když váš den končí až v 9 ráno, tak vám vlastně ještě dobrou noc přát asi nebudu. Užijte si zbytek své noci, až přijde váš čas, tak ať se vám krásně a klidně spí. Mějte se hezky.
2: Na shledanou, děkuji, na shledanou.

0: Možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne a dnes jste vzhůru ještě před budíkem. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem? I o tom si můžeme povídat při dnešním tématu noční linky, které zní spánek. Naše noční dobrodružství, co nám pomáhá dobře usnout. Jarka vítá pana... kdo volá?
1: Jirka.
0: Pan Jirka, ano, pan Jiří z Trutnova, pamatuju si to dobře. Tak povídejte, co máte k tématu?
1: No, tak já jsem dělal skoro 20 let v pekárně. Já jsem mýval tak těch 300 až 350 hodin a dělal jsem většinou samý noční. No a teďko taky nemůžu spát. Teďko dělám na nádraží, je mi třeba přes 70. Dělám na záchodkách a dělám od rána od 4 do 11:30 do noci. No. A tím pádem, já jsem furt vzhůru, no. Já nemůžu usnout nic, no.
0: No tak to je pochopitelné, to má vlastně ty kořeny v práci. Když člověk roky pracuje v době, kdy ostatní spí, tělo si navykne na úplně jiný rytmus, nejdřív pekárna, teď nádraží, takže vás ta noc vlastně provází životem pořád. V té pekárně tam jste musel být někdy ve dvě v práci, že? Nebo v kolik vám začínala směna?
1: No, já jsem chodil tak ve 4, aha, ve 3, ve 4 hodiny odpoledne a končil jsem až ráno, no.
0: No.
1: A někdy jsem chodil taky, že ráno v 6 a končil jsem třeba o půlnoci, no.
0: No, peklo se celou noc, aby bylo ráno čerstvé pečivo, vidíte, no. Tak vonělo vám ještě po těch letech to pečivo, nebo už jste to nemohlo ani cítit?
1: Není to ono, jak dřív to bylo, no.
0: Protože a teď mi řekněte, no, když jste potom přišel domů po noční, dokázal jste hned usnout?
1: Ne. Já jsem si udělal.
0: To bývá kámen úrazu.
1: Kafe jsem si udělal, nasnídal jsem se a pak jsem se lehnul a to trvalo třeba 2 hodiny, než jsem usnul.
0: No tak když si dáte kafe, tak asi neusnete.
1: No, já jsem si vypil 15 kafí. No.
0: Teda, vy jste dobrý. No ano, to bývá častým problémem u lidí, kteří pracují na směny, no, teďko přijdou domů a nemůžou usnout, protože ten mozek je zkrátka nastavený tak, jako by byl den, když se pracovalo a lusknutím prstu to prostě nejde.
1: No teďko vypiju jedno kafe, když vstávám a dost. No a stejně neusnu.
0: No a co teda děláte v noci, když nemůžete usnout?
1: Poslouchám rádio.
0: Posloucháte rozhlas, odpočíváte, no. Čtete, baví vás to?
1: No moc, já se snažím se usnout, ale nejde to moc.
0: A kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se cítil dobře druhý den? Kolik hodin spánku?
1: No já třeba přijdu z toho nádraží, z těch záchodků, o půlnoci tak nějak, nasnídám se, no a pak ráno teda ve 3 hodiny už vstávám, no a tak hodinu spím.
0: Hodinu spíte?
1: Jo.
0: Uh-huh. A dál?
1: No, ve 3 vstávám a nasnídám se zase a zavolám si taxika, no a on mě odveze na nádraží, protože nic nejezdí a já mám špatný nohy a no.
0: No, máte to teda náročné, ale tak no, je teď dobře, že jste aktivní, kdybyste to nechtěl dělat, tak to asi neděláte, takže jak jste byl celý život zvyklý pracovat, tak pracujete i teď.
1: No, teď jsem si koupil kolo, že budu jezdit na kole.
0: No, no. To je dobrý
1: nápad. Aby se mi ty nohy rozejbaly.
0: Ano, no tak přejeme vám, ať se vám dobře pracuje, dobře poslouchá Český rozhlas a hlavně, až přijde spánek, ať opravdu stojí za to, ať je relaxační. Mějte se hezky, zdravíme vás.
1: Já jsem dřív jsem Kamila.
0: To už si dopovídáme mimo éter.

0: Někdy stačí položit hlavu na polštář a svět přestane existovat. Patříte mezi tyto šťastlivce, nebo se spánek musí každý večer na chviličku počkat, než vás přemůže? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako...
1: Olínsko-Křivnice.
0: Vítejte a povídejte, je to vaše.
1: Je to moje. Já to mám spíš obráceně, protože já kde sednu, kde se postavím, tam usínám.
0: Mhm.
1: Ne, ale jako takhle. Já chodím spávat kolem 1, 2 hodiny, vstávám kolem 6, to si pustím rádio, poslouchám zprávy, poslouchám písničky, případně si něco čtu, nějaký SMSky, jestli tam mám něco takového. Potom se obleču do monterek a aktivita a potom večer padám, jak se říká, únavou. No to jako to není únava, ale prostě usínám krásně. Takže té paní bych doporučil, která nemůže usnout, něco prostě dělat, pořád něco dělat. Manželka s tím měla problémy taky, že nemohla se usínat, ale jsem řekl, no jo, podívej se na sebe. Ty se ráno nasnídáš, sedneš si k televizi, sice háčko je pro dceru dělat jako prospěšnou záležitost, protože jí pomáhá v jedné věci, ale usne si přitom, nebo se dívá na televizi, na taky divku, a pak se mi zeptá, jak to dopadlo, protože usne v polovině, takže přes ten den byla taková neaktivní a potom večer nemohla spát. Já jsem přišel do postele, lehl jsem a okamžitě jsem usnul. A teď v poslední době trošičku, neříkám, že zabrala, nebo, ale snaží se to vydržet přes ten den, nějakou to aktivitou na zahrádce a podobně a usíná krásně. Takže já započuji samozřejmě takový to mléčko s medem, tak to je takový vynikající, že to spoustě lidí pomáhá opravdu, takže ta paní by to mohla taky zkusit, ale hlavně ta aktivita, prostě něco pořád dělat.
0: Tak máme další recept na klidnější usínání, teplé mléko s medem, k tomu přes den trochu pohybu, aby večer bylo tělo příjemně unavené,
1: přesně,
0: i hlava a dobře se spalo. Takže vy to přesně máte vyzkoušené, jak o tom sám mluvíte, nemáte problém se spánkem. Jaký pohyb vám pomůže, abyste večer usnul?
1: Já pořád něco dělám, já kutím,

0: Je to brešené. Já si vzpomínám třeba, jak jsem byl na vojně na základně vojenské službě ještě tenkrát na 2 roky, neboli 730 dní, když to jsme otevřeli krem na boty a tam bylo byly ty 730. Jezdíval jsem s elektrocentrálou, to bylo, zajišťovali jsme velitelské stanoviště, tak jsme museli být, když bylo poplach nebo něco, tak jsme museli být dlouho předem na místě. Jezdívalo se v létě, v zimě pořád. A když jsme se střídali u těch jističů, aby prostě všechno klapalo, tak když ta doba spánku, když byla zima, tak jsem si vylezl na tu centrálu, hlavu jsem měl vedle výfuku, opravdu, a já jsem v momentě usnul a spal jsem. A třeba když jsem byl u těch jističů, tak jsem třeba zdřímal, tak já ty kecvakl jistič, a mě to probudilo, spravil jsem to a bylo to vyřešené. Takže aktivita, opravdu ta aktivita, to je nejlepší se uspávadlo. Žádné prášky, žádné nic takového. A nebo teď před chvilkou přiznávám se, mám tam ještě od včerejška červený borčáček, tak jsem si dal poháreček na takový uklidnění. Jo a dneska navíc to mám trošku překopané, protože dopoledne jsem byl na obstřiku nervů kořenových mezi obratlema, protože mě držela bederní páteř. Paní doktorka odjela skvělou práci, opravdu skvělou, protože to bylo dělané pod tím...
1: No, k tématu.
0: Ano, a to téma je takové, že jsem potom, jak jsem přijel domů, dal jsem si oběd a byl jsem z toho takový, nevím, co tam do toho říkali, ale usnul jsem ve 3 hodiny odpoledne a zbudil jsem se v 6. No a tím pádem jsem nějak něco udělal a teď mám oči jak tenisáky. Teď jsem, ještě večer jsem, nesměl jsem žádný jako těžkého, tak jsem stáčel poslední zásoby medu do skleniček. To byla taková lehká práce. No a teď hovořím s váma, no a ještě uvažuju, že možná vezmu pejska a půjdu se trošku projít, protože ten mě taky dělá takovou
1: aktivitu. Ano, jsme u té aktivity zpátky.
0: No, třeba chození po té kopřivnici v noci. Nikde. Je zajímavé, že v noci už lidi spí. Někteří teda.
1: Vám to přijde zajímavé, no. Oline, moc vám děkuju za zavolání, za vaše osvědčené tipy, takže si od vás odnášíme teplé mléko s medem, trochu pohybu a hlavně klidnou hlavu. Tak vám přeji, ať se vám po dnešní noční lince spí opravdu dobře i po návštěvě lékaře. Ať se vám daří.
0: Ano, mějte se moc krásně, děkuji za prostor a
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.

To byla kapela Krištof, Atentát a za okamžik Madonna bude zpívat krásnou píseň Like a Player. Za 8 minut je 1 hodina, pojďme se podívat na vaše textové příspěvky. Marie Zolomoucka píše, já jsem celý život usínala bez problémů, ale po 60 se to změnilo. Když nemůžu spát, už se netrápím. Vstanu, udělám si slabý bylinkový čaj, chvíli si sednu do křesla a pustím si potichu rozhlas. Jakmile začnu klimbat, vrátím se do postele. Nejhorší pro mě bylo dívat se pořád na hodiny a počítat, kolik času mi ještě zbývá do rána. To už nedělám. Petr z Vysočiny, moje žena ze spaní mluvila a občas se mnou vede rozhovory, celé rozhovory dodnes. Ze začátku jsem jí normálně odpovídal, než jsem zjistil, že vůbec netuší, že se mnou mluví. Jednou mi uprostřed noci velmi vážně oznámila, že musíme okamžitě koupit 3 kozy. Ráno samozřejmě o ničem nevěděla. Kozy jsme naštěstí nekoupili. No a tím se dostáváme ke konci dnešní noční linky. Zjistili jsme, že každému z nás přichází spánek trošku jinak, trošku jindy. Někdo potřebuje časopis, někdo čaj, někdo pohyb. Povídali jsme si o nočních sovách, o lidech, kteří si svůj životní rytmus přizpůsobili noci, o nočních směnách, živých snech, náměsíčnosti i o zážitcích, které bychom raději zažili za bílého dne. Moc vám děkuju za vaše telefonátky, příběhy, vzpomínky a těším se příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty Divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradce Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskou v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola. To bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, budete se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďku, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč já tu maminku tenkrát neposlech? A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze. Rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se. Jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě, a ta maminka měla pravdu, a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU, a říkám ty paní profesor Cenovi, tak s tím vlakem do něj přiskřípli ty prsty, oni mi koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá ještě rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že by mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten pan Plachý na mě koukal, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do Národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenková, Šou, paní Baldou, Šaňflugou, Jiřinku Šejbalou, Vlastu Fabiánu, a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde. To si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem vám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý kladl otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost? A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16-letý kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný, z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, to nějak vyjde a tak dále, našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se jí počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysýpaný takovým bílými oblásky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakie a tam je ten pilotní odznak a tam pod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země, za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s páru vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepad prapodivný smutek a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červeno-modro-bílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je... Bohužel na tom ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport Česce 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý. A že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, když já jsem tam jel, Munzer, a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju Pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil, dnes se to vždycky podaří, musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičením od někoho zamindrákuje a dočítáte, že jste tohle a támhle to a tak dále, jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále, ale to už tak je s tím, to by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se rozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkala, hlavně to, co jsem neříkala, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě zakončil, završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuji vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecky ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan Garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas, prosím vás, já bych na vás měl prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, já se budu podívat, tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne. Hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byl a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já. Že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále. Tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli a já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak by to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán, tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakého jogra, někdo si ze mě udělal srandu a to a najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Jseš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a vám promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, a tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo jde si vína, popřijeme si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tady on říká, ano, to všecko je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem... Pam, to je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů, tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát, a takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů a když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra a já jsem říkal, co já tady budu dělat a ona mě vedla dozadu a když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody a pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mi, že se ty záchody rozšířily, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin Wilsery, trápím se, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy, samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladička paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dill, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále. A ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně, rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co tady bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas. A ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel. A mě tady z levého podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levého podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svým kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak, a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušilo, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá: no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl: pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, baže i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už sakra, teď musím zarvat a Lucerna léhne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. Ten se nadech a říkám, pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, pavala, prosím, panu zá, prosím, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, a pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá, Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a teď to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhýho. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je napad. A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech skamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národním divadle, že ano, namixovat si trošku krémem a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano. Poskát, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano, to víš, to dělat. Dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mém životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčný, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

sladinici tu sedají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stranu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti potkám, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kde je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od Kolotoče, jo, která je schovanka. On se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice. A mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem pro ní byl strašně zamilovaný. A to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzený a celý svět se promění. A poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro a je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já, Františku, přestaň, už mě to neříkej, napiš to, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z Ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok poměňoval autora nejlepší prozy, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku. Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku. Pak si tam seděl takhle a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malíř, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy. Hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje to, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl a dal se mu pusu. On se tak byl blondiák, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohleto, s tím jsem já měl potíži, tohleto jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžu, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: si saprové k dálným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
1: A v saprovou neděli jste točili v Chlumu taky na konci léta?
0: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolají Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic v hitách a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takový, jestli to byl Říšní lidé města Pražské nebo...
1: Čapkovy povídky.
0: No, tak...
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu, marmelády a zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, najednou František si takhle otočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. Nemůžu, o to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, Ježíš, to je nádherné. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na bar, to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč a ty tenhle ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal dráho ty ženy až nakonec, jo. Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František tam začal chodit a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já pak zlikvidovat tohleto, tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali, on se nechal, podívej, ty zuby, jo. Dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopí a po mně tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první, co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty pouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj. I ten chlup.
1: No mám tam, kde ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.

0: koji ziđe? No, ali pojedem tvoju oktavku. No tako, tako je, niš bude ziđi, tako je. Tako smo se ti Rubinovi oktavki, jeli jsme tedy do těch Lešan, a ne se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu, a tam stála takhle na levé straně, na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tam dřív býval převoz, jak mě říkal František. A před tou boudou byla lavička, tam seděl takový pán v jiném tričku, opálený holohlavý a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídal. Hele, to je Tonka, víš, která u Romancie babila. Tak ta nás to všecky učila. Paní Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. My jsme zase mluvili dál. Byli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. Paní Hrubinová pověděla, a Luďku, kde je to ta Tonka? No, ne, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Hrubinová, já to fakt nevím, no to zase neříká. Jo, něco povídejte, jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Hrubinová, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl, a pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Hrubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle, no mám mě takhle deku přehozenou přes to, paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo co, nějaké sušenky, pánové si povídali, Seifertová odešla, a pak Seifert se takhle otočil, když vidíte, že Hlika zacvakla, pán Franto, prosím tě. Máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáři, to mládí. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal, tohle. Ona na starý kolena tedy, paní Seifra. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět. Jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To nezajímá.
1: Oni to ty ženský,
0: ty ženský vycetěj, že ta jedna může být nedostatečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že... jsem přerušil ten potlesk, jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknu, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chci tím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbůh, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel, dej mu pánovečnou slávu, říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malý kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím na zpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí.

a čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno, všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné.

na konci života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.